fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: Ne.
1: Nebo ještě dál.
4: To
2: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Vážení cestující, letu Smartwings, připravte se na start do léta.
2: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
3: Be smart. Get wings.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Prosím.
0: Haló?
2: Prosím.
0: Haló, dobrý den, tady je Mrázek ústředná. To je paní kulturní?
2: Ano, ano.
0: Helejte se, já jsem na vás dostal kontakt z města. My pořádáme pro domovy důchodců house party. A chtěl jsem se zeptat, jestli by váš podnik o to měl zájem.
2: No, teďko už v létě ne, protože teď v červenci a srpnu se tady nic nepořádá, až zase na podzim.
0: Na podzim, jo. A, no, se, a jak jsou ty akce jako oblíbený u vás?
2: Jaký akce děláte vy?
0: No, my děláme hlavně totálně hardcore techno house. To jsou takový ty super tvrdý beaty se stromoskopama. Jak to bliká. Teďka moderní, víte?
2: Jo. Hodně moderní, no na to my zrovna nejsme.
0: Prosím vás, co tam bylo naposledy za DJe teda?
2: My jsme tady posledně, jsme tady měli, nevím jestli pana Adama.
0: A nechcete přivést k vám do domova důchodců třeba Karla Coxe nebo Arman van Heldena?
2: No nevím, to jsem tady ještě neměla, já tady sice mívám takovou lehčí hudbu, vážnou.
0: Jo, třeba Vectiva nebo takhle.
2: No.
0: A máte tam prosím vás nějaký sál, nebo je potřeba
2: improvizovat? No máme sál s krásným klavírem, my tady pořádáme spíš takový komorní akce.
0: Komorní, čili tak kolik, tak třeba 500 lidí, nebo?
2: Ne, tak 50, 60.
0: 50 lidí, to je málo, to se nám nevyplatí. To by se museli dramaticky zvýšit stupný. Vidím to tak na 40 tisíc na osobu.
2: Aha, vy jste pan Mrázek?
0: U telefonu.
2: A nejste příbuzný s panem profesorem Mrázkem?
0: No to je můj táta.
2: Jo, ty...
0: On totiž by mohl přijet taky, on taky hraje občas.
2: No ty tady totiž dneska hrajou.
0: No, on dneska hraje, jo? A prosím vás...
2: Z toho gymnázia ze Žižkova.
0: A co hraje, Deep House nebo techno, nebo co hraje?
2: Nevím, co budou hrát, to, co mají v osnově ve škole.
0: Ježiš, vy to máte rozjetý, dneska se to učí na školách, jo? No ano. Tak, to je síla. Nechcete nějakou extrošku?
2: Ne. Dneska tady mám program a tím končím sezónu a bude až v září.
0: Až v září, jo?
2: No.
0: Dobře. Takže mi aspoň slibte, že přes prázdniny uděláte pro důchodce školu mixování, ano?
2: Ano.
0: Děkuju vám, paní Krapsová, mějte se hezký.
2: Vy taky, nashledanou.
0: Nashledanou.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: Ne.
1: Nebo ještě dál.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Ateliér Iveta.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ústředná. To je Iveta?
2: Ano.
0: Dobrý den, prosím vás, já vám volám z kasáren, já bych potřeboval ušít nějaký ty uniformy.
2: Ale my pánský nešijeme, to znamená, že nešijeme ani uniformy.
0: No ale jako, podívejte se, já potřebuji dámský uniformy.
2: A kolik by jich bylo?
0: Podívejte se, jednalo by se asi tak o 1000 kusů. Do měsíce, jestli byste byli schopní.
2: Když by se jednalo o společné zkoušky, tak...
0: No to by se jednalo, to já je přivedu.
2: Tak moment, já to hnedka spočítám. Tak maximálně... Tři.
0: Tři do měsíce?
2: Maximálně.
0: Takže by tam byli ve třech jenom?
2: Ano.
0: A z jakýho to bude materiálu? Mě jde o to, aby je to moc nedřelo.
2: Sukně sako, anebo sako kalhoty.
0: No, vzhledem k tomu, že to je pro průzkumníky, takže bych chtěl sukní červenou a ještě je možný teda udělat sáčko a k tomu dovnitř vestičku.
2: Jo.
0: Mně se jedná o to, že průzkumníci se podávali po lese, aby je to moc jako nedráždilo, rozumíte, aby neměli nějaký opružený nohy potom.
2: To se nemusíte bát, takový materiály se dneska už ani nevyrábí.
0: Jo, to je v pořádku. Kdybyste na to hodná ještě, jaký teda máte barvy? Já bych potřeboval totiž něco křiklavýho, ono se jedná o nováčky, když se nás ztratí v lese, aby jsme je našli.
2: Já vám nemůžu vyjmenovat, jaký máme materiály. My máme polyamidy, polyestery, bavlny.
0: Mně se jedná o to, když poletí vrtulníkem kluči, aby je našli. Rozumíte, v těch lesích. To znamená něco třeba do žlutá. Co tam máte žlutýho?
2: To je různý taky.
0: No, pojďte
2: se. Budete se divit, já si svým způsobem nedokážu představit, jaký konkrétně máte na mysli materiál, pokud myslí, protože jsem na vojně v životě nebyla. Ale
0: no,
2: pokud
0: to je chyba,
2: máte
0: ale
2: na mysli klasickou...
0: To je chyba, že jste nebyla na vojně, to nemůže být pořádný chlap taky. Když jste nebyla na vojně, to si myslíte, že jste chlap? Umíte nějaký vojenský pozdrav?
2: Ne.
0: Ne jo? Ať žijou dělostřelci.
2: Prosím?
0: Dělostřelci minometí.
2: Tak... Naschledanou minometí.
0: Minometí ti, milomete. Řekni dělostřelci, nebo ti tam pošlu minometí.
2: My jsme tady na...

0: Evropa 2.
1: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
2: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
0: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.

0: Tak jdeme na to. 6:00, teď už dokonce 6:01. Jsou tady zprávy na Evropě 2. Katka Říhová má slovo.
1: Dobré ráno, sociální sítí Instagram v posledních dnech otřásla masivní vlna mazání falešných a neaktivních účtů. Platforma, kterou vlastní společnost Meta, podle zahraničních médií odstranila desítky milionů botů, spamových profilů a účtů uměle navyšujících počty followerů. Jak píší novinky.cz, i ty největší světové celebrity přišly během pár hodin o miliony sledujících. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne ve středu a potrvá do pátku. Uvádí to agentury s tím, že půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Teď už má slovo Zuzka.
2: Jaderná elektrárna Temelín otevřela tréninkové centrum, které se zaměřuje na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně proškolí stovky pracovníků 9 technických profesí, jako jsou potrubáři, čerpadláři, armaturáři či technici přírubových spojů. Tyto odbornosti jsou klíčové při údržbě a modernizaci důležitých potrubních systémů elektrárny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Barcelony získali 29. titul mistra španělské ligy. Po výhře 2:0 v El Clasico nad Realem Madrid mají 3 kola před koncem v čele tabulky nedostižný náskok 14 bodů právě před svým největším rivalem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 pozor, pokud jedete z Prahy do Brna, za sjezdem na Trhový Štěpánov na 57. kilometru překáží porouchaná dodávka, na místě je policie a vybočuje se tam. A na D6 na cestě z Prahy do Karlových Varů nepřehlédněte na 24. kilometru nákladní auto, které je tam odstavené po srážce se zvěří.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Začátek nového týdne přinese do Česka citelné ochlazení a občasné přehánky. No počkej si, ještě to teprve přijde. Občasné přehánky místy i bouřky. Do středních poloh se přechodně vrátí sněžení.
0: No jo.
1: A počítat musíme i s přízemními mrazíky. Nejčetnější bouřky se dnes objeví později odpoledne a k večeru ve východní polovině republiky, kde mohou být...
0: Republiky, počkej. Ve východní polovině republiky. Je, mám moc rád, když jsi směješ, když jsi veselá.
1: Ještě nemám rozmluvená mluvidla.
0: Republika je dobrá, ale jo. Náhodou, dobrý.
1: Teď po ránu se teploty pohybují kolem 10 stupňů, přes den naměříme mezi 17 a 21, během dne se ale začne od západu ochlazovat. Tak to byly dnešní první zprávy.
0: Je.
1: Teď už začíná pondělí.
0: Republika! Vás vítá do pondělního rána, nesvítí slunce, je to poznat. I když, jak jsi řekla, to počasí, jo, tak jsem si vzpomněl na svůj text o víkendu, zpíval jsem Být stále mlad v Mariánkách a tam. Už je to asi týden, co byl 1. máj a v pátek už vidím děti, jak vysvědčení mají. A pozor, ale hlavně už je zase mdž, Silvestr a den matek.

0: Tak dobré ráno, ta myšlenka toho textu, jak jsem tady prostě to tady se snažil nějak interpretovat, moc se mi to nepodařilo, vlastně navazuje na to počasí.
1: Ano.
0: Protože já jsem byl v Mariánkách, to už se opakuju, a při písni Být stále mlád jsem si uvědomil, že jsme zrovna v té fázi, která je popisovaná v druhý sloce toho textu.
1: Toho geniálního textu.
0: To říkáš ty, ale děkuju.
1: No.
0: Takže pojďme si to rozebrat, jak ano. Se dělá na hodinách češtiny, jo. Hele. Už je zase Silvestr, mdž, a teď to přijde, den matek.
1: Jistě.
0: Jo. Už je zase Silvestr, mdž a den matek.
1: Pankrát, servác, bonifác. Už zaslaví svůj svátek.
0: Tak.
1: A to je...
0: That's the point.
1: No.
0: To je co?
1: To je jakoby zítra, ne?
0: No ne, to jsou ledoví muži.
1: No já vím, takže, a to začíná zítra.
0: Takže vlastně, jak jsi říkala, hele, v neděli ochlazení, tak prostě všechno sedí.
1: No.
0: Chápeš to? Mdž a den matek, pankrát servác bonifác, už zaslaví svůj svátek. Je to asi týden, co byl 1. máj. Hmm. Což je
1: to
0: teď.
1: To se sedí, no.
0: To sedí, takže vlastně to ochlazení jako co chceš.
1: To je, já nechci.
0: Já jsem úplně nadšenej vždycky, když nějaká pranostika takhle vyjde.
1: No ale to mi řekni, jak to, že to vždycky vychází?
0: Já to
1: jak
0: nevím.
1: Jak je to možný?
0: Jak prostě ta planeta, jak jako to obíhá prostě, nějak se nakloní nějak, bude tam, to je jako když podle mě jedeš po nějaký cestě na chatu, jo, a víš, že v jednu chvíli, ta cesta je metaforicky rok, v jednu chvíli je tam výmol. Ty to víš, že tamhle prostě, jo, za tím kořenem je výmol. A když si na to nedáš pozor, zase tam vlídneš.
1: A tam tě můžu ale překvapit, že ho třeba opraví. To tě potom rozhodí, ale jako tady to sedí snad každý rok.
0: Neuvěřitelný.
1: Neuvěřitelný.
2: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.

0: 2. Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 po dalším prodlouženém víkendu. Jakubisko.
2: Sláva, hurá, sutu.
1: Je tady Jakubisko.
2: Ano.
3: Kubaj, Jakubisko.
2: Kublaj Chán. Proč to neříct?
1: Kublaj Chán.
2: Byl Čingis Chán a Kublaj Chán.
1: Ano, a známý režisér, pan Jakubisko.
2: Ano, přesně tak. Nicméně, mám tady takovou věc. Takovou...
1: Jakubisko, Koháčisko.
2: To bych mohl by. Stala se mi taková strandovní věc, jo.
1: Ano.
2: U nás doma se probírají teďka nějaký jako čeština, jo. Mladší ano. Syn je, myslím, ve 4. třídě a nějak tam různě má takový nejasnosti, jo. A já jsem teďka něco dělal doma a slyším z druhého pokoje, jo, jak se tam jako něco procvičuje, nějaký úkoly se dělají a teďka žena říkala, jo, protože mě, není mu furt něco jasného, nějaký, třeba měl problémy vždycky říkat mláďata od zvířat, jo.
1: Jo.
2: Třeba hříb, jak
1: nešlo
2: se...
1: Nešlo mu to. To.
2: Jak se řekne mláďátko od koně, tak se hříby vůbec nevěděl, jo. To na nás koukali jak vejr.
1: No tak to slovo je úplně jiné, že jo?
2: Právě.
3: Není to koňátko.
1: Koňátko, no, že jo? To jsou takový jako triky tyhle.
2: A on, jak prasete?
1: No.
2: Selátko. A teďka on to nezdal a říká, že mu se mu to plete.
1: Kravátko, no. Není prostě.
2: A to už mu bude 23 let. Nicméně jsem zaslechl vynikající takovou jakoby jako legraci, jo?
1: Ano.
2: Žena mu říkala, jo? Ježišmarja, rozčilovala se. No tak, tak třeba. Co dělá, ne, kdo jezdí na traktoru? No, tak co by si řekl?
1: Traktorista.
2: Tak, no výborně. No,
1: děkuji, no. Jsem získal bod.
2: Potom říkala, kdo se stará o zahrádku? Co, Katko?
3: Zahradník.
2: No, je to vždycky od toho slova, no.
1: Ano.
3: Ale jsme dobrý.
2: No a, děkuji. No a potom zaznělo, a já jsem se úplně zasmál, vám bylo, no, a kdo radí králi? A on řekl, Šašek. A že se jako zeptal, Šašek? Myslím, jako rádce. Ale ono vlastně, já jsem se pak zamyslel
1: vlastně.
2: A ono vlastně v těch pohádkách.
1: To je v dnešní době, ale.
2: Že jo?
0: Ranní show Evropy 2.
4: Evropa 2. Dovolená u moře z Blue Style. Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České. Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích. Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta. Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings. Be smart. Get
5: wings. Expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
7: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beachbaru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Kos.
8: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
7: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
6: Blue Vibe, dovolená plná zážitků, začíná na bluestyle.cz.
9: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
12: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
11: Fakt?
12: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
11: Tak jedeme.
12: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
11: Kdo na to jde?
12: Od Esa koupí auto od Esa.
13: Jaké boty a kabelky na jaro? Na eobuv.cz najdete top značky. Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Max, Gino Rossi nebo Guess. Protože eobuv.cz ví, co nosit, když začíná nová sezóna. Podívejte se na eobuv.cz v aplikaci a v kamenných prodejnách.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
16: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
17: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
18: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes velké slevy v časopise Ona dnes.
19: Zpátky k muzice.

0: 6 hodin 23 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Dámy a pánové, Katka Říhová byla o víkendu v Disneylandu s dcerou. Na den matek, jo? Matka, dcera. Druhá dcera je zimně nechtěná, nebo prostě nevím, jako tohle to tato stala doma s
1: otcem. No, ta to neslaví.
0: Co?
1: Ta druhá dcera prostě řekla, že neslaví den matek, tak zůstala doma a jela jsem jenom s tou rozumnější, co se to zasloužila.
0: Jakože nechtěná ve smyslu, že jakože nechtěla Disneyland.
1: Jo.
0: Tak jenom si to představte, je pondělní ráno, chcete jít třeba do práce, nebo ani nechcete, ale musíte. Pojďme se zastavit a říct něco, co prostě nás obohatí. Tedy, být na místě, kde svět je ještě v pořádku.
1: No jako nejvíc, že jo?
0: Je to, je to místo, kde je svět ještě v pořádku.
1: Jo, to je svět, kde je svět v pořádku. To je celý svět, to není ani jako místo, to je prostě celý vesmír.
0: Chceš mi teda říct, že v Disneylandu je to lepší než v Globusu?
1: Je to jako závažný prohlášení, ale skoro bych řekla, že ano.
0: Tak povídej, jaký to tam bylo.
1: Je to pohádkový. Já jsem tam teda byla už po čtvrtý, takže se už považuji téměř za Disneylandovýho profíka.
0: Jsi prostě stejně jako já, věčné dítě.
1: Jo.
0: Ty tam jezdíš vlastně hlavně kvůli sobě.
1: Je to tak. Je to tak a mám sebou ty rukojmí. Proto jsem si dělala děti, abych s nima mohla pořád chodit do těch studií Harryho Pottera, do toho Disneylandu a nikdo na mě nekoukal skrz prsty, jakože to je ta divná ženská.
0: Ty si pustíš Harryho Pottera a vůbec najednou si uvědomíš, že tam nejsou děti vedle tebe.
1: Přesně. Že ty si něco jako pracujou, nějak se vzdělávají.
0: To je skvělý. No. To je prostě skvělý.
1: No, myslela jsem si, že už to mám vychytaný tím, že jsem tam jela po čtvrtý a že už opravdu jsem tam teda byla na začátku otevírací doby a že jsem přesně věděla, na kterou atrakci mám běžet jako první, kde jsou největší fronty.
0: A to je?
1: To je Dům Petra Pana.
0: Je to tedy, bavíme se o pařížském Disneylandu.
1: Ano, samozřejmě. Neletěli jsme do Ameriky.
0: A zafungovala tahle ta strategie bejt tam včas a sprintovat po otevření na Petra Pana?
1: Byla by zafungovala, kdybych sebou neměla právě tady tu přítěž, která chtěla z nějakého nepochopitelného důvodu třeba čůrat nebo chtěla kupovat Mickey Mouse uši.
0: Hned za vratama.
1: No, takže jsme přišli k domu Petra Pana a oni tam vždycky píšou, na jak dlouho je ta fronta a už tam byla 60,
0: ne.
1: 60 minut, ano.
0: Tam je podle mě 60 ještě než otevřou.
1: No asi jo. Takže jsme šli na jinou atrakci, kde nebyla taková fronta, ale říkám, protože už jsem profesionál, tak už vím, že jsem si měla stáhnout aplikaci Disneylandovou, kde si můžeš kupovat vstupenky předbíhací. Předběhneš frontu.
0: Super.
1: Stojí to pár euro navíc, ale vyplatí se to.
0: Tak. A největší highlight? Hack.
1: Největší highlight byl, že jsme šli na horskou dráhu a já jsem si myslela, že to je, ta atrakce se jmenuje Big Thunder Mountain, je tam postavená v Disneylandu taková, je tam vlastně postavené jezero a na tom jezeře je obrovská hora a jezdí tam horská dráha.
0: Ano.
1: A myslela jsem si, že to bude takový jako na pohodičku pro dětičky. A byl to asi největší adrenalinový zážitek, jaký jsem kdy v životě zažila. A říkala jsem si, jestli já se u toho cítím takhle, že se bojím o život a ono to s tebou vjede prostě do tunelu a teď to s tebou háže a ty nevidíš, ty jsi jenom ve tmě a jenom to s tebou háže a jede to asi 150 km hodině, tak jsem si říkala, jak se asi musí cítit to nebohý pětiletý dítě vedle mě.
0: Mám pro tebe dobrou zprávu, myslím si, že ty si uvědomuješ svoji smrtelnost, proto máš ten strach, protože máš odpovědnost. Dítě je fakt nesmrtelný. Takže ono si myslí, že kdyby se něco stalo, tak se normálně prostě to znovu zapne a má další život.
1: No, asi jo.
0: Takže ono prostě klidně vjede do toho tunelu a je mu to jedno.
1: Je pravda, že to zvládla na můj vkus moc na pohodu a proto, když jsme potom šli do strašidelného domu, tak jsem si říkala, musím jí prostě nějak jako to z ní vydolovat, ty pocity. Tak ona se mě vždycky ptá, a je to doopravdy, ty piráti tady, je to doopravdy? Já říkám, ne, není to, jenom jako. A je pravda, že v tom strašidelném domě jsem jí řekla, že ty strašidla jsou doopravdy.
0: No má, začala si podvádět.
1: No, tak já jsem jí chtěla způsobit ten opravdu silný zážitek,
0: no,
1: takže...
0: Pomohlo to?
1: Pomohlo, no. Na minutu byla úplně prostě v háji.
0: Protože
1: já jsem minutu vydržela.
0: Její pravdomluvná matka řekla, že tentokrát jsou ta strašidla doopravdy. Pustý.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, Katka byla v Disneylandu.
1: No jo.
0: Byla na nějaký obrovský atrakci, na nějakým prostě vozítku, které jezdí strašně rychle.
1: No.
0: Jo. Prostě horská dráha.
1: Ano.
0: Adrenalin stříkal ušima. Ty jsi mi říkala, že shoda okolností se stala a náhoda tomu chtěla, že těsně potom, co jsi slezla z té atrakce. Já jsem totiž měl o Katku strach, já se vám přiznám. Nebo strach, takhle. Já jsem věděl, že si to jako užívá a zajímalo mi to, že jsem taky fanoušek těch Disneylandů. Tak jsem jí prostě normálně zavolal jako kámošce. Jakože, tak co, jak to probíhá, ne?
1: Ty jsi byl jediný člověk, který mi do toho Disneylandu volal.
0: No.
1: Já jsem si říkala, co se to děje, protože mi začala vibrovat kabelka, ale v tu chvíli, protože my jsme zrovna slezli z té nejbrutálnější atrakce, kterou jsem kdy v životě zažila. Já jsem nevěděla, jestli mi ještě buší srdce, nebo prostě se mi vibruje kabelka. Tak vyndávám ten mobil, ještě se mi třesou ruce a tam vidím, že prostě tady mi volá Leoš Mareš. A já si říkám, Ježíš, co chce?
0: No a já jsem normálně, samozřejmě.
1: A ty, Katka, tak co?
0: No, Katka to zvedla a já říkám, tak co ten Disneyland povídej, je to hezký, jo, je to hezký. A ty jsi mi do toho telefonu neřekla, že jsi zrovna slezla z té atrakce?
1: Říkala, když jsem ti říkala, že zrovna jsem se málem počurala kalhotky.
0: To jo, ale tak to se ti děje běžně. Já jsem nevěděl, že se to jako týká nějaký horský
1: no,
0: dráhy.
1: No a hlavně já jsem si pak říkala, já jsem do toho telefonu úplně pištěla, jako já jsem byla úplně vyřízená.
0: Ne,
1: no.
0: Zněla si, že si to užíváš,
1: jo.
0: Tak jsem měl radost.
1: No, tak jsi milej, že jsi mi volal, jak se mám, no.
0: Tak jsem se trefil přesně do toho
1: přesně
0: okamžiku.
1: Přesně do toho okamžiku. Přesně jsem slezal z toho vozíku.
0: Fakt jo?
1: No jo.
0: Když jsi byla ještě na tom vozíku?
1: No, a už se mi tam
0: zvonil. Škoda, že jsi mi to nevzala v tom tunelu.
1: Jo, viď, mohl jsi si to prožít s náma.
0: Ale, a do toho.

0: OK, pařížský Disneyland, jenom na závěr možná, takovej jako servis, informační no. servis. Takže kolik je vstupný do pařížského Disneylandu?
1: Mění se to, je ta cena pohyblivá, záleží, jak dopředu to kupuješ Aha. a na jaký den, ale je to kolem 80 až 100 eur.
0: Je tam nějaký rozdíl dospělý, dítě?
1: Ani myslím, ne. Že jo. Myslím, že o trošku, jo.
0: Jakože to... jako, dítě platí víc.
1: Samozřejmě o trošku, ne. O trošku míň. Ale potom říkám, doporučuju v aplikaci potom využívat možnost, tam, kde jsou obrovské fronty, můžeš si koupit předbíhací frontu za 5 až 16 euro a vyplatí se to, protože těch atrakcí stihneš za ten den mnohem víc.
0: A ten Peter Pan nakonec byl, nebo jste se na to vykašlali?
1: Samozřejmě, že byl, to a, jako to je must. Must.
0: Dobře, ale nakonec jste teda si stoupili do té fronty, když tam byl waiting time kolik?
1: No, my jsme si právě předběhli, jo, proto jste, to říkám.
0: Jo, že vy jste si předběhli.
1: My jsme si předběhli frontu za 16 euro na osobu, no.
0: To je docela dobrý, že zmiňuješ Petra Pana, že o tom jsme nikdy nemluvili snad v éteru. Hmm. Já jsem byl včera se svojí mámou
1: ano.
0: na Den matek na Michaelovi.
1: Jo.
0: A tam je vlastně tématika Peter Pan, že jo, Michael Jackson jako malej miloval knížku Peter Pan.
1: Aha.
0: Ty to víš, ne?
1: To nevím, já to jsem ten film ještě neviděla.
0: To jsi mi neříkala ty.
1: Ne.
0: Aha, tak to byl někdo jiný.
1: No. Tam, a já ten film ještě neviděla, takže...
0: No, totiž z knížky Peter Pan, nebo z té pohádky, je Neverland.
1: No to jo.
0: Tam je Neverland, že jo?
1: Jo, tak on to takhle čmajznul.
0: No čmajznul, protože to byla země, on to miloval jako...
1: Země, nezemě.
0: Takže z knížky Peter Pan je Neverland a pak už jeho Neverland.
1: No, tak se nám to spojilo. Maximum muziky. Evropa 2.
0: Show Evropy 2. Evropa 2. Kde to stojí? Kde to stojí?
1: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Trhový Štěpánov na 57. kilometru překáží porouchaná dodávka, na místě je policie. A na D6 z Prahy do Karlových Varů na 24. kilometru překáží nákladní auto, které je tam odstavené po srážce se zvěří.
2: Stavebniny dek přináší...
3: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
4: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars, Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
5: Metropolis Děčín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
6: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
9: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
10: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
11: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
12: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk. Evropa 2.
0: Jsme zpátky, tohle je ranní show.

0: Úplný začátky Michaela Jacksona, když je mu 10. 10 let, jo.
1: Michaelíček.
0: 10 let. Kdo má 10letý dítě, může porovnat? Co je?
1: Nemáš porovnávat děti.
0: Nemáš porovnávat, ale...
1: To je poučka rodičovská.
0: Jo, ale teoretická je.
1: Já bych ještě chtěla možná tady mluvit o Francii, kde jsem teda strávila víkend.
0: Ano.
1: A docela mě šokovalo, jak nás Frantice stále jako vidí, jo.
0: Tak pojďme se na to teda podívat, Počkej, myslel jsem, že budeme mluvit o Michaelovi, ale necháme si to teda na jindy. Pojďme tedy Francie.
1: No tak potom řekneš, jaký byl Michael.
0: No tak ono zase není jako úplně, já nejsem žádný recenzent. Já to shrnu jednou větou a pojďme na Francii.
1: No.
0: Jako všechno v životě řídí očekávání.
1: Takže?
0: Jelikož jsem šel do kina s minimálníma očekáváníma.
1: Ano.
0: S minimálními očekáváními.
1: A to je samozřejmě nejlepší výchozí situace.
0: Protože všichni kolem mě říkali, jak je to hrozný. Že to vlastně nemá žádný příběh, recenze.
1: Takhle, ty jsi zrovna ten člověk, který mě poslal tu recenzi ještě dřív, než byl ten film v kinech.
0: Že co?
1: No, že to je blbý.
0: Takhle.
1: Takže se jako nemáme na co těšit moc.
0: Takže já jsem tam šel a super. Pohodě.
1: To.
0: Pohodě úplně.
1: A teď říkáš jako v pohodě kvůli tomu, aby...
0: Ne, bylo to v
1: aby
0: pohodě.
1: Aby si nám nedal nějaké jako velké očekávání.
0: Nevím, ne, hele, takhle, řeknu ti to. Koupil jsem si obrovský XXL popcorn.
1: No.
0: V meníčku k tomu byla litrová kola. Litrová.
1: Takže jsi furt chodil na záchod?
0: Ne.
1: A z toho filmu jsi měl prd?
0: Ne, celý popcorn jsem sněd a celou kolu jsem vypil. Bylo to prostě fantastický odpoledne. A do toho Michael zpíval prostě Thriller. Takže,
1: chápu,
0: jako,
1: takže někdo, kdo je jako vlastně
0: úplně super,
1: na dietě,
0: úplně super
1: úplně
0: to bylo.
1: Urval z
0: kdyby tam pouštěli cokoliv, by to bylo jedno. Bylo to prostě skvělý, bylo to barevný, tancovalo to, zpívalo to. Herec úžasný samozřejmě, příběh samozřejmě žádný, ale to nevadí. No to nevadí. Tak někdy jsi třeba ve vztahu, který taky jako není úplně skvělý, jako ve smyslu, když se na něj podíváš jako z dálky, ale... V tu chvíli super, že jo?
1: Jakože víš, že to nikam nevede.
0: Víš, že to vlastně nemá žádnou náplň, ale v pohodě. Hele, jsme na večírku, tak pojďme si ho užít.
1: Jako určitě si ho nevezmu, děti s ním taky neplánuju,
0: no,
1: ale teď je to jako...
0: Jasně, super to bylo. Takže takhle, Francie.
1: No, byla jsem překvapená, jak nás stále Francouzi vidí, jo? Byla jsem na recepci ubytovaná v takovém hotelíčku, kousek od Disneylandu.
0: V Paříži.
1: V Paříži. A byl tam takovej poměrně, řekla bych i mladší recepční.
0: No.
1: Podle mě tak jako já, starý, jo?
0: Jsi mladý kluk.
1: Jsi mladý, mladík. A tak jsem jakoby na ní nějak mluvila a protože ty Francouzi se s tou angličtinou taky jako bůhví jak nepřetrhnou, tak jsem jakoby taky mluvila tak nějak, jako neříkala, neměla jsem žádný přízvuk, jo, ani jsem se o něj nesnažila.
0: Neměla jsi přízvuk, jak to myslíš?
1: Anglicky, jakože jsem nemluvila jako, já nevím, tak když se snažíš mluvit anglicky, třeba jako Libor Bouček, když mluví anglicky, tak se snaží mít prostě přízvuk anglicky. Říkáš, hello, sir, I would like to have some breakfast. To tak, jsem prostě neříkala, že jo?
0: Tak to tě musím zklamat, protože přízvuk je to opačný právě. Protože ty si naopak právě měla obrovský přízvuk.
1: Jo, takhle.
0: Když mluvíš anglicky, tak nemáš přízvuk.
1: Jo, já jsem myslela, že jsem se nesnažila mít anglický přízvuk.
0: Jak jsi řekla, mluvila jsem anglicky a neměla jsem žádný přízvuk.
1: No tak jsem já jsem právě měla svůj český přízvuk.
0: Ano, měla jsi východoevropský.
1: Měla jsem východoevropský a to je pointa příběhu, protože pán si mě tak jakoby šacoval pohledem a říkal jako... Russia?
0: Russia, to jsem chtěl říct.
1: No,
0: měla
1: jsi
0: prostě ruský přízvuk.
1: To pokračuje.
0: I think...
1: Já jsem kroutila hlavou a on, Ukrajin.
0: Blondýna.
1: Ne, a jako vlastně jsem hrdě řekla jako Ček a on úplně jako by se teda vlastně rozzářil, ale jako potom doda říkal, a Čekoslovakia, já jsem věděl, že to je nějaký ten východ. Kráso. Prostě chápeš to?
0: Východ, no.
1: Ne, my si pořád myslíme, že jsme jako, jak
0: co?
1: Říkáme,
0: co?
1: S hrdostí, že jsme středoevropané.
0: Nic takového neexistuje.
1: Ne.
0: To je fikce. Žádná střední...
1: Já věděl, že nějaký
0: střední
1: východ.
0: Evropa neexistuje. To je jako střední ruka. prostě je východ a západ. Čau. Mm. Není jako střed, neexistuje. Mm. To je fikce, to jsme si jako vytvořili, aby jsme nebyli, proč jsme si to vytvořili? Aby jsme nebyli na východě.
1: No.
0: Jo? Žádný západní stát neřekne, že jsou jakoby středoevropská republika, že jo?
1: Ale Čekoslovakia v roce 2026 mě jaký překvapilo.
0: Čekoslovakia, já to naopak říkám, protože tím pádem aspoň dojdeme ke shodě. Každý ví prostě.

0: 6.50. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Tak, je tady taková... Takže trochu sprostá informace, jo?
1: No tak super.
0: Divoké hrátky se zvrhly v horor. Při sexu omylem udusila zákazníka.
1: Jo, oni to mají ty chlapy rádi, no.
0: Všichni víme, že to dušení je prostě nějakým způsobem zábavný, jo?
1: No tak všichni víme, je teda podle mě silná věta.
0: Takhle, jako vlastně to je zajímavý, že když se jako o to začneš zajímat, tak ten nedostatek kyslíku údajně při milování způsobuje větší prožitek. Já vlastně tu zkušenost teda taky nemám, takže vlastně jsem v tomhle tom panic, proto se mi o tom hezky mluví, že jak to vlastně jakoby neznám, tak jsem takový pozorovatel.
1: A platí to na obě strany u mužů i u žen?
0: Já si myslím, že jo.
1: Já totiž mám pocit, že to je jakoby výsada chlapů a že potom byly i ty případy, jak se ty, no to je jedno.
0: Nemyslím si, protože teďka, aby to nepůsobilo jako divně, prosím vás, teďka použiju sloveso, který jako zní dost tvrdě, ale myslím to jako mile, škrcení přece. Dokážu si představit,
1: ano,
0: že některé páry...
1: Našlapuj opatrně, našlapuj opatrně.
0: Dovedu si představit, že některé páry používají škrcení ke zvýšení prožitku. A nemyslím, že to je genderově nějak jakože tak nebo tak.
1: Jo.
0: Tady teda se jde na oškrcení, tady to už je takový sofistikovanější. No. Tady je to takzvaný igelitový pytlík na hlavu.
1: Jaj.
0: Totiž mnohokrát se v minulosti stalo, že se to jako zvrhlo, že když se někdo dusí, tak se samozřejmě může udusit, že jo? A dost
1: často... Správně.
0: To jsem řekl dobře. A když seš tam na to sám, tak tě nemá kdo zachránit.
1: Ano.
0: A já to říkám z toho důvodu, že vím, že se to stalo v roce 1997 zpěvákovi In Excess, Michael Hutchinsovi. A spousta lidí byla nalezena s páskem kolem krku,
1: ano,
0: kdy byli sami na pokoji, na hotelovým, a teď si to sami jakoby, sami se jakoby přiškrcovali, měli to přivázaný na klice.
1: Kravata kolem topení, no.
0: A tam je prostě problém ten, že potom, když ti dojde ten kyslík a omdlíš, jak tě nemá kdo zachránit, jsi tam sám. No a tady paní, Los Angeles, nejen špioni žijí dvojím životem, i vdaná Američanka byla navenek spokojenou matkou tří dětí. Já to otáčím na tebe. Víš, představ si to. Představte si Katka Řehová, úplně normálně, prostě s

0: a specifických tužeb. Lákala na sex na svém profilu Michaela ve věku tebe. Služby se souhlasem manžela, tedy jako u vás, nabízela nejen mužům, ale i ženám, i nebinárním. Se majitelka několika firem a máma tří divokých kluků. Prozrazovala světu. To zjevně zákazníky neodrazovalo, měla jich dost. Jedním z nich byl 55-letý Michael Dale, který si ji pozval domů, kde se pustili do hrátek. Michaela to celé nahrávala, aby si svůj výkon mohla přidat na OnlyFans.
1: Ovko.
0: Dalova smrt je tak celá natočená. 8 minut měl přilepená ústa, svázané končetiny a igritový pytel přes hlavu. Zatímco se pomalu dusil, Michaela vedle něj tančila. Jakmile si uvědomila, že v bezvědomí, zahájila resuscitaci a zavolala záchranku. Citace: nechtěla ho zabít, ani to ututlat. Jednala, jak měla, hájí její právník. Lékaři ale den po nehodě prohlásili u Dalea, který měl v krvi alkohol a léky na předpis, mozkovou smrt. Matku tří chlapců nyní čeká 4 roky ve vězení za neúmyslné zabití. Tečka. Takže vem si, že on to chtěl, ona to chtěla, točili se, nezavolala záchranku, spolupracovala, netutlala to, stejně dostala 4 roky.
1: Já ti k OnlyFans něco řeknu.
0: To mi teda řekni. Jak se jmenuje tvůj účet?
1: Četla jsem, že Elon Musk uvažuje o tom, že by koupil OnlyFans.
0: Pustý.
1: A řekl, že by to chtěl koupit kvůli tomu, aby to mohl vypnout. Jo.
0: No jo.
1: No a tak jsem to vlastně takhle v autě četla a říkám to manželovi a on mi říká, stejně ho štve, že ty prostitutky jsou pomalu bohatší než on.
2: Ranní show Evropy 2. Co potřebuji za cenu.
3: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
4: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
5: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
6: Vážení cestující, letu Smartwings, připravte se na start do léta.
7: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings.
8: Be smart. Get wings.
9: Kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
14: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
15: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: 7 hodin, 1 minuta, jdeme na zprávy za chviličku, ale ještě předtím předávám slovo Katce, která vlastně otvírá druhou hodinu dnešní ranní show, druhou hodinu ranní show v tomto týdnu a pojďme se bavit o něčem, co prostě se týká nás všech. Bylo to téma v 6, pojďme si to dát i 7. Počasí, takže co jako? Přátelé, zítra jsou ledoví muži. Nazdar.
1: Nazdar.
0: Takhle to je.
1: Je to tak a prostě odpovídá to tomu, během dneška se počasí rapidně zhorší a dokonce se má vrátit sněžení. Já tomu pořád nemůžu věřit, ale předpověď to takhle jako uvádí, no.
0: Ale jak říká klasik, to jsme taky říkali už, už je zase Silvestr, MDŽ a Den Matek. Pozor, Den Matek, teď to přijde. Pankrácer vás Bonifác už zaslaví svůj svátek. A to je teď. Zítra je Pankrác.
1: Jo.
0: Zítra je Pankrác.
1: My máme zasazený jahody, no tak to mi řekni.
0: Ale zase, pojďme si říct, máte každý rok zasazený jahody.
1: Ne, letos poprvé.
0: Dobře, já jsem si myslel, ale že to přece víš, že je Pankrácer vás Bonifác.
1: No jo,
0: tak to jsi vykulená.
1: Protože se mi zdalo, že už je takový teplo. My jsme se včera koupali poprvé v sezóně.
0: Já ti rozumím, ale vlastně zase, kdyby byli ledoví muži v lednu, tak to není žádný for. Pankrácer vás Bonifác v únoru, no tak to tě nepřekvapí, jako ne? Říkáš, aha, tak Pankrácer vás Bonifác, tak ona bude zima teďka, taková pranostika, jako si.
1: No.
0: A ty jahody to dáj, jahody jsou dobrý.
1: Vidíme.
0: A nemáte alergii na jahody, nikdo?
1: Ne.
0: Ani děti?
1: Ne, manžel trochu, ale.
0: Jak se to pozná? Udělal jsem mu takový vřídek?
1: No. Ranní show Evropy 2.

0: 7 hodin 7 minut. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Je 11. května.
1: 11. května a my se tady bavíme o svalech.
0: Ale
1: už si před chvilkou sundal bundu, tak se tady od té doby bavíme o obrovských svalech. No, já jsem tady, jsem se vzpomněla na takový jako moudro, který jsem si nedávno přečetla, že je to prostě v životě nějakým způsobem zařízený, že nikdy nemůžeš mít všechno. Nemůžeš mít dobře fungující kariéru, kvalitní sociální život a stíhat fitness time. Aha. Že prostě něco z toho je jakoby na vedlejší koleji.
0: No.
1: No.
0: Výhodou je, že kam pošleš pozornost a energii, tam to roste.
1: No to jo.
0: A je to tvoje volba. Prostě ty se rozhodneš, teďka budu pracovat, budu vydělávat peníze. Soustředí se tam a tam to začne růst. Nebo soustředí se na vztahy. Rodina, přátelé.
1: Říkám, tak gratuluju tvojí kariéře a tvojí rodině, máš obrovský svaly.
0: Nech to. Děkuju, ale já vím, že to myslíš ironicky. A mě to nevadí, protože já si myslím, že to je potřeba. To jako nebrat moc vážně.
1: No ne, tak já jsem si teď jako s tebe dělala graci, že jsi poslal tu pozornost do těch svalů a ty ostatní věci zase jako jsou na tom hůř, ne?
0: Je to jo, takhle. No, tak to jsem pochopil správně. Dobře, nebudu dneska cvičit. A půjdu za rodinou, tak já to mám říct.
1: No třeba, nebo zavolej nějakému kamarádovi, prostě, nebo, nevím.
0: Je to pravda.
1: Nebo naplánuj jaký koncert.
0: Je to pravda, je to fér, no. Je to fér. No, takže ty?
1: No tak právě, že je to pro mě taková jako úlitbička, nebo jak se tomu říká?
0: Osvobození.
1: Osvobození, že jako já tomu fitku opravdu moc nedám, ale...
0: Ale není to vidět.
1: No, není to vidět, ale zase prostě je rodinná kariéra v topu,

0: 7.12. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Jsou tady zprávy.
1: Dobré ráno, začátek nového týdne do Česka přináší citelné ochlazení a občasné přeháníky místy i za bouří. Do středních poloh se přechodně vrátí sněhové vločky a počítat musíme i s přízemními mrazíky. Slunce se ukáže hlavně ve středu, jinak bude spíše pod mrakem a deštivo. Začíná písňová soutěž Eurovize. Letos se koná po 70. Dva semifinálové večery a finále se odehrají ve vídeňské Stadthalle od 12. do 16. května. Česko, jehož hudební příznivci mají o přehlídku vlažný zájem, bude reprezentovat Daniel Žižka z písní Crossroads. Vystoupí ve druhém semifinále 14. května. Pět zemí se letos ze soutěže odhlásilo kvůli účasti Izraele.
0: Fakt? Kdo? To víš?
1: Bylo to v tom článku, ale nějak jsem to tam...
0: Pět zemí se odhlásilo z Eurovize, jo?
1: Mám to hledat.
0: Hledáš to? Já zatím připravuju toho Daniela Žižku, Crossroads. To teďka v těch dnech asi budeme hrát často, aby jsme věděli. To už je ono mimochodem. To už je náš zástupce. Které země se odhlásily?
1: Island, Irsko, Nizozemsko, Slovensko a Španělsko.
0: A tohle je Daniela Žižka. Náš zástupce na Eurovizi.

0: Tak, tohle byl náš zástupce, nebo tohle je náš zástupce, tedy zástupce České republiky na Eurovizi, která začíná zítra. Katka to tady poslouchala a říkala, že je to...
1: Fantastický.
0: To jsi řekla přesně? Já jsem asi tady špatně slyšet, já jsem slyšel něco jiného, ale asi to bylo teda fantastický, jak říkám.
1: No, vysoký hlas, jaký má. Hele, ale v Eurovizi vždycky může každý překvapit.
0: Je to tak. Jo?
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Doprava v 7.17.
1: D1 z Brna do Ostravy hlásí před sjezdem na Vyškov odstavený kamion po nehodě. Nepřehlédněte ho na 224. kilometru. A na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova je kolona už od kilometru 212 k omezení v Brně na kilometru 196.
2: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
0: Ten novej sponzor normálně té dopravy a musím říct, že mám úplně chuť na kafe.
1: Ale jako říká to nejpomalejc podle mě, co kdy, jaká reklama byla pomalu namluvená.
0: Ale myslím si, že to, jak je to namluvené, způsobuje, že teď třeba o tom my mluvíme. Mm. Jo. A Shell dobrý, tyjo. Jakože si to zaplatili. To stojí ranec, jo. Hmm. Takže děkujeme. Jakože děkujeme. Úplně super.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes později odpoledne se objeví bouřky a k večeru ve východní polovině republiky mohou být i intenzivní. Teď po ránu se teploty pohybují kolem 10 stupňů, přes den naměříme mezi 17 a 21. Během dne se ale začne od západu ochlazovat. Tolik zprávy, je pondělí 11. května a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2.
0: A někdo nám telefonuje, možná nám chce někdo, možná chce pokecat o kávě. Haló?
3: Čau, Leoši, tady Luděk.
0: Luďku, co máš na srdci? Teď jsme tady mluvili o tom, že máme novýho sponzora dopravy a hned bych tam šel.
3: No to nebude úplně o tom, je to o tom sobotním zápasem, že jsem doufal, že se k tomu nějak vrátíš. Ty jako zarytej slávista, ty jsi tam nebyl?
0: Nebyl jsem, měl jsem práci v Mariánských Lázních.
1: Radši.
3: Jo, to jsem slyšel, to jsi říkal a nebudeš se k tomu vůbec vracet, jo?
1: Zarytej slávista, no, Luďku.
0: Já jsem takový...
1: Už není nic, co bejvalo.
0: Já jsem strašně nešťastný, takže nechci tu emoci dávat do vysílání.
3: Jo, takhle, já to chápu.
0: Ten smutek, jako, myslím si, že nikoho nezajímá. Já si tím sám, jako, procházím. Hmm. Takhle, včera jsem půl hodiny telefonoval s Liborem Boučkem. Hmm. Si volali. To je hrozný, jak probíhají ty telefonáty napříč, jakoby, spektrem, ne? Že slávisti si volají teďka nejvíc se Spartanama, podle mě. Hmm. Debaty, tyjo. No,
1: taky teď
3: s jedním mluvíš, no.
0: S jedním mluvím. Hele, je toho tolik, je toho teďka všude tolik, že si myslím, že je to až moc. Takže...
3: Že už toho bylo řečeno hodně, no, a je to zbytečný.
0: Je to, všichni už se k tomu vyjádřili, podle mě, a ještě asi budou. Já nevím, jestli ty si chceš tomu něco říct, můžeš klidně, ale já se, asi tě poprosím o schovývalost, že já k tomu vlastně nemám co říct, protože... Já jsem prostě jenom nešťastný.
3: Ne, dobrý, to už, já myslím, že už bylo všechno řečeno a nebudu tě trápit, no.
0: No, tak děkuju.
1: A z jakého klubu voláš?
0: Ze Sparty, říkal, Spartan.
1: A tak to je hodnej, no, teda, takhle víš, jako, že žádnej výsměch nebo jako nic, ne, že byl miloučky.
0: Oni jsou všichni, totiž Katka nechápe kontext, ne. Já to jenom vysvětlím. Totiž taková událost, že vlastně... Lidi jsou úplně vysátý emočně, že to vlastně už není ani jako vlastně
1: to už není na politý rivality, jakože se je to špičkuješ prostě, jeden s druhým, jo?
0: Je to prostě jenom ostuda a hanba. A to je prostě hrůza.
3: Uh-huh. Ostuda celé republiky, že?
0: To nevím. To
1: no moje teda ne.
0: To Katka ne, Katka je v pohodě.
1: Mně se to teda opravdu netýká.
0: Katka sem přišla a říká... Já nevím, a co se jako stalo a proč vyhodili ty hráči, že ty kvůli čemu a já tomu nerozumím, no.
1: Já se omlouvám, prostě to není můj svět, ale... Já budu fandit tady panu Žižkovi na Eurovizi, to je moje.
0: Ty máš zase svoje, no. Já mám takový benchmark, jo, to teď jako u hranici, jo, až mi zavolá moje žena a zeptá se mi na to, jo, tak je to důkaz, že to je fakt kolosální průser. Jo, a to se ještě nestalo, takže pohodě. Moje žena je na chalupě.
1: Vy si nevoláte.
0: Voláme si, ale neřešila to.
1: Jo.
0: Takže pohoda.
1: To tak uf.
0: To je taková to úplně nejvyšší hranice.
1: Jo, jo, jo.
0: A jak se máš jinak? Jinak, jak jsi teda to otevřel, tak tady vybuchla telefonní ústředna, takže...
3: Tak?
0: No jasně.
3: Volají tam?
0: No jasně. Tak každopádně je to hrozně fajn takhle tě slyšet. To prostě, to, co teďka my tady spolu vedeme, je věc, která bude probíhat teďka po celé zemi, na všech pracovištích, ve školách. Každý přijde do práce a bude to řešit.
1: A není to krásné to spojení ve výsledku? Jak se vždycky říká, že ten sport spojuje?
0: Spojuje. Jakože vlastně všichni, to je pravda, nic nespojí lidi víc, jak se říká, nedá lidi víc dohromady, než společný nepřítel. A tady je společný nepřítel.
1: A to? Nesportovní chování.
0: No, vlastně jo. Vlastně jo. Každý si za to může dosadit cokoliv, ale je to společný nepřítel. Protože tohle vlastně nechce nikdo, jo? To je hrůza.
1: Takže vlastně dobrý.
0: Tak co si myslíš ty? Ty už taky přestal mluvit.
3: No, jako hodně mě zajímají ty tresty, jaký padnou. Jako uzavření stadionu, to je jasný. A odečet bodu, to by bylo asi až moc drsný, že?
1: Ale trošku by ses to přál.
3: Jako nějaký ten bodík by nevadil, aby to bylo ještě zajímavý, no. Aby to bylo napínavý, jako, jestli nebudou odečty bodu, tak ta jako Slavia už si to pohlídá. Ale je to blbý, že to nebudou moc oslavit s těma fanouškama, s těma normálníma, no, na tom stadionu.
0: Víš, a to říká Spartan.
3: No.
0: To je třeba nový. To je třeba nový.
3: Že to je v nich jako líto, no.
0: Tak děkujeme za ten telefon. Je vidět, že si to tak prostě, jo. Že si to téma našlo svoji cestu do vysílání samo. To je příroda. To je příroda. To je jako když vyroste na asfaltové silnici kytka. Tak čau.
3: Ahoj.
0: Já taky jsem tě rád slyšel. Ahoj.
2: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz

0: 7.27, posloucháte Ranní show na Evropě 2. Tak, potřebuju, Katko, teďka pomoct.
1: S čím?
0: Koukám na telefonní ústřednu a vím, co se teďka děje, jaksi na druhé straně.
1: Prostě
0: jsou tam, desítky a stovky lidí, kteří chtějí mluvit do éteru. Vím, o čem budu mluvit a teď já nevím, co mám dělat.
1: Jako... Dej tomu průchod, ty seš prostě brána, seš uvaděč, pozvi je dál.
0: Ale já vím, o čem budu mluvit.
1: No a co? Hlavně, ať jsou slušní, hezky oblečení a pozvi je dál.
0: Dobrý den, pojďte dál.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Co nám nesete?
2: Haló, slyšíme se?
0: My vás posloucháme.
2: Jo, slyšíme se. Jo. Já bych chtěl mluvit ale o něčem úplně jiném, než jste čekali.
0: No, tak teď jste mě překvapil, takže fotbal to nebude. Fotbal není téma.
2: Určitě ne.
0: Tak skvělý.
2: I když to nebylo ani o fotbale, jen tak mimochodem, ale... Pojďme k tomu, kde se ta debata začala. Vy jste mluvili o reklamě na kafe.
0: Ano, my jsme mluvili o tom, že máme novýho reklamního partnera. Evidentně jsme si všimli na sponzor dopravy a že to je nějaká čerpací stanice,
2: jo,
0: kde
2: jo.
0: Dělají kafe.
2: Jenomže, víte, že po celé republice máte různé reklamy?
1: Jo.
0: Že máme reklamy, kdo? Jo, aha.
1: My máme ty regionální odpoje, takže v každém regionu může jít jiná reklama.
0: Jo, ty mluvíš o Evropě 2, že Evropa 2 má v různě po republice různé reklamy. Takže ty jsi žádnou reklamu na kafe neslyšel.
2: Asi tak. Takže jste mě ochudili o nějakou zajímavou reklamu.
0: Počkej.
1: A co tam šlo tobě?
0: Počkej, to není možný.
2: Mně tam šlo auto nějaký... distributor aut, no.
1: Aha,
0: Ježíš, tak to jsem teda amatér. Tak jenom pro tebe, poslouchej.
3: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení
2: no,
3: Shell Café.
2: Já zase slyším auto Hemala.
3: Více na
0: Shell.cz.
2: Jo. No, to musíte pustit nějak jinak.
0: Aha, tak to je tady takový, tak přátelé, tady je systém, který... V okamžiku, kdy já to pustím, rozdělí na různé kraje různé spoty.
1: Teda to je sofistikovaný.
0: To je sofistikovaný, no, je NASA.
2: Vidíte, jak
0: to...
2: rozdělujete republiku.
0: Tak děkujeme za telefon a dáme si, teda u vás ta byla reklama na nějakého prodejce aut?
2: Ano.
0: A jak se jmenuje ten váš prodejce aut?
2: Auto Hemala.
0: A co dělají za auta Hemala?
2: O, to já nevím.
0: Aleksandr, co dělá? Že bychom si ho hned koupili, to auto. Aby z toho něco měli. Tak díky za telefon, měj se, čau.
2: Tak jo, čau.
0: Za chvíli jsme zpátky.
4: Evropa 2.
5: Náš výkup je...
6: Posloucháte podcasty? Prestižní anketa, která oceňuje ty nejlepší podcasty a jejich tvůrce, je opět tady. Podpořte svůj oblíbený český podcast v anketě Podcast roku 2026. Dejte mu svůj hlas na www.podcastroku.cz a rozhodněte o letošních vítězích.
5: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
11: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes velké slevy v časopise ona dnes.
12: Nenechte si ujít v České televizi.
13: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: Česká volba na Evropě 2.
1: Česká volba na Evropě 2, 7:30. Téma, za co by se podle Čechů nemělo platit, ale často tomu tak není.
2: Za sex. To tam není?
1: Ne.
2: Tak znova.
1: Za chvíli jsme zpátky, Mad Hansen, 7:36.

0: remember. Česká volba na Evropě 2.
1: Česká volba má dneška téma. Za co by je podle Čechů nemělo platit, ale často tomu tak není. Za co by se podle Čechů nemělo platit, ale často tomu tak není. Páté místo za domácí mazlíčky.
2: Počkej, jako v jakém slova smyslu?
1: To nevím.
2: Že za ně platíme...
1: Třeba, že rád chováš hlodavce, rozumíš? Jo.
2: A?
1: Seš navyklá mít doma myši, jo, za ty si neplatila a teď prostě najednou myši zmizely, jdeš si koupit křička a musíš zaplatit. Nevím, upřímně řečeno nevím, za domácí mazlíčky tady někdo psal. Za co by se podle Čechů nemělo platit, ale často tomu tak není.
2: Ono se asi platí nějaký poplatek za psa,
1: jo,
2: podle
1: takhle.
2: Mě.
1: Aha, poplatek možná, máš pravdu, to bude poplatek. Čtvrté místo, za toalety na veřejných místech.
2: No ale někdo to uklízet musí.
1: Někdo to uklízet musí.
2: Takže?
1: Moje máma včera se mi zrovna vyznala, že ona na nádraží provozovala toalety.
2: Ano.
1: A včera v Berouně byly hrnčířský trhy. Uh-huh. To si neviděla normálně toho lidstva. Jako tisíce a tisíce lidí na berounském náměstí. Čemu se smějete?
2: To je to roztomilý.
1: Co?
2: Hrnčířské trhy.
1: Hrnčířské trhy, narváno.
2: Středověk.
1: Počkej, ale narváno, prostě tisíce lidí na berounském náměstí. A na to náměstí proudí davy i od vlakového nádraží. Jo? A moje máma tam měla dřív toalety, to jsem zapomněl. A včera mi říkala, byli jsme na obědě, byl den matek, a ona mi říká, hrnčířský trhy, to bylo nejvíc vždycky.
2: Vejvárek.
1: To byl vejvár. Prostě já jsem se vždycky oblíkla, zala jsem si prostě šaty, načesala jsem se a šla jsem si tam sednout za ty dveře prostě. A z toho jsem financovala všechny poplatky. Elektriku, vodu, odvoz odpadu. Vedle mě takový snack bar a vlastně platila to z těch záchodů. Říká, to bylo skvělý, ty hrnčířský trhy. Přijížděli lidi na ty trhy, všichni chtěli čůrat.
2: Tam je nejvíc potupnej ten moment, kdy je tam ta paní v tom okýnku a ty prostě musíš, že jo, protože tam je to rozdělený, nebo já se to teda pamatuju, když jsem ještě jezdila autobusem na trase Budějce Praha, tak jsme prostě v Budějovicích měli dvě sumy. Buď si vzal za pět toaleťák, jakoby málo, anebo za 10 víc.
1: Takhle to bylo,
2: no jo.
1: To je teda potupný.
2: No je to strašně potupný.
1: Já jsem mu za 20. Víte, já jsem měl teďka...
2: falafel.
1: Tak tohle... falafel zapadne, mi dejte. Tak tohle dělala moje máma. Z toho my to všechno máme, že jo? Ty věci. Z toho my to máme.
2: To ti koupá první Ferrari.
1: Přesně. Za falafel.
0: Ranní show Evropy 2. Evropa 2. Stavební lidek při... Pošlapává zaměstnavatel vaše práva? Nebo máte neoprávněnou výpověď? Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České. Naší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz. Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
3: Tak to je další level.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde?
4: Od lesa prodá auto u ESA.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: pro doma.
9: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma, 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Pro doma.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
13: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
14: No, Alena Walker, Three Fighters.
15: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
16: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
17: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
18: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
19: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
20: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk. Evropa 2.
1: Jsme zpátky, tohle je ranní show na Evropě 2, 7.46, pokračuje česká volba. Mám tě rád.

0: Já mám tě rád, Evropo 2. 7.50, posloucháte ranní show na Evropě 2. Halo, halo, co se stalo? Prase kozu potekalo.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co máte na srdci?
1: Dobré ráno, Káťo a Leoši. Mimo fotbal, díky bohu, už toho bylo hodně. Chtěla jsem vám říct, že už zhruba 2 roky, možná přes 2 roky, se nemůžu dovolat a tahle písnička Karol Duchoň mě provází po dobu těch 2 let. Vy jste ji teďko začali hrát, bych řekla, já nevím, v průběhu posledního půl roku, roku.
0: Ano.
1: Nemohla jsem se vysoukat z postele, bylo mi ráno hrozně, teď si pustím rádio, tahle písnička zazněla, já jsem byla jak v těch amerických filmech, odhodila jsem prostě všechno ze sebe, začala jsem tady trojčit a říkám, konečně hrajou Duchoň.
0: Tak pozor, já bych pokračoval v té emoci, my si z vás uděláme takovýho avatara, jo, takže teďka jste se už probudila, co máte na sobě?
1: Teď mám domácí tady.
0: Tak, nemůžete se svlíknout do naha teďka, jste doma sama.
1: Nejsem, ale jim to vadit nebude.
0: Tak se svlídně.
1: Oni jsou zvyklí.
2: Máte spolubydlící nějaký, jo?
0: Máte nějaký spolubydlící malý, jo?
1: Mám i dceru 18 letou.
0: Svlídněte se do naha teďka, protože po Karlovi Duchoňovi přichází song z 50 odstínů šedi. A já bych sem teďka si chtěl představovat, jak u toho rádia prostě prožijete i tuhle píseň. Jdeme na to, hele.
1: Duchoň lepší, sorry.
0: Počkej. Dává. Co děláš teďka?
1: Takhle mám tričko jako nad hlavou, jo, a takhle s ním tady kroužím.
0: Musíš pomalu, ale protože jdi do dětského...
1: Já se vlním v bocích, pomalu.
0: Jdi do dětského pokoje a dej nohu takhle na to futro. Prostě jako zvedni...
1: A nešlo by radši do ložnice?
0: Ne, běž do dětského pokoje, vidět. Katko, nějaká rada?
2: Mně napadá ještě si z toho trička udělat, víš, takovou tu šňůru a jakoby protahovat si to.

0: minulého týdne.
1: No.
0: Jak jste řešili v podstatě toho růžového pantera.
1: No.
0: A já jsem si vzpomněl na takový zážitek, když jsem pracoval v zahraničí. A jenom mi tak přišlo takový směšný. Byl jsem tam, byl to ve Švýcarsku a Švýcar mi říkal, že byl v Kanadě na farmě a šel do banky.
1: Takže Švýcar byl...
0: Chtěl si otevřít účet.
1: Švýcar byl v Kanadě...
2: A šel do banky. To je začátek nějakého vtipu.
1: Ano. Švýcar byl v Kanadě na farmě a šel do banky. Dobře.
0: Potřeboval si otevřít účet.
1: Ano.
0: A přišel k přepážce a říká, I would like to open account.
1: Chci si otevřít.
2: A paní vstala a šla mu otevřít dveře, nebo?
1: Chci si otevřít číču prostě.
0: No, přesně tak to bylo, no.
1: Tak díky za historku, lidi nám... Lidi nám normálně volají a random říkají prostě příběhy. Děkujeme. Já jsem to říkal už tady v éteru a je to prostě pravda. My jsme byli dřív tři. Patrik, Katka a já. Teď jsme zase tři. Katka, já a vy. Je to fakt. Prostě je to normálně fakt. Tak díky za telefon.
0: Jo, mějte se.
1: Čau. Ranní show Evropy 2. No to vypadá, že jsme zapomněli na českou volbu. Není to pravda. Za co by se podle Čechů nemělo platit, ale často tomu tak není? Tři nejčastější odpovědi už za chvíli.
3: Vše, co potřebují za cenu.
4: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
5: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
6: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
7: Kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
9: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
10: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
11: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
12: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nubakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.
13: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.

0: Ranní show na Evropě 2. Česká volba. Za co by se podle Čechů nemělo platit? Ale často tomu tak není. Tři nejčastější odpovědi. Za kohoutkovou vodu v restauraci. Za co by se podle Čechů nemělo platit, ale často tomu tak není.
1: Mám to rozebírat nějak.
0: No.
1: Že si tu vodu dáváš do skleničky, která je čistá, někdo jí umyl, někdo jí potom znova musí umýt, že seš v teple, sedíš na židli, kterou někdo musel koupit, no jako, je to sporný, no.
0: Já vlastně vůbec nevím, jestli na to mám názor, člověče. Nemusí asi člověk komentovat všechno.
1: Nemusí, no.
0: Tak já to asi nechám bejt. Já vlastně chápu oba směry.
1: No.
0: Jako
1: určitě můžeš vzít třeba nějakou prázdnou lahev a jít na záchod a tam si tu vodu zadarmo natočit.
0: Mě baví třeba v Americe, že přijdeš, sedneš si a dostaneš vodu s ledem. Já to zbožňuji úplně. Okamžitě. Ale spíš mě to baví proto, že to je jako rychlý. A dostaneš to prostě automaticky, ani si nestačíš objednat. Ale zase chápu i tu...
1: Všude jako jo.
0: Co všude? V Americe?
1: Všude dostaneš vodu s ledem, jo.
0: Tak v restauraci jako.
1: V každý, jo. Je to jako
0: nevím teďka, nedokážu říct.
1: Já nevím, no. Mě
0: každý nevím, nedokážu říct. Ale chápu zase i tu druhou stranu, chápu, že prostě restauratéři, náklady, každá koruna se hodí, rozumím. Obecně to je takový kontroverzní. Za co by se podle Čechů nemělo platit, ale často tomu tak není. Druhé místo za dámské hygienické potřeby. A to nechápu, jestli by se to mohla...
1: A to je kontroverzní v čem? No je taková,
0: ne, já to nechápu, jako že, taková, že by v drogerii to měli rozdávat zadarmo, jo?
1: Ne, je taková iniciativa a myslím si, že už jako prošla a že už se zavádí, že na školách by měly být hygienické potřeby zdarma. Je to kvůli boji se sociální chudobou, nebo ne, ještě se tomu říká jinak, nějaká chudoba. No prostě tady v tomto odvětví.
0: Chápu.
1: Takže by k tomu měli mít prostě přístup všichni a vlastně mi to přijde hezky teda.
0: OK. Před námi je první místo. Kdo se dovolal? Haló? Simono, stiš si rádio, vem si telefon k uchu, prosím tě. A povídej, co si myslíš, že bude na prvním místě? Nebo chceš ještě něco komentovat?
2: Ne, já jsem přemýšlela o tom prvním místě a já si myslím, že by to měly být léky a zdravotní pomůcky pro děti.
0: Jsou to léky. Za co by se podle Čechů nemělo platit, ale často tomu tak není. První místo je strašně dlouhá odpověď. Za léky, které mohou zachránit, lomeno zlepšit život, ale pojišťovny je z různých důvodů neproplácí. Tady je dokonce příklad sbírka pro Martinka trpícího zácnou nemocí. To je první místo.
2: Jo, já s tím souhlasím.
0: No.
1: A mělo to happy end. Peníze se vybrali, léčba se uskutečnila a vlastně to dopadlo dobře.
0: Tak. Simono, no, jak se máš?
2: Já se mám dobře. Já jsem teď vezla syna do nové školy se podívat. Mm-hmm. A zrovna třeba můj syn má ZTP průkaz. Mm-hmm. A je to fakt složité. Najít školu, kde ho vezmou, kde jsou vstřícní, kde chápou jeho potřeby. A zároveň zlepšovat ten jeho život tak, aby z něho vyrostl šťastný kluk.
0: A čím trpí?
2: No, on toho má více, ale hlavně má vývojovou vadu řeči a je diabetik. A pak má ještě takové různé věci, třeba když ho operovali několikrát, tak má z narkóz, migrény těžké.
0: A můžu nějak pomoct?
2: Ne, určitě ne, my jsme pořád, jako my máme štěstí, že všechno to, co on potřebuje, jsme schopni mu dopřát. Nepotřebujeme žádné sbírky, nepotřebujeme ani nic nějak extra řešit, ale spíš je to, chápu, že setkávám se s maminkama, které prostě to mají těžké, většinou jsou s těma dětma i třeba sami, takže pro ně je to třeba strašně složité, tady ty věci, a proto si myslím, že pro ty děti by to mělo být prostě hrazené těma pojišťovnou, protože někdy je to fakt tak těžké a drahé, že ty rodiče prostě nemůžou, i když by chtěli, a tomu dítěti to opravdu umí zlepšit život.
0: Amen, sestro.
1: Tak,
0: říká
1: tak.
0: Katka. Tak. A takováhle dáma se nám dovolá prostě jen tak do české volby a řekne první místo.
1: Řekne poselství.
0: Řekne poselství. Děkujeme, Simono.
2: Není za co. Ráda vás poslouchám.
0: Ahoj, Simono.
2: Mějte se
0: ahoj.
2: Hezky. Ahoj. Maximum muziky. Evropa 2.
3: show.

0: Let Me Die se jmenuje ta písnička, což teda bych nekomentoval, tak se jmenuje, je to umělecká licence. 8.10, ranní show na Evropě 2. Halo!
1: Dobrý den, já jsem myslela, že mi to zvednete mimo vysílání teda.
0: A já jsem vám to vzal do vysílání, takže teďka...
2: A to takhle děláme.
0: Teď se musíte chovat slušně, jestli jste chtěla říct něco prostýho, tak...
1: Já teď jedu do práce a slyšela jsem vás, jak jste nabídnul tý mamince pomoc.
0: Ano.
1: A vlastně mě to hrozně přišlo hezký, protože sama pracuji v sociálních službách a mám zkušenost s váma, když jsem ještě dělala v Aqua Palace a vy jste mě tam hrozně štval, když jste tam byl jednou. A chci jenom říct, že jste se změnil a že je to hezký.
0: Tak
1: jsem to jenom chtěla ocenit. To je tak jako všechno.
2: Ale už vycákal celou vodu z bazénu, jo? Nebo?
1: Ne. Když tam byl na akci, tak místo toho, aby se věnoval lidem, tak já jsem tam pracovala vlastně jako zaměstnanec a měla jsem se o něj tak trochu starat. Bylo to asi v roce 2009, myslím, že to bylo tak nějak. A vím, že jsem byla hrozně naštvaná, protože jsem mu furt musela někde hledat. A to je jedno. A prostě od té doby jsem měla takový jako trošku negativní vztah k tomu, jak jste se třeba zachoval a že jsem to brala. Tak jako pak se teda přišel a musím zase ocenit, že jste se omluvil. Tak to jo, ale dneska mě to tak jako nějak přišlo tak hezký, že jsem si říkala, že musím říct tu zpětnou vazbu, protože to bylo prostě hezký. To je všechno. Já jsem myslela, že mi to vezmete mimo vysílání, ale...
0: To bylo mimo vysílání, to nikdo neslyšel.
1: Tak jo,
0: tak
1: to, děkuju, je, to je všechno.
0: Děkuju, děkuju.
1: Děkuju. No, není za co. Já děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Naschle.

0: 2. Svět podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2 po dalším prodlouženém víkendu. Jakubisko.
2: Sláva, hurá, sutu.
1: Je tady Jakubisko.
2: Ano.
3: Kubaj, Jakubisko.
2: Kublaj Chán, proč to neříct?
1: Kublaj Chán.
2: Byl Čingis Chán a Kublaj Chán.
1: Ano, a známý režisér, pan Jakubisko.
2: Ano, přesně tak. Nicméně, mám tady takovou věc.
1: Jakubisko Koháčisko,
2: to bych mohl. Stala se mi taková srandovní věc, jo.
1: Ano.
2: U nás doma se probírají teďka nějaký, jako čeština, jo. Mladší ano. Syn je, myslím, ve 4. třídě a nějak tam různě má takový nejasnosti, jo. A já jsem teďka něco dělal doma a slyším z druhého pokoje, jo, jak se tam jako něco procvičuje, nějaký úkoly se dělají a teďka žena říkala, jo, protože mě, není mu furt něco jasného, nějaký, třeba měl problémy vždycky říkat mláďata od zvířat, jo.
1: Jo.
2: Třeba hříb, jak
1: nešlo,
2: se...
1: Nešlo mu to.
2: Jak se řekne mláďátko od koně, tak se hříby vůbec nevěděl, jo. To na nás koukali jak vejr.
1: No tak to slovo je úplně jiné, že jo?
2: Právě.
3: Není to koňátko.
1: Koňátko, no, že jo? To jsou takový jako triky tyhle.
2: A jak prasete?
1: No.
2: Selátko. A teďka se mu, on to nezdal, a říká, že mu se mu to plete.
1: Kravátko, no. Není, prosím.
2: A to už mu bude 23 let. Nicméně, nicméně jsem zaslechl vynikající takovou jakoby jako legraci, jo?
1: Ano.
2: Žena mu říkala, jo, ježišmarja, rozčilovala se. No tak, tak třeba, co dělá, ne, kdo jezdí na traktoru? No, tak co by si řekl?
1: Traktorista.
2: Tak, no, no, výborně. No,
1: děkuji, no. Jsem získal bod.
2: Potom říkala, kdo se stará o zahrádku? Co, Katko?
3: Zahradník.
2: No, je to vždycky od toho slova, no.
1: Ano.
2: A
3: jsme,
2: tak.
3: Hele, jsme dobrý.
2: No a, děkuji. No a potom zaznělo, a já jsem se úplně zasmál, vám bylo, no, a kdo radí králi? A on řekl, Šašek. A že se já jako zeptal, Šašek? Myslím, jako rádce. Ale ono vlastně, já jsem se pak zamyslel
1: vlastně.
2: A ono vlastně v těch pohádkách.
1: To je v dnešní době, ale.
2: Že jo?
0: Show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
1: Dopravník je tady.
3: Dopravník a velká aktualita z D48 momentálně na dálnici hoří. Je to směrem do Frýdku Místku na 62. kilometru a narůstá tam kolona.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
0: Evropa 2, jak je venku?
1: No a budou ledoví muži.
3: Je to tak.
1: Pankrát servác Bonifác. Zítra to začíná, tohle trio přichází a počasí na to reaguje.
3: Ano, už dnes odpoledne se objeví bouřky a k večeru ve východní polovině republiky mohou být i intenzivní. Teď po ránu se teploty pohybují kolem 10 stupňů, přes den naměříme mezi 17 a 21, během dne se ale začne od západu ochlazovat. No a zítra už od středních poloh čekáme místy i sněžení.
1: Tak to si děláš srandu.
0: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
1: A jedem. Sound of Silence.

0: 8.21, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno, možná si říkáte, kdy nastane konec světa.
0: To si neříkáme.
1: A existuje na to taková vychytávka.
0: Ne.
1: Četla jsem na iDnesu, že vznikla na základě popudu amerického umělce Kyla McDonalda taková aplikace. Tenhle pán spustil unikátní systém včasného varování před jadernou apokalypsou, jo? A teď poslouchej, na základě čeho on to jako pozná. Jeho webová stránka totiž monitoruje pohyb stovek soukromých letadel nejbohatších lidí světa. Vychází tedy z předpokladu, že elity, největší boháči, budou mít přístup k informacím o hrozícím nebezpečí dřív, než my, ostatní, běžná veřejnost.
0: To znamená, první apokalypsa podle aplikace se chystá na finále mistrovství světa. Budou všichni jety ve vzduchu. A no. Pak koncert Taylor Swift asi.
1: No, to je dobrý. Algoritmus srovnává aktuální počet strojů ve vzduchu s historickými daty pro daný čas a den. Pokud dojde k náhlému a nevysvětlitelnému nárůstu letů, systém zvýší stupeň ohrožení na 5-bodové škále. Autor projektu věří, že hromadný odlet miliardářů z velkoměst bude nejlepším signálem blížící se katastrofy. Ranní show Evropy 2.
2: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Acema, jde to i bez banky.
5: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50, jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
10: Tak to je další level.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Zpátky k muzice.

0: jdeme na soutěž. Máme pro vás soutěž v 8.28 v ranní show na Evropě 2 a je to soutěž, která se v rádiu vlastně těžko odbavuje, protože, dámy a pánové, budeme soutěžit se značkou Heavy Tools. A co to je? Je to oblečení. Jak chcete propagovat v rádiu oblečení?
1: Musíš to prodat s nějakou emocí.
0: Já bych chtěl, aby lidi využili té možnosti a byli aktivní. My si vážíme toho, že tady ta soutěž je. Říkám si, hele, lidi dělají Heavy Tools, jo. Mm-hmm. Chtějí, aby se o tom lidi dověděli a jsou u nás v ranní show a my to nemůžeme ukázat, jak je to pěkný. Co s tím? Je možný si to najít někde na nějakém webu, nebo není? Je tam e-shop, určitě Heavy Tools, píše se to Heavy, víte, ne Heavy Metal, tak je Heavy a Tools je Tools.
1: Jo.
0: Heavy Tools.
1: HeavyTools.cz.
0: HeavyTools.cz. My soutěžíme o elektronický voucher v hodnotě 5000 korun na nákup v e-shopu HeavyTools.cz. Ale pojďme si k tomu ještě něco říct.
1: No spíš mi řekni, oni nabízí nadčasový sportovně elegantní styl.
0: Ale jak si to představí
1: no
0: člověk?
1: No právě.
0: Nadčasový sportovně elegantní
1: sportovně
0: styl.
1: Sportovně elegantní.
0: Sportovně.
1: To zní jako, že si to můžeš vzít na každou příležitost.
0: Sportovně elegantní. Já bych strašně chtěl, aby se ty lidi tam na to podívali, aby to viděli. Nadčasový sportovně elegantní styl za dostupnou cenu. S téměř 30 lety zkušeností vytváří oblečení navržené s důrazem na pohodlí, odolnost a každodenní nošení. Tak, říkej ještě dál.
1: Čisté designy a kvalitní materiály zajišťují vzhled, který zůstává dlouhodobě aktuální. Od dámských i pánských kolekcí až po obuv, tašky a doplňky vše najdete na jednom místě. Nyní u příležitosti otevření nové prodejny na Westfield Černý most dává Heavy Tools slevu přímo na prodejně. A to 20%.
0: A je to tady. Takže Heavy Tools víme. Dámská kolekce, pánská kolekce, až po obuv, tašky a doplňky, vše na jednom místě. Nový obchod Westfield Černý most dává Heavy Tools slevu přímo na prodejně 20%. Módu od Heavy Tools nakoupíš i online, jak jsme říkali, na HeavyTools.cz nebo na kamenných prodejnách. Nebo spíš ne, mm-hmm. Na kamenných prodejnách.
1: Někdo říká na prodejně.
0: Jako, že byste
1: mám to na prodejně.
0: Na kamenných prodejnách, jako že byste prostě vlezli na střechu, tam ten Eternit, prostě tam je problémy, tam jsou ty okapy. Ale chápu, prostě v kamenných prodejnách v Praze a Brně.
1: To je jako, co si dáš k snídani, nebo co si dáš na snídani. Taky lidi říkají obojí.
0: Vždyť jo, já jsem chtěl dělat nějaký humor.
1: Jo, tak to se ti povedlo.
0: Tak to se ti povedlo, teda tohle. Tak teďka prošel řidič a říká, tak to se ti povedlo. Děkujeme. Heavy Tools právě zrušili soutěž. Halo?
2: Jana, ahoj.
0: Jana.
1: Jani.
0: Jano. Kde značka Heavy Tools otevřela svou nejnovější prodejnu? Teď jsme to říkali. Ne, víš to? To je to, že lidi nedávají pozor.
1: Vy jste se zasněli, jak vám to bude slušet.
0: Nedávají pozor. Je to Westfield, ale Černý most. Ještě Katka krásně říkala Černý most. Westfield, Černý most. Ještě říkala jsem s tím.
1: Jo.
0: Nepočkej, dobrý.
1: A tak si tam zajdi a dostaneš 20% slevu.
2: Mně se líbí ten...
0: A teďka co budeme dělat s tou výherkyní? Teďka jsem takový zmatený.
1: Jo, ty jsi jakoby řekl tu správnou odpověď.
0: Já jsem řekl tu správnou odpověď. Teď co s tím? Ale
2: tak
0: slečna sama...
2: Říct taky?
0: Slečna sama řekla, sama, že to vyhraje někdo jiný.
2: Slečna?
0: No.
2: Ježiš, to je krásný, děkuji.
1: Vidíš, tak si udělal hezký den.
0: A vy nejste slečna?
2: A nejsem, ale můžeš mi dál tykat.
0: Já jsem...
2: Jsem de facto skoro i na den stejně stará jako ty.
0: Takže mladá, taková Aňa Geislerová.
2: Přesně, v nejlepších letech.
0: Takže Leoš Padeš má teď jako spolužečku na éteru. Na éteru.
2: Janu Padešku.
0: Tak jo, tak co budeme, dáme to slečně asi tu výhru.
1: Vážně?
0: Uděláme to takhle. Vy jste slečno řekla, že to vyhraje někdo jiný, mně to přijde jako fér.
2: Dobře.
0: Miluju tě, na závěr řeknu. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Pa, pa.
0: Tak, otázka další bude. Kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady je Radana z Ostravy.
0: Jak se jmenujete?
3: Radana.
0: Radano, takže můžete vyhrát, soutěžíme o elektronický voucher v hodnotě 5000 korun na nákup na e-shopu www.heavytools.cz, když nám odpovíte, jaké kolekce jsou v prodejně k dispozici. Uh-huh. Za A, pánská. Uh-huh. Za B, dámská. Za C, pánská i dámská.
3: Tak já si myslím, že to bude za C, pánská i dámská.
0: A to je teda už opravdu správná odpověď a... Máme výherkyni.
1: Jseš dobrá.
3: Perfektní.
0: Děkujeme a zdravíme.
3: Děkuji.

0: Haló, haló, 8.37, posloucháte ranní show na Evropě 2. Před chvíličkou jsme tady měli soutěž a mně se vždycky líbí, jak se ty cesty vesmírné různě klikatí, kam nás vždycky různé soutěže s našimi posluchači dostanou. Teď zase jsme prostě prožili takový scénář, který bychom si nemohli vymyslet. Tak já bych dovolil vytáhnout něco z archivu. Je to vstup z 30. října loňského roku. Součástí toho vstupu byl i Patrik a byla to taky soutěž a taky se to tak jako nakonec dostalo někam, kam bychom to nikdy jako s přípravou nenasměrovali. Tak si to užijte. Takhle probíhala soutěž 30. října loni.
1: Petr.
0: Petře, co je základ chutí uživiny? Za A. Jedlá sůl z měsíce. Za B. Uho. Za C. Poctivé ingredience.
1: Já bych si tipl to Cčko.
0: Na základě čeho takhle smýšlíš?
1: Já nevím, že jsem se teď probudil a mi to nás tak napadlo.
2: A už si, a máš inspiraci prostě.
0: A už jsi meditoval po probuzení?
1: No teď medituju v zácpě na okruhu, zácpě. No, takže...
0: Tak pojďme si společně si zameditovat, jo. To znamená, představte Aha. si, dívejte se, držte pořád volant a jedem. To je všechno, to byla myšlenka.
2: Ty jsi, Leoši, vybral takovou jakoby spíš diskotékovou verzi meditační muziky. Ona většinou bývá pomalejší a taková vyklidněná, víš? Ale to nebyla disco verze, to byla, do rádia.
0: Mně se to líbí, že jsi říkal, že...
1: Pomohlo to.
2: Lepší.
0: Já poprosím tady Katku, aby si by to mohla doprovodit nějakým zpěvem, dá se říct, až skoro jako...
3: Zpěvem, já myslela spíš nějakým slovem.
0: Meditační. Jakože... Ty zpívej klidně bez textu a Patrik do toho bude v původním znění meditačně jakoby hovořit.
4: Hoči mi vtyč, skoro.

Ranní show Evropy 2.

0: půjčím si toto slavné slovo a dám ho do světského rozměru. Kaceříové, přivezli trávník, haleluja. Dva roky už bydlí v domě, kolem jsou bažiny a teď jí přivezli trávník, haleluja.
1: Dneska začínaj.
0: Dneska začínaj a já bych to uzavřel myšlenkou. Nikomu nedovol, aby tě odradil od stavby vlastního domu za 5 milionů. Těch 8 milionů bude nejlepších 11 milionů, které v životě zaplatíš.

0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Pro doma. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách pro doma a na prodoma.cz.
2: Pro doma.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
4: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
0: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
4: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: A tak je to věta o jednom slově. Věta hlá debilní.
0: Na Evropě 2.
6: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
7: No jasně, super.
6: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
7: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
6: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
7: Pánové na burger s trhaným masem.
8: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
9: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
10: No, od Alena Walkera, Three Faded. Three Faded.
9: Jo, Faded, Faded.
11: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
9: Imagine Dragons.
11: Jo, to bude ono. To, jo, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
12: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
13: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
14: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.

0: teď pozor, v 8.51 bude překvapivé téma. A myslím, že to bude hodně překvapivé téma. Tím tématem bude basketbal. To koukáš?
1: To koukám.
0: Samozřejmě je to reakce na sobotní apokalyptický výjev na fotbale.
1: Jak samozřejmě je to reakce?
0: To pochopíš.
1: Aha.
0: Basket se v Česku hraje taky. Nevím, jestli to víš. Národní liga se jmenuje NBL. Jako Národní basketbalová liga.
1: Uh-huh.
0: Má svůj oficiální účet na sociálních sítích.
1: Jistě.
0: Jo, jako basketbalová liga jako celek.
1: Uh-huh.
0: A tato liga včera dala post. Je to takový ten, jak se tomu tak přejíždíš ty...
1: Karuzel.
0: Karusel, tak. Tak si představit oficiální post basketbalové ligy český. Jo.
1: Uh-huh.
0: Milí fotbaloví fanoušci. V závorce normální.
1: Začíná to slibně.
0: Těšíme se na vás na basketbalu. No, to už mi možná stačilo,
1: jo, jo.
0: Že? Ale to pokračuje. Zatímco na fotbale čekáte na gol 90 minut a stejně vám ho nakonec zruší VAR, v basketbalu můžete zažít radostné okamžiky klidně 50krát za zápas. Dopamin vám chybět nebude. V basketbalové hale navíc neřešíte počasí. Ať už venku prší, nebo je vedro k nevydržení, v hale bude vždy stejně příjemně. Pokud rádi vybíháte na hrací plochu, v basketbalu to máte i s bonusem. Palubovka neklouže tolik jako mokrá tráva, takže vaše starty na koš budou mít mnohem lepší dynamiku. A na závěr, je tady seznam týmů,

0: Takže takhle prostě, no.
1: To s tou zimou jsem teda nepochopila,
0: ale nevím. No, že tam je zima, v té hale, že je zima. Že je v hale zima.
1: Jo, to je stará hala. No, nebyla.
0: Ty jsi nebyla nikdy v hale, kde je zima?
1: Ne.
0: Ty jsi nebyla nikdy v hale, kde je zima?
1: Já jsem nikdy nebyla v hale asi.
0: Dobře, tak prostě v hale je zima, no.
1: Dobře.
0: Tam zima. Jako je v O2 aréně někdy zima,
1: jo, někdy je, jo, jo, jo. Je tam zima. Stará.

0: 58, posloucháte ranní show na Evropě 2. Jsme tady s Katkou a s vámi už 3 hodiny a děkujeme za tu možnost. Začal nám další týden. Tak to pojďme uzavřít. Kdo dostane ten mandát? Někdo, kdo se dovolal. Ranní show, dobré ráno.
1: Honzo, ahoj.
0: Honzo, jste úplně poslední jako finále. Jako úplně, věříme vám. My vám věříme, Honzo.
2: Vysíme tě na rtek.
0: Honzo, my ti vysíme na rtek, když tě nevidíme. Honzo, jsi to úplně poslední. Teď to vlastně, to, co se teďka odehraje, s tou emocí budou lidi odcházet domů prostě. A budou říkat, ta ranní show dneska, jak volal ten Honza. Takže teďka, co řeknete, to je finále.
1: Výborně, výborně. Já volám ještě kvůli tomu basketu teda.
0: Jo. Voláš kvůli basketu, říkej.
1: No, ale já myslím, že s tou Sláví to bylo myšlený trošku jinak. Já myslím, že na Slávy bejvá atmosférák v kostele. Aha. A proto je tam zima, jakože že tam není žádný kotel nic, že tam chodí tak 30 lidí dohromady, jo.
0: Aha, tak vidíš to,
2: tak jsme to rozklíčovali.
0: Tak moc děkuju, protože my jsme to tady nechápali, Katka řekla správně, že nechápe, proč je na Slávě zima, já jsem si myslel, že v hale je zima, takže jsem zase ukázal, že...
2: A ty jsi ještě si mi říkal, tak to je snad jasný, že jakoby tak ty jsi nebyla v hale, kde je zima.
0: Já jsem si myslel, že to je takhle, a vidíš to, měla jsi zase pravdu ty.
2: Já jsem neměla pravdu, já jsem jenom se otevřela možnosti, že nic nevím.
0: Aha, tak děkuju.

0: opravdu, tak pro mě to byla poučná škola, lekce takzvaná. Tak děkuji.
1: Ona upřímně totiž ta Slavie, ona hraje teďka po mnoha letech, tak jí dali znovu dohromady a hraje teďka tu nejvyšší soutěž asi 4 nebo 5 let.
0: Tedy basketbalovou Slavii, myslíš?
1: Basketbalovou Slavii, samozřejmě. Jo. Zatím si prostě lidi nezvykli na ní moc chodit, chodí víc vedle do Edenu, no, na fotbal.
0: To je vlastně,
1: ale to se možná změní po víkendu.
0: A to je vlastně neuvěřitelná story, že vlastně co všechno, jak se stane vždycky nějaká událost a pak je ten dominový efekt, co všechno se může stát, že prostě Slávě, která teda ty říkáš 30 lidí, nedokážu říct, co tak je, že najednou prostě se lidi přesunou na basket a co to bude start jakoby basketu v České republice normálně. Že kdo by to byl řek, že vlastně to může mít takovýhle jakoby efekt.
2: Může, no, tak.
0: Ale i Katka teďka zvažuje, že by možná...
2: Ty ani ne.
0: No tak jo, tak děkujeme za to vysvětlení.
1: Ale basket je krásná hra a čím víc lidí ho bude hrát, tím líp. Já jsem sám basket dlouhý roky hrával a jsem se v něm pohyboval poměrně dlouho, takže i vím, který lidi stáli za znovu zrozením Slávě. Zdravím třeba Davida Jonáka.
0: Zdravíme Davida Jonáka.
1: Ale prostě ten basket není tak populární, no. Berou nám ho jiný sporty, třeba florbal, který se hodně nastartoval, je oblíbený. Takže čím víc lidí bude hrát basket, tím líp.
0: Je to tady. Jsme u startu prostě kariéry basketu.
2: Je pravda, že nám třeba ve školce doporučovali dávat děti na basket, že říkali, že tam si děti jako zocelí tu osobnost a zároveň, že to je takový jako příjemný fair play prostředí. Nevím, okay. Čím to je, ale...
0: Fair play. Ale já teda musím říct teda, OK, mě si přesvědčil. Konec.
1: Tak jo, prima.
0: Tak děkujeme, tak děkujeme fotbalu, bylo to příjemných skoro 100 let, nebo prostě přes 100 let, 130 let. Bylo to pěkný.
2: Děkujeme, stačilo.
0: Děkujeme, bylo to pěkný a teď pojďme teda basket. Tak. Čau. Ranní show Evropy 2.
3: Evropa 2. 8. Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
4: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. 9.05. Evropa 2 vysílá zprávy.
2: Pěkné ráno. Zítra se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem 10 stupňů. Na horách může zítra dokonce sněžit. V noci na středu mohou teploty klesnout pod nulu. Poté se začne opět oteplovat. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Čínské ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku, uvedly to agentury. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017. Teď už má slovo Zuzka.
3: Po více než 10 letech se pro veřejnost otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu jižních zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října. Do konce roku chce správa Pražského hradu v Hartigovské zahradě opravit veřejné toalety a obvodové zdi. V plánu je také postavit novou konstrukci pro popínavé rostliny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Hokejová reprezentace zveřejnila nominaci na letošní mistrovství světa ve Švýcarsku. Po 13. se turnaje zúčastní Roman Červenka. Definitivně se naopak potvrdilo, že bude týmu chybět útočník Bostonu David Pastrňák. Šampionát začne v pátek 15. května.
1: Tedy teď v pátek.
2: Ano.
1: Teď v pátek, už to začíná.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D1 počítejte s kolonou od kilometru 212 na příjezdu do Brna k omezení přímo v Brně na 196. kilometru a potom připomínáme, že na dálnici D48 hořelo směrem do Frýdku Místku na 62. kilometru a vytvořila se kolona.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: No. Dnes odpoledne se objeví bouřky a k večeru ve východní polovině republiky mohou být i intenzivní. Teď po ránu se teploty pohybují kolem 10 stupňů. Přes den naměříme od 17 do 21, během dne se ale začne od západu ochlazovat. Tolik zprávy, teď už začíná pondělní afterparty s Pavlem Cejnarem.
0: Afterparty Evropy 2 a Pavel Cejnar.
1: Pavel Cejnar, dobrý den.
4: Dobré ráno.
2: Čár.
4: Buongiorno.
1: Přátelé, Pavel se blíží k 50. roku svého života.
4: Ano.
1: Tak se mě dokončuje ten kroužek. Máte vždycky, že musíte ujít nějaký kroky, nebo si udělat nějaký pohyby, aby se vám dokončil ten kroužek.
2: On se naopak blíží k 51. roku svého života. On tu 50. dokončuje.
1: No, no. To říkám, že dokončuje kroužek a příští týden ji dokončí.
4: Ano, máme ještě týden a kousek.
1: A dokončuješ tam už ten kroužek úplně, veď tam prostě...
4: No, už stříhá metr, no.
1: Úplně, takže příští týden ve čtvrtek máš 50.
4: Ve čtvrtek, no.
1: A dneska 11. května nabídneš posluchačům co?
4: Nabídnu něco hudebního. Ty jsi říkal, že se ti to líbí, takzvaný Bloodfest. Bude v Hradci Králové, znáš to?
1: Bloodfest, jo, to je ten...
4: No, Youngblood, to je ten Katky,
1: Young
4: no.
1: Youngblood.
4: A já mám lístky.
1: Ty máš
4: lístky. Já mám lístky a budu je rozdávat.
1: No tak, přátelé, after party začíná, mějte se.
2: Pa, pa.

9 hodin 12 minut k tomu, za chviličku si řekneme detaily, jakým způsobem se můžete s Evropou 2 podívat na něco, co se chystá, bude velkolepý a bude to fantastický a já mám na to lístky. My už jsme to prozradili. Detaily si řekneme už za 3,5 minuty, tak nikam neodcházejte a mějte hezké pondělí s Evropou 2.

0: Ano, ladí vás dnešní pondělní dopolední Evropa 2 a jak už jsem říkal, mám tady lístky na Bloodfest, který proběhne v sobotu 27. června v parku 360 v Hradci Králové. Pokud někdo z vás se chce podívat na ikonický festival zpěváka, který se jmenuje Youngblood, jeho jediná letošní zastávka je Česká republika. V sobotu 27. června, jak už jsem říkal, společně s ním vystoupí taky Biffy Clyro, Primer Scream, Palais Royal a další a další. Kdybyste chtěli detaily, mrkněte na bloodfest.com. No a jakmile uslyšíte Youngblooda tady u nás v afterparty Evropy 2, popadněte telefony a volejte sem do studia na 257 408 888. Nemám žádnou otázku, stačí se dovolat a jdete na Young Bless. Dvě stupenky tady mám k dispozici. Tady Bloodfest. Bloodfest se blíží. Tak za chviličku Gavin James, Martin Garrix a možná ten Youngblood. Myslete na to. Tady je vaše Evropa 2, hezké pondělí. Afterparty.
1: Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
11: Nejlevnější pneu.cz.
12: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
13: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
14: Volkswagen.
15: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
13: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes velké slevy v časopise Ona dnes.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
14: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
16: Vysoká škola finanční a správní. Správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
17: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Ladí vás dnešní pondělní dopolední Evropa 2, máme 11. května a já budu mluvit o víkendu, který bude tento týden, tedy pátek 15. a sobota 16. května, patří tradičnímu Open Air festivalu v Pardubickém kraji a to je Majáles. Letošní program nabízí 20 kapel a 20 DJů, takže mnozí z vás si opravdu vyberou. Kdybyste chtěli detaily, mrkněte na majales.pardubice.cz. A mimochodem, letos se představí takový velikáni jako Ben Cristovao, Sofian Mečmeč, taky Tomáš Kus, dále Kirkeni, ty nesmějí na pardubickém Majálesu chybět, tedy Reddy Kirken, Kateřina Marie Tichá, Michal Burian jako DJ, Richard Reynolds, Chris Adler, Michael C. a mnoho dalších a dalších. Mimochodem, uvidíme se tam, protože dostal jsem za úkol a podle mě to bude velká čest, každý ten večer, jak v pátek, tak v sobotu, zakončit 60 minutama afterparty. Takže v pátek po Benovi to bude takové jako taneční, dá se říct, až jako velmi podobné, kde mnozí z vás se ocitnete v mladém věku, no a v sobotu po kapele MIG 21 to bude zase opravdu afterparty pro všechny generace. Tak mrkněte na to majales.pardubice.cz. Mimochodem jsou připravené také doprovodné aktivity, které k Majálesu opravdu patří. Evropa 2 doporučuje už tento víkend, dá se říct, pátek, sobota, Pardubice, Majáles. Těším se na vás. Evropa 2. Afterparty.
1: Novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoauto v Kunratice.
7: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
9: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
8: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
9: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
8: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
9: A vstupné je zdarma.
8: Více informací najdete na praha.eu.
9: Vaše hlavní město Praha.
10: Pro doma.
11: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz.
10: Pro doma.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, od Alena Walkera a Three Fighters.
12: Ty faded. Jo, faded, faded.
14: Hele, to si, jak se tam zpívá, to panda, panda.
12: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
11: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
8: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
15: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
16: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta.

0: Evropa 2. Kdo co kde kdy a s kým.
1: Lehce před 10. hodinou máme tady jednoho herce, který se ocitl v takové zvláštní situaci. Mimochodem, v takové speciální zvláštní situaci se může ocitnout leckdo z nás. Tak co se kde stalo, ví Káťa, hezké dopoledne.
2: Krásný den, legendární herec Harrison Ford se během rozhovoru pro rádio Sirius XM ocitl v úsměvné situaci, kdy se snažil pochopit moderní slang generace Z. Jeho kolegyně ze seriálu Terapie pravdou, herečka Sherry Koula, se mu totiž pokoušela vysvětlit, proč si na cestách letadlem libuje v aktivitě takzvaném row doggingu. Tento výraz v současném internetovém slangu označuje situaci, kdy cestující v letadle po celou dobu letu nevyužívá žádnou zábavu, tedy nesleduje filmy, nečte knihy ani neposlouchá hudbu, jen takzvaně kouká do blba.
1: Ano.
2: 83letý Ford, který doposud tiše poslouchal, však debatu rázně přerušil s poznámkou, že row dog rozhodně znamená něco jiného a narážel tím na původní mnohem peprnější význam tohoto slovního spojení, které má sexuální podtext.
1: Ano, takový jako intimní to je dost. Hmm. Takže přátelé, vyberte si sami, doporučujeme takový, pojďme si udělat row dogging a u toho si nechte puštěnou Evropu 2. Hele, čumění do blba není vůbec špatná věc, co? Občas je to potřeba. After party.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love. Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc. Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: To otázky, aby mě vyzdvihli, jak to potopili z roku.
4: Takže jsi psal ty.
0: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
6: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
7: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
9: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
0: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
10: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
0: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
11: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
0: Song za trest.
12: Jsem úplně vytočená, kluci.
0: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
11: To je retard.
0: Na Evropě 2. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

0: Dvě minuty na zpátek, odbyla 10. hodina, ještě nebyla soutěž, ale teď budou určitě zprávy. Káťa Říhová řekne víc na Evropě 2.
1: Pěkné dopoledne. Francie hlásí první pozitivní test na hantavirus u pasažérky evakuované z výletní lodi, na níž nákaza propukla. U ženy z lodi Hondius se během cesty do Francie projevily příznaky a její zdravotní stav se zhoršil. Následný test na hantavirus vyšel pozitivní. Začíná písňová soutěž Eurovize. Letos se koná po 70. Dva semifinálové večery a finále se odehrají ve vídeňské Stadthalle od 12. do 16. května. Česko, jehož hudební příznivci mají o přehlídku vlažný zájem, bude reprezentovat Daniel Žižka z písní Crossroads. Vystoupí ve druhém semifinále 14. května. Pět zemí se letos ze soutěže odhlásilo kvůli účasti Izraele. A teď už se nám hlásí Zuzka.
2: Teplárny Brno rozšiřují síť nabíjecích stanic pro elektromobily. Do konce roku 2030 mají v plánu vybudovat 500 dobíjecích stanic. Posilují počet nabíječek u obchodních center Olympia a Vaňkovka v Brně. Od začátku investic do elektromobility v roce 2020 už na budování sítě teplárny vynaložili 250 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejová reprezentace zveřejnila nominaci na letošní mistrovství světa ve Švýcarsku. Po 13. se turnaje zúčastní Roman Červenka. Definitivně se naopak potvrdilo, že bude týmu chybět útočník Bostonu David Pastrňák. Šampionát začne už tento pátek.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Uzavřená je D7 u Panenského Týnce směrem na Prahu. Na 42. kilometru aktuálně zasahují záchranáři u dopravní nehody. A na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna pracují silničáři na 155. kilometru. Vytvořila se kolona, zatím měří asi kilometr.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes později odpoledne se objeví bouřky a k večeru ve východní polovině republiky mohou být i intenzivní. Teploty vystoupí na 17 až 21 stupňů, během dne se ale začne od západu ochlazovat. Zprávy jsou za námi, na Evropě 2 teď pokračuje pondělní afterparty s Pavlem Cejnarem.
0: Pět minut po 10. hodině pokračujeme, ještě nebyla soutěž, teď Miles Smith anebo Jordan Hutch, tak pohodové pondělí s vaší dopolední Evropou 2.

Ještě nebyla soutěž a blíží se teď Jonas Blue a Jacka Jack na Evropě 2.

0: tohle se rozezní živě, to bude paráda. Youngblood na vaší dopolední Evropě 2. Tak jak jsem slíbil, mám tady dva lístky na festival, který se jmenuje Bloodfest. Jako hlavní hvězda se představí samotný Youngblood, po jehož boku vystoupí skočtí rokeři a miláci českého publika Biffy Clyro, psychedelické legendy Primal Scream, kapela Palais Royal a rozmanitý line-up doplní mnoho dalších. Jedinou českou zpěvačkou bude Pam Rabbit. Kdybyste chtěli, můžete u toho být. Detaily najdete na bloodfest.com, tam se můžete podívat. Je to vlastně jediná letosní zastávka Česká republika zpěváka, který se jmenuje Youngblood. Tedy Bloodfest bude 100% a bude ve festivalu nebo v parku 360 v Hradci Králové a proběhne 27.6. letošního roku. A já tady mám dvě vstupenky na Bloodfest. Pokud je chcete, teď popadněte telefony a volejte sem do studia na 257 400 888. Nemám žádnou otázku, jakmile se uslyšíte, jdete na tento festival, jedete směr Hradec Králové. Tak já se ptám, kdo půjde na Bloodfest? Haló, tady je Evropa 2, kdo tam je?
1: Ahoj, tady Eva.
0: Evo, je to tak. Prosím tě, nemám žádnou otázku a ty už můžeš sformovat nějakého svého kámoše, přítele, parťáka, milence. Necháme to samozřejmě na tobě. Mám tady dva lístky na Bloodfest, který proběhne v sobotu 27.6. v parku 360 v Hradci Králové. Jsi spokojená?
1: Úplně super.
0: Prosím tě, Youngblood je jasný. Do toho je tady zamilovaný holek v rádiu, ale když vystoupí takový jiný interpreti, kdo ti je nejbližší? Biffy Clyro, Primal Scream, Palais Royal a další? Kdo to je?
1: No, spíš už potom to je Pam Rabbit.
0: No, Pam Rabbit, dobře. No tak bude to jediný český zástupce, jediná česká zpěvačka. Užij si to, vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily a nezapomeň i vy ostatní bloodfest.com a bude to konkrétně, připomínám, 27. června v parku 360 v Hradci Králové. Měj se hezky, ať se ti tam líbí. Ahoj.
1: Díky, ahoj.
2: Evropa 2 Music Chart. Music
3: Chart. Evropa 2 uvádí
2: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
4: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
5: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
6: Je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Jaké boty a kabelky na jaro? Na eobuv.cz najdete top značky. Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Max, Gino Rossi nebo Guess. Protože eobuv.cz ví, co nosit, když začíná nová sezóna. Podívejte se na eobuv.cz v aplikaci a v kamenných prodejnách.
10: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
11: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX 240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Deck Foam zdarma. Více na deck.cz.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
13: Volkswagen. Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už dnes velké slevy v časopise ona dnes.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a

0: dopad vě. Flashback.
1: Dnes po hudební stránce se vydáme do roku 2001 za jednou velmi, dá se říct, sympatickou dámou. Ne, dá se říct, ale já to říkám. Je to Australanka Kylie Minogue. No a my si dáme její velký hit, který se jmenuje Can't Get You Out of My Head. No a k tomu si myslím, že tady nemusím říkat nic. Katy Dennis, Rob Davis, ty to dali dohromady a napsali tuhle tu skvělou písničku. Rok 2001 a dnešní flashback na Evropě.

0: s Robin. Už za chviličku, tak hezké pondělí všem.
1: Maximum tvý muziky. After Party. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.

0: taky.
1: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
2: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
1: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
4: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
5: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
6: No, od Alena Walkera Three Fire.
7: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
8: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
10: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
11: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
12: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
13: Evropa 2. Evropa 2.
14: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find some.

0: Very crazy. Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Ladí vás dnešní pondělní dopolední Evropa 2, písnička Friday, když je Monday, teď jsme si s Bobem říkali ahoj Bobe.
1: Ahoj.
0: Říkali jsme si, že to je tak jako divný, ne, když je pondělí a zpívají o pátku, ale mě teďka napadlo, že vždycky, když se začneš už v pondělí těšit tak na pátek, tak hnedka to nabere úplně jinou dimenzi.
1: Napadlo mě úplně to též.
0: Vnímáš to stejně?
1: No samozřejmě.
0: Je prostě vidět, že máme stejné myšlenkové pochody.
1: Je to tak, proto děláme tady.
0: Ano.
1: Ano. No ale na druhou stranu, minulý týden to bylo ještě lepší, jak vlastně byl ten pracovní týden zkrácený, tak pátek, že jo, to už byl vyloženě volný víkend, ano, už to prostě bylo v průběhu. Takže kéž by to nějak takhle bylo i do budoucna.
0: No musím říct, že se mě to moc líbilo, že vlastně mám takovou jako větší, já jsem o tom někde čet, že když je čtyřdenní pracovní týden, že máš větší výkonnost a kolikrát za ty 4 dny uděláš daleko víc než za celých 5 dní.
1: Jo, to určitě, to rozhodně.
0: Tak doufám, že poslouchá naše vedení.
1: Ano.
0: A že by se nad tím měli mnozí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zamyslet.
1: Ano, rovnou přidávej to.
0: Ano, přidáv. My budeme přidávat maximum muziky, Bob je tady, za chviličku začne v 11 hodin zprávy, já se těším zítra po 9. hodině, jakmile skončí ranní show Evropy 2. Naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Evropa 2. After Party. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky.

0: 11. hodina odbyla a jsou připraveny zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Zhruba 42% českých dětí ve věku od 6 měsíců do 5 let tráví u obrazovky, mobilu nebo tabletu ve všední den víc než hodinu a 18% dokonce přes 2 hodiny denně. U nejmladších dětí do 11 měsíců je situace specifická. Skoro polovina z nich podle rodičů obrazovky nesleduje vůbec.

0: ale třetina už tráví u obrazovek alespoň půl hodiny denně. Důležitým faktorem je i přítomnost staršího sourozence, který výrazně zvyšuje pravděpodobnost častějšího sledování. Zítra se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem 10 stupňů. Na horách může zítra dokonce sněžit. V noci na středu pak mohou teploty klesnout pod nulu. Teď už se hlásí Zuzka.
1: Jaderná elektrárna Temelín otevřela tréninkové centrum, které se zaměřuje na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně proškolí stovky pracovníků 9 technických profesí, jako jsou potrubáři, čerpadláři, armaturáři či technici přírubových spojů. Tyto odbornosti jsou klíčové při údržbě a modernizaci důležitých potrubních systémů elektrárny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Čínské ministerstvo zahraničí dnes potvrdilo termín návštěvy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku, uvedly to agentury. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Silnice 47 je zavřená v ulici Bělotínská, kde probíhají stavební práce na mostě a směrem na Odry a Frýdek Místek. Počítejte s jednosměrnou objížďkou.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnes později odpoledne se objeví bouřky a k večeru ve východní polovině republiky mohou být i intenzivní. K tomu naměříme teploty od 17 do 21 stupňů. Během odpoledne se ale začne od západu postupně ochlazovat. Zprávy jsou za námi. Na Evropě 2 teď pokračuje Jindra Ekl.
3: No a je tady maximum muziky jako obvykle, ještě stále dopolední hodinka nám zbývá, tak pojďme na to. Alessandra Airfare, Don Toliver, užívejte!

0: No tak už je tady pracovní týden, no. Aha. Co s tím? Co s tím? Nějak se s tím prostě vyrovnat. Ale po těch třech dnech volných, tak samozřejmě to není úplně jednoduché. Přátelé, posloucháte Evropu 2, přesně 11:15. Máme tady ještě stále dopoledne pondělní, takže vlastně ještě ta horší část toho dne. Ale ne, s tím se samozřejmě srovnáme. I když uznáváte to nepochybně taky, že prostě dnes se nějak zaktivizovat, zase se vrátit do systému a pracovního procesu, prostě chtělo to docela dost energie navíc, tak ji šetřete ještě na odpoledne a na ten zbytek toho týdne. Mimochodem dneska 11. května se tady dívám do kalendáře, jak já to mám tak rád, tak dnes je to, ježiš, spousta let, 11. května roku 1889, tak si představte, že vznikla první značená turistická cesta nebo trasa v České republice od Klubu českých turistů. To je taková ta unikátní věc, kterou máme v lesích a prostě v místech, kam lidé rádi chodí, turisté, jak jsou takové ty značky na stromech, tak to je unikátní věc, kterou jsme opravdu snad vymysleli my tady u nás v Česku a dnes to slaví svoje výročí. Takže můžeme tím pádem vzpomínat třeba právě na ten víkend, kdy určitě turismus jste taky zažili a to volno teď ale dejme opravdu stranou a pojďme vzhůru do toho pracovního týdne, abychom se mohli těšit zase na ten další víkend, třeba i na ten turismus, na to všechno. Každopádně my Evropa 2 tady jsme pro vás u toho všeho i s Maximem muziky, za chvilinku Miley Cyrus nebo Annette Fab. Užívejte krásné ještě stále dopoledne.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Czech Republic, AMBR und Europa 2.
3: Hey Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Europa.

0: Europa 2.
1: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
2: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
1: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
2: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
1: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
11: Zpátky k muzice.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: 11 hodin 28 minut posloucháte pondělní dopolední Evropu 2. Dobrý den. Tak a já teď přemýšlím, jestli vlastně po tom víkendu, po té události, která se stala v českém klubovém fotbale, tak jestli se do tématu fotbal vůbec pouštět, ale já to odvedu jinam, já to odvedu k mistrovství světa, na které se samozřejmě všichni těšíme a já si myslím, že dokonce to překryje teďka ten skandál, tu kauzu, která nastala. Myslím si, že všichni si budeme užívat to, že Česká republika je na světovém fotbalovém šampionátu po 20 letech. Všem ono to nemá jenom takovouhle příjemnou bonusovou záležitost pro nás, že jsme tam, ale i pro jiné státy, například pro ty pořadatelské. Že třeba se jim tam teďka trošku změní standardní život, pochopitelně budou centrem fotbalových fanoušků z celého světa, ale třeba i děti na tom mohou teď vydělat právě v Mexiku, kde se taky bude konat mistrovství světa, je to jedna z pořadatelských zemí, tak tamní ministr zdravotnictví navrhnul, aby děti v Mexiku dostali prázdniny o měsíc dřív. Ne až v červenci, ale už v červnu, kdy právě startuje fotbalový šampionát. Jednak teda prý, že jsou tam vysoké teploty, letos o něco dřív, než byly dosud, ale především proto, že by si studenti a děti prostě školou povinné, takže by si díky tomu mohli ten šampionát užít ještě několikanásobně. Tak to mi přijde jako sympatický nápad tamního ministra zdravotnictví v Mexiku. A úplně si teď umím představit, jak naši žáčci, naši školou povinní, tak budou se snažit se aspoň modlit, aby bychom taky třeba jednou pořádali nějaký takovýhle šampionát, protože mít prázdniny o měsíc dřív, to si myslím, že je dobrá motivace.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma. Na Instagramu Evropy 2 už vás je přes 300 tisíc.
1: Co je za otázky, blbý?
2: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili za ruku.
1: Takže jsi je psal ty?
2: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: No, to jsi odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2, držíme ti flek i na Instagramu.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
6: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: No, Alena Walker a Faded.
6: Jo, Faded, Faded.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
6: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. Jo, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: A startuje večer na maximum.
0: Songy na přání.
8: Já bych si přál.

0: ten hrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2. Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.

0: Pondělní poledne se blíží, za chvilinku na Evropě 2, tím pádem zprávy. Teď ale takový tip na to, jak byste mohli prožít, teď myslím rodiče, trošku klidnější léto tím způsobem, že svoje děti na chvilinku udáte, a to do rukou, kde máte jistotu, že se jim nic nestane a naopak, že si to moc užijí. Vlastně obracím se teď opravdu hlavně na rodiče, předpokládám, že děti v tuhle tu chvíli jsou ve škole. Takže rodiče, poslouchejte dobře, můžete je poslat na letní tábor Evropy 2, na takzvaný summer camp. Opět vyrážíme do Prachovských skal, do malebného prostředí. S tím, že teda možná někteří mají pocit, že první kolo soutěže už proběhlo a že jim to uteklo. To je pravda, ale my naštěstí vyhlašujeme vlastně takové druhé kolo, dá se říct, a vaše děti tam mohou být tím pádem taky na summer campu Evropy 2, který je určen všem holkám a klukům od 9 do 15 let, a to od neděle 16. srpna do soboty 22. srpna. Tak jak na to? V podstatě stejně jako vždycky, to znamená, musíte se podívat k nám na web Evropa2.cz a tam na soutěžní podstránku nahrát fotku, která bude vypadat tak, že na ní ukážete, jaké vaše dítě je táborníkem. Ukaž, jaký jsi táborník, to je téma fotografie. No a tím pádem vaše děti se stále ještě můžou stát jedním ze 30 výherců a vyrazit na summer camp s námi z Evropou 2. Soutěž končí v neděli 17. května, takže ještě stále prostor je 17. května o půlnoci. No a když se to povede, když se právě vaše dítko dostane do té třicítky šťastných, tak zažije jednak ten neuvěřitelný týden i s námi, s moderátory, ale především s tím obrovským doprovodným programem, co je připraven, taneční workshop pod vedením těch nejlepších tanečníků, objevování krás Prachovských skal, a nebo taky si můžete zapařit na diskotéce spolu s moderátory Evropy 2. To už jsem říkal, že tam budeme a že už teď se moc těšíme na vaše děti. Zní to zvláště, ale víte, jak to myslíme. Evropa 2.
1: Evropa 2.

0: komerčních médií odstranila desítky milionů botů, spamových profilů a účtů uměle navyšujících počty followerů. Jak píší Novinky.cz, i ty největší světové celebrity přišly během pár hodin o miliony sledujících. Začátek nového týdne do Česka přináší citelné ochlazení a občasné přehánky místy i bouřky. Do středních poloh se přechodně vrátí sněhové vločky a počítat musíme i s přízemními mrazíky. Slunce se ukáže hlavně ve středu, jinak bude spíše pod mrakem a deštivo. Teď už předávám slovo Zuzce.
1: Oblouk Benešova mostu v Ústí nad Labem usazují stavbaři na nové pilíře. Konstrukci kvůli opravě zvedli zhruba o 20 cm. Následovat bude betonáž mostovky a předpolí, dokončení opěr, pokládka izolace a vozovkových vrstev. Hotovo má být v závěru letošního roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Čeští hokejisté nastoupí v závěrečném utkání na švédských hrách v Ängelholmu proti Švýcarsku s Petrem Kváčou v brance. Na posledním turnaji Eurohockey Tour se tak vystřídají všichni tři golmani. Ve čtvrtek proti Švédsku při výhře 3-1 chytal Dominik Pavlát a v sobotu při porážce s Finskem 2-3 Josef Kořenář.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Silnice 47 je zavřená v ulici Bělotínská, kde probíhají stavební práce na mostě a směrem na Odry a Frýdek místek. Počítejte s jednosměrnou objížďkou.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Dnes později odpoledne se objeví bouřky a k večeru ve východní polovině republiky mohou být i intenzivní. K tomu naměříme teploty od 17 do 21 stupňů. Během odpoledne se ale začne od západu postupně ochlazovat.
3: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
4: Tímto pondělní odpoledne odstartujeme, vám teď povím detailně, Michal Šulte, Anika Iris, nebo taky rubrika Kultovka, za chvilinku na Evropě 2. Tak krásné odpoledne!

0: Dvě minuty popolední, nejvyšší čas na zprávy s Katkou Říhovou na Evropě 2.
1: Pěkné poledne. Sociální sítí Instagram v posledních dnech otřásla masivní vlna mazání falešných a neaktivních účtů. Platforma, kterou vlastní společnost Meta, podle zahraničí

0: myslím, že tohle se přesně hodí. Taneční muzika, taková trošku znějící jako taneční muzika staršího data. I když to je mimochodem nová věc od Felixena a Kaskády.
1: Kultovka. Kultovka. Evropy 2.
0: Nicméně my teď na Evropě 2 si opravdu dáme píseň staršího data, nejenom, že tak bude znít, ale opravdu vznikla před 21 lety, 21 let starou píseň, kterou teď nabídnu, tak si ale určitě pamatovat budete, pakliže jste před těmi 21 lety už byli naživu a chodili jste třeba na diskotéky. Já možná začnu oklikou, říká někomu něco ještě jméno Thijs Michiel Verfest. Tak takhle asi nic moc, ne? To je Tiesto. Holandský DJ a producent, který kromě jiného, tak letos oslavil 57. narozeniny. Ale to je úplně jedno, kolik mu je. Důležité je, co po něm zůstává, a je to třeba i tahle ta taneční pecka, která opravdu před těmi 20 lety, vím to z vyprávění, tak tehdy taneční parkety rozhýbávala, a to po celé Evropě, možná po celém světě.

0: Pecka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2, nahrajte fotku na téma Ukaž jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
0: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavební Deck přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebním Deck platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na deck.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
11: Vysoká škola finanční a správní. Správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
0: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Rojo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně z Evropy.

0: Posloucháte Evropu 2 krátce po půl jedné a teď se tady jenom ještě taky musím vrátit k tomu, co už možná jste slyšeli, že se stalo, a sice, že Instagram promazal účty, respektive, že odstranil takzvané boty a falešné účty. Během jedné noci tak zmizely desítky milionů falešných účtů a díky tomu, nebo kvůli tomu, záleží, jak se na to člověk dívá, jestli kladně nebo záporně, tak některé hvězdy zjistily, jak na tom jsou, což u některých je pořád docela v pohodě, jo? Například fotbalové star jako Neymar, Messi nebo Cristiano Ronaldo, tak sice ztratili miliony fanoušků, ale rádoby fanoušků těch falešných účtů, ale stále jim desítky milionů zůstaly. Takže tady se ukazuje, že v podstatě si asi oni sami úplně nepomáhali, že zkrátka to vznikalo tak nějak samovolně. Neymar přišel o 3 miliony, Messi o 5 milionů, Cristiano Ronaldo ztratil 8 milionů rádoby fanoušků, ale jak říkám, desítky milionů jim zbyly. Všem ono to nezasáhlo jenom fotbalové hvězdy. Například teď se všude píše, že Kylie Jenner tak je největší obětí této velké selekce falešných účtů. Kylie Jenner údajně přišla o 15 milionů followerů a taky například jeden český politik, to mě asi pobavilo nejvíc, takový ten, já nevím, jak mu říkat, no, prodavač strachu, kategorie prodavač strachu, Jindra, tak tomu, prosím vás, na Instagramu po této selekci zbylo 8 tisíc followerů. No, takže je na tom prostě vidět, že co na těch sociálních sítích je, bychom opravdu měli brát s rezervou. I to, jak na tom někteří jsou, co se týká fanoušků.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
6: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s MINI nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového MINI až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na MINI.cz.
7: Pro doma.
8: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz.
9: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
10: No jasně, super.
9: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
10: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
9: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
10: Pánové na burger s trhaným masem.
11: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, od Alena Volka, Free Faded.
12: Jo, Faded, Faded.
14: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
12: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
15: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
16: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
17: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
19: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: So maybe you'll bring one over to you.
1: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
2: Tak co, těšíte se?
1: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: 12.46, blíží se tím pádem 13. hodina, to znamená další zprávy. Se tady holky střídají, místo Katky za chvilinku Lucie. Užívám si to, stejně jako doufám, že vy si užíváte teď už odpolední maximum muziky, se kterým tedy s dovolením budu i po 13. hodině pokračovat. Tak za chvíli jsme zpátky.
1: Maximum muziky.
2: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talkshow i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka. Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
3: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
2: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
4: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebylil mi postel.
2: Song za trest.
5: Jsem úplně vytočená, kluci.
2: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
4: To je retard.
2: Na Evropě 2.
6: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
7: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
8: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
10: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer.
11: Tam se občas není čemu zasmát.
2: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
11: Yeah. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
2: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
12: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Jak jsem říkal, tak se děje 13 hodin a Lucie Hněvkovská přináší zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Ne, to ještě brzo.
1: Ale
0: teď.
1: Už můžu pozdravit.
0: Teď.
1: Přece hezké odpoledne.
0: Východní promiňte, polovinu. Promiňte, ona se to pořád učí. Tak pojď.
1: Východní polovinu Česka, také část severních Čech, zasáhnou dnes odpoledne a v noci na úterý silné bouře. Hrozí při nich zatopení podchodů nebo sklepů. Rozhodně se mohou malé toky. Škody může způsobit také vítr. Nejsilnější bouřky se čekají v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Poté budou postupovat dále k východu. Také letos si mohou lidé nechat zdarma vyšetřit pigmentová znaménka ve speciálním stanu. Umožňuje to preventivní akce Stan proti melanomu. Dnes si můžete nechat vyšetřit znaménka na Dominikánském náměstí v Brně, a to až do 18 hodin, ve čtvrtek 14. května v Ostravě. Díky kampani vyšetřili lékaři ve velkých městech už více než 65 tisíc pacientů. Další zprávu má pro nás Zuzka.
2: Jaderná elektrárna Temelín otevřela tréninkové centrum, které se zaměřuje na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně proškolí stovky pracovníků 9 technických profesí, jako jsou potrubáři, čerpadláři, armaturáři či technici přírubových spojů. Tyto odbornosti jsou klíčové při údržbě a modernizaci důležitých potrubních systémů elektrárny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová

0: Asociace České republiky. Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve potvrdí.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Nehodu vyšetřují na D1 na trase z Prahy do Vyškova. Na 196. kilometru u sjezdu na D2 se srazila dodávka s nákladním autem. Zdržení je tady kolem 20 minut. A na D1 v opačném směru, tedy z Vyškova do Prahy, je kolona před sjezdem na Slavkov. Od 211. kilometru budete popojíždět 15 minut.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Během odpoledne na většině území zaprší, na východě čekejte bouřky a přívalové srážky. Teploty teď stoupají na 20 stupňů. Zítra se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem 10 stupňů. Na horách může v úterý i sněžit. Ze zpráv je to vše, teď už maximum muziky a Bob Schwarz.
2: Ještě něco bys ráda?
0: Ne,
2: Lucie
0: ne.
2: Kouká.
0: Usmívám se na
2: Lucie
0: tebe.
2: Ne, Lucie se těší.
0: A skrz tebe se usmívám na vás všechny.
2: Ano. Evropa 2. A i Lucie se těší na maximum muziky, které otvírá po 13. Gavin James. Krásné odpoledne.

0: Evropa 2, ve čtvrt na 2 společně užíváme pondělní odpoledne. Doufám, že si to užíváme. Já to říkám čím dál tím častěji, že je fakt potřeba si vážit každého okamžiku, každého momentu, každé minuty a všeho i třeba zdánlivě banálního, co se nám během dne děje. Ovšem na druhou stranu je potřeba u toho trošku přemýšlet, aby třeba během toho užívání nedošlo k nějakému neštěstí. Totiž slovenská společnost národná dálničná společnost. To je něco jako asi naše ředitelství silnic a dálnic, prostě provozovatel dálničních sítí na Slovensku. Typuju, ale myslím, že jo. Tak zveřejnili na sociálních sítích video, kterým chtějí upozornit řidiče, že na dálnicích se nestojí. To by nás asi napadlo, ale jsou prostě mezi námi tací, kteří jsou schopni na dálnici zastavit a ne kvůli tomu, že mají poruchu nebo nějaký problém, ale prostě třeba jenom proto, aby se rozhlédli do krajiny. Normálně to tady provází video, na kterém frajer ve vozidle osobním tak zastaví na jednom slovenském dálničním mostě v levém jízdním pruhu. Vystoupí z auta, jde ke středovým svodidlům s tím, že to auto fakt bez blikaček dokonce nechává stát v tom levém jízdním pruhu a stojí uprostřed těch středových svodidel a s prominutím čumí do dálky z toho dálničního mostu. A opravdu ten důvod, nebudete tomu věřit, je jenom takový, že se chtěl prostě rozhlédnout po krajině, protože se mu moc ten výhled líbil, tak prostě zastavil na dálnici, vystoupil a koukal. No, tak jak říkám, važme si každé minuty, každého okamžiku, každého pohledu, ale zároveň mysleme u toho, aby to třeba nebyl náš poslední pohled. Prostě vždycky je potřeba přemýšlet nad následky, aby to nedopadlo třeba takhle.
1: Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktore? Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.
2: Evropa 2. Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
4: Čumíš, vej?
2: Songy na přání.
5: Pro moji dcerku Mariánku.
3: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
5: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
4: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
5: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
2: Ty nejdůležitější témata celého dne.
6: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
2: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
8: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
7: Fakt?
8: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
7: Tak jedeme.
8: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
7: Kdo na to jde
8: od lesa, koupí auto od ESA.
9: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
10: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
11: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgu. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgu chvíle s rodinou. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
12: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
13: Volkswagen.
2: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.
15: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely just trying to find

fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: 13 hodin 29 minut, posloucháte pondělní odpolední Evropu 2 a nevím, jestli kolem vás taky někdy projelo takovéto autíčko s kamerou na střeše, je to taková ta kamera 360 stupňová, jak vlastně snímá úplně všechno a pak se díky ní můžeme třeba ze svého pokoje někde, nevím kde, v České republice podívat kamkoliv na světě, jak to tam vypadá, prostě klasické Street View. Možná se to jmenuje u jiných provozovatelů než je Google jinak, ale prostě víme, že u Google je to Street View, u dalších společností to taky existuje, tahle tam možnost, takže těch autíček už jezdí víc. Já si pamatuju, že mě minulo nejenom auto Google Street View, ale určitě už i jiné společnosti, které tohle nabízejí. No a právě teda Google teď docela vtipně marketingově využil takový omyl, který se jim povedl. Totiž ten software, který to všechno fotí, tak, nebo se respektive zpracovává ty fotky, tak zpracovává miliardy snímků. Musí to být software, to by prostě člověk pochopitelně nedokázal. No a ten software má za úkol chránit soukromí osob rozmazáním obličejů a poznávacích značek a různých nápisů. Tentokrát to ale vzal příliš odpovědně a rozmazal i hlavu, respektive obličej, jestli to tak můžu nazvat, u krávy, která se pásla na pastvě. Ovšem Google se k té situaci postavil čelem, velmi vtipně, celou věc to vzali, takže to v podstatě sice ano, je omyl, ale sami se tím vlastně pochlubili, takže obrátili úsměvný omyl v takový malý, pěkný PR triumf. Prostě sice krávě tak rozmazali obličej, ale na druhou stranu je vidět, že jejich PR v Google neřídí žádnej vůl.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,0.

0: Málo muziky. Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Víc muziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tak jdeme na to.
4: Ranní show končí úderem 9. Teda, když se zadaří.
5: Pavle, my tě vítáme. Hatě,
4: patě. A pak rozjíždí svou afterparty Pavel Cejnar.
3: Chceme přece jenom pro vás jenom to nejlepší.
4: Tak proto tam seš, viď.
3: To jako kdyby to bylo podplacený a byli bychom domluvený, že jo? To samozřejmě nejsme.
4: Ale jsme. Afterparty s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
6: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
3: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
7: Mamut Alena Volka a Tří Spider.
8: Hele, to si, jak se tam zpívá, to panda, panda.
4: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
12: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
4: Držíme ti flek i v Nymburku. Evropa 2, 105,5 FM.

0: Posloucháte Evropu 2, máme 2:15, takže už se opět blížíme ke zprávám s Lucí, ale ještě předtím zpráva jako obvykle ode mě, bohužel se tady hodně počítá, takže možná udělám nějakou chybu, já jsem se to snažil teďka tady dopočítat těsně před tím, než jsem k vám promluvil. Je to teďka takové pojednání o Američance, která loni zesnula. Jmenovala se Paula Off, ještě k tomu psáno opravdu off, jakože víme, jako když je něco on a off, tak prostě Pavla vypnutá, by se možná dalo říct. Tak tahle Američanka ovšem si zaslouží určitě úctu a obdiv a respekt, protože v Americe se stala tak trošku synonymem pro dárce krve. To mám blízko mimochodem, já rád daruji krev, když mohu, já už jsem několikrát byl darovat. No a tady ta Američanka ovšem je v úplně jiné kategorii, protože ona za svůj život tak darovala dohromady 87 litrů krve. Tak, a já jsem si říkal, je to hodně, je to málo. Jako zní to, že dost je 87 litrů krve, člověk má v těle kolik? Asi 4 litry, tak 87 litrů, ale zase jsem si pak říkal, na život to není tak extrémní číslo. Tak jsem tady začal počítat, že vlastně vám vemou nějaký půl litr krve, když dáváte krev, kdo darujete, tak to víte, půl litru. A myslím si, že ročně člověk může 4x až 5x. Mám pocit, že ženy 4x v průměru by měly chodit ročně maximálně 4x. Takže mi to teda vychází, že vlastně absolvovala, když 87 litrů krve, tak 174 odběrů, a to když člověk vydělí vlastně 4, tak je to 43, takže ta paní, jestli fakt dobře počítám, 43 let chodila darovat krev. Takže je to teda opravdu klobouk dolů a myslím, že si zaslouží, abychom o ní mluvili i tady u nás, i když je to teda Američanka jménem Paula Off. Musím říct, že do její kategorie se jako dárce krve nikdy nedostanu. 87 litrů krve dát, tak to bych byl pak taky off. Maximum muziky.
1: Evropa 2.

0: Zase bych rád poukázal na to, jak jsme přesní 14 hodin právě teď.
1: A?
0: Zprávy na Evropě 2 s Lucí Hněvkovskou.
2: Hezké odpoledne. Řidiče, který ujížděl před policií a způsobil přitom nehodu, ublížení na zdraví nebo větší škodu, budou soudy moci potrestat až 3 lety vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou předložil ministr spravedlnosti Tejc. Na síti X dnes uvedl, že policisté v loňském roce pronásledovali přes 500 řidičů, kteří neuposlechli výzly k zastavení a zběsilou jízdou ohrožovali ostatní lidi. V českých hotelech se během prvního čtvrtletí letošního roku ubytovalo skoro 4,5 milionu turistů. Hlásí tak meziroční nárůst o 5,25%. Zvýšil se v nich počet tuzemských i zahraničních hostů. Podle Českého statistického úřadu tam strávili přes 11 milionů nocí. S další zprávou se hlásí Zuzka.
3: Oblouk Benešova mostu v Ústí nad Labem usazují stavbaři na nové pilíře. Konstrukci kvůli opravě zvedli zhruba o 20 cm. Následovat bude betonáž mostovky a předpolí, dokončení opěr, pokládka izolace a vozovkových vrstev. Hotovo má být v závěru letošního roku. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: V Česku přibývá dom školáků. V posledním školním roce do režimu domácího vzdělávání nastoupilo přes 7,5 tisíce žáků. To je podle dat ministerstva školství nejvyšší číslo od roku 2005, kdy byla tato forma výuky oficiálně zavedena. Zastoupajícím trendem může stát celkově větší počet žáků základních škol nebo psychické problémy dětí.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Brzdí se na D1 z Prahy na Brno. Před Brnem budete popojíždět 20 minut. Zdržíte se také na D5 na příjezdu do Plzně od Prahy. Počítejte s 10 minutami navíc a obousměrné 10-minutové kolony jsou na D8 u Litoměřic.
5: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika.

0: kolika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
1: Evropa 2, jak je venku?
2: Během odpoledne na většině území zaprší, na východě čekejte bouřky a přívalové srážky. Teploty teď stoupají nad 20 stupňů. Zítra se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem 10 stupňů. Na horách může i sněžit. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Teď už maximum muziky a Bob Schwarz.
3: Takže ledový muž je zítra, jo? A opak ledových mužů je co teda? To jsou teplý muži.
2: Jak jinak?
3: Aha, tak nechci ani do jedné skupiny.

Evropu 2, přesně ve 14:15 a tohle byla úplně symbolická píseň, co teď dozněla Low Frequency s Kellyum Scott, Where Are You Now? Kde jsi? Kde teď jsi? To se možná ptá nějaký ženich své nevěsty, protože už se společně moc těší na svatbu. Teď vlastně začíná tak trošku období svadeb a pochopitelně to provází jedna z největších soutěží, jaká na Evropě 2 kdy probíhala, probíhá a probíhat asi bude, a sice svatba snů s Evropou 2. Opět letos rozdáváme peníze na svatbu a je to teda ta impozantní částka 750 000 korun, 750 tisíc. S tím, že my už známe dva finálové páry v tom letošním ročníku, kdybyste je chtěli taky poznat, zatím aspoň online, tak se podívejte na náš web europa2.cz do sekce soutěže, tam si můžete pustit jejich videomedailonky a navíc si tam můžete rovnou zasoutěžit. Tipněte si do čtvrtka 14. května správně vítěze letošního ročníku a třeba právě vy si budete moct užít pobyt pro dva v hotelu Sen a vonavý Dermacol balíček. Kdo vyhraje, tak se rozhodne už v pátek 15. května ve velkém finále v ranní show. Takže ještě to jednou zopakuju. Tipujte, soutěžte až do čtvrtka 14. května na našem webu europa2.cz, sekce soutěže. Tipněte si, kdo potom v pátek 15. května v ranní show vyhraje svatbu snů s Evropou 2. To znamená velké finále v pátek od 6 do 9 klasicky prostě v ranní show. Děkujeme generálnímu partnerovi. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Nestojený jsem je s váma mluvit.
2: Jo, já taky děkuji, že jste to zvedli.
0: Songy na přání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaji šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pojď sem, ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
7: Pak přijeďte do AutoESA.
6: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
7: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
6: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
7: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Datart pořádá Maxi výprodej.
10: Cože? Maxi výprodej?
9: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
12: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest.

0: Posloucháte Evropu 2 ve 14 hodin 28 minut a vzhledem k tomu, že určitě u spousty z nás, včetně mě, nejoblíbenější hračkou v dětství bylo, a teď abych neřekl přímo značku, tak prostě ta stavebnice, že jo, z Dánska původem, tak přijde mi jako super, co teď tahle značka udělala na počest pana Davida Attenborougha, což je proslulý britský přírodovědec a popularizátor vědy a ten teď 8. května oslavil sté narozeniny, čímž se vlastně tak trošku vyřadil z lidí, co by si měli, já to řeknu, s legem prostě, s tou stavebnicí hrát. Totiž možná si sami vzpomenete, že na těch krabičkách, ve kterých se Lego prodává, tak je tam ten věk, to rozpětí věku určené, pro koho to je, že tam je od 4 do 99 let, takže vlastně se dá říct, že pan Attenborough podle této logiky oficiálně překročil limit. Ovšem, Lego zareagovalo způsobem, který fakt dojal lidi po celé planetě. Na sociálních sítích tak zveřejnili speciální grafiku s upraveným označením 4 až 100+, s tím, že je to odkaz pro všechny lidi, kteří nikdy nepřestali objevovat a hrát si. Zkrátka věkový strop v tomhle případě neexistuje. Taky vás to možná dojalo, mě teda určitě. A vlastně mi to tak trošku připomnělo, že přesně takhle to bylo třeba i u nás. Když jsem dostával jako dítě Lego, tak moje maminka vždycky to komentovala slovy. Tak koupili jsme ti Lego, aby si tatínek měl s čím hrát. Evropa 2.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
5: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
6: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
6: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
8: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
6: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
9: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
10: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
6: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
0: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, od Alana Walkera Faded.
0: Jo, Faded.
12: Řekl si, jak se tam zpívá to panda.
0: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
6: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
13: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
14: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
13: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
14: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
13: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
14: A vstupné je zdarma.
13: Více informací najdete na praha.eu.
14: Vaše hlavní město Praha.
15: Každý rok desítky tisíc lidí začnou svůj nový život bez brýlí a čoček. Díky očním klinikám Gemini je teď laserová operace očí dostupnější než kdy dříve. A ti, kdo ji podstoupili, jen litují, že to neudělali dřív. Začněte i vy svůj nový život bez brýlí a čoček. Síť očních klinik Gemini.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: 14 hodin 46 minut. Vy víte, co to znamená. Jestli Evropu 2 posloucháte často pravidelně pořád furt, tak víte, že odpolední show na svém startu téměř. Ahoj.
1: Ahoj.
0: To je unizono, vy jste sehraní. Proto spolu vysíláte, že dokážete vlastně ve stejnou chvíli vyslovit skoro to samé.
2: Proto máme speciální školení. Byli jsme se Zorkou na školení, bylo delšího rázu, zhruba asi dvoudenní, kde nás učili, jak začít mluvit stejně. V podstatě se jedná o to, že nás naučili počítat do 3 a pak začít.
0: A to ahoj ještě.
2: No, raz, dva, tři, ahoj. No,
0: slušný,
2: no, to víš, že to funguje? No.
0: Slušný, ale...
2: Ještě jednou ti ukážeme. Raz, dva, tři, ahoj.
1: Zorko... Jsem zapomněla, promiň.
0: Tak Zorka pojede
1: znova. Mělo to být delší.
2: Tak Zorka znova.
1: Mělo to být delší to školení.
0: Na tohle školení možná pojedeme všichni, co tady pracujeme, postupně. Jinak vy teda odpoledne jste připraveni zase bavit národ, něco mu rozdat.
1: Ano.
0: No. Sebe sama
1: doslova
0: rozdát.
1: Doslova kus sebe.
2: Mm. Zorka tady byla 2 dny sama.
1: Bylo to krásné.
0: U toho jsem byl trošku.
2: Podle mě ocení, že se kolega vrátil. Jo, bude, podle mě první 2-3 vstupy bude adorace toho, že jsem se vrátil zpět.
1: Aha, tak s tím jsem nepočítala. To abych si něco připravila teda.
0: Ano.
1: To budu dlouho zamýšlet, co vyzdvihnout.
0: Máte na to 3 hodiny, na tu oslavu návratu. Tak,
1: jo, tak
0: se
1: jo.
0: Těšíme.
2: Já se taky moc těším, co Zorka vymyslí.
1: Já se taky těším.
0: Tak ahoj.
2: Ahoj. Maximum muziky.
3: Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvý muziky. Evropa 2.

0: Startuje odpolední show na Evropě 2, Lucka Hněvkovská připravená, aspoň tomu věřím, jsou tu zprávy a Evropa 2 s vámi.
1: Pěkné odpoledne. Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami, které dnes odpoledne a večer zasáhnou část republiky. Hrozí přívalové deště, lokální zatopení i silnější vítr. Nejvýraznější bouřky meteorologové očekávají na Vysočině a ve východních Čechách. Výstraha platí od dnešní 13. hodiny do zítřejší 6. hodiny ráno. Počet stížností na školách dál roste. Od září se na Českou školní inspekce obrátili rodiče téměř v 15 případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Spoustě konfliktů by ale podle nich i odborníků šlo předejít, případně je řešit pouze v rámci školy. Za konflikty totiž často stojí špatná komunikace a také nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči. Teď už má slovo Zuzka.
2: Nové obory, jako je psychologie, dentální hygiena nebo management zdravotnických zařízení, připravuje Technická univerzita v Liberci. Jde o obory, po nichž je v regionu poptávka. Spolupracovat na nich bude univerzita s Libereckým krajem. Nové obory by měly nabídku rozšířit od akademického roku 2027-2028. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalové slávy za nedohrané sobotní pražské derby se Spartou kvůli řádění fanoušků a napadení několika hráčů soupeře odečet bodů nehrozí. V paragrafech, podle kterých bude disciplinární komise Ligové fotbalové asociace celý incident posuzovat, takový trest není. Potvrdil to předseda komise. Verdikt by měl padnout na úterním mimořádném zasedání.
3: Kde to stojí?
1: Nehodu došetřují na D1 na trase z Prahy do Vyškova. Na 196. kilometru u sjezdu na D2 se srazila dodávka s nákladním autem. Zdržení je tady kolem 20 minut. A na D1 v opačném směru, tedy z Vyškova do Prahy, je kolona před sjezdem na Slavkov od 211. kilometru. Budete popojíždět 15 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Během odpoledne na většině území zaprší, na východě čekejte bouřky a přívalové srážky. Teploty stoupají na 20 stupňů. Zítra se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se budou držet jen kolem 10 stupňů. Na horách navíc může i sněžit. Tolik zprávy, teď už startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
0: Pěkné pondělí.
4: Hezké pondělí.
0: Ještě se zavěnujeme tomu prokletému fotbalu a pak také hokeji, protože máme soutěž hokejovou.
4: Ajajaj, chceš se do toho pouštět?
0: A malinko jenom, rejpneme si.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Přátelé, původně jsme měli hovořit o fotbale, ale Zorka Hydová právě urvala mikrofon.
1: Počkej.
0: A teďka jste opravdu v situaci, vážení posluchači, kterou...
1: Ty musíš všechno nabonzovat, Tomáši.
0: No ne, to je živě. Chápeš to vysílání?
1: Já to chápu,
0: prostě,
1: Tomáši, já dělám v rádiu 15 let, já to chápu, že to je živě.
0: No tak ještě 15 let, bude to už to nebude živě, Zorko. Ale... Každopádně.
1: No, tak se mi to tady počkej.
0: Je dobré přinášet reportážní vstup. Právě teď jste na Evropě 2, dámy a pánové, a Zorka Hydová svou mocnou pravicí urvala mikrofon. Vzala ho do ruky.
1: Já takovou mocnou pravici.
0: Počkej, já dochází ke šroubování závitu. Zorka.
1: Počkej.
0: Dámy a pánové, Zorka pochopila šroubovici pravou.
1: Pravotočivou
0: šroubovici pochopila a
1: ne,
0: skutečně
1: dobrý,
0: zašroubovala mikrofon.
1: Hele, provizorně to drží.
0: No provizorně, no.
1: Zorka
0: po druhé utrhla mikrofon, dámy a pánové, jste znovu u toho. Není schopná nasadit na držák mikrofon a...
1: To komentuješ jak Survivor.
0: Toto, rameno.
1: Obrovská chyba, Zorka.
0: Toto
1: ani
0: rameno,
1: po druhé se nepodařilo.
0: Stojí asi 28 000 korun. To rameno, které drží mikrofon, Zorka poškodila. A to sice zdá se, že nenávratně.
1: Počkej.
0: Jisté lepidlo pravděpodobně povolilo. Zorka nepochopila pravotočivou šroubovici a závit povolil ve své plném držení, neudržel tíhu mikrofonu a Zorku a její ruku.
1: Já už to nebudu takhle
0: chmatat.
1: V tuto
0: chvíli má Zorka už mikrofon pevně v rukou a drží na rameni.
1: Tak.
0: Tak.
1: I ve stabilizované poloze.
0: A za pokud se vrátíme k tomu fotbalu.

0: Odpolední show na Evropě 2. No, co si budeme povídat? Sobotu, nebo kdy to bylo, zdobil ten zápas Sparta Slavia,
1: no, ten zdobil.
0: Ten opravdu zdobil celou Českou republiku a to, jaký tady máme inteligentní publikum na fotbale. Asi to nebudu nějak jako zbytečně rozpitvávat.
1: Já myslím, že není potřeba ani.
0: To už se to rozebírá všude, všude se to rozebírá. Já jsem to slyšel v přímém přenosu, jako teda v rozhlase, protože jsem byl v Prachovských skalách. Evropa 2 nepřenáší, teda jsem zjistil fotbal, jo, tak jsem se to poslouchal právě jako v rozhlase. Mm-hmm. A tam to teda říkali a komentovali a bylo to teda šokující, no.
1: Je to šokující.
0: To šokující.
1: Proto... Já jsem to viděl téměř v přímém přenosu na Instagramu.
0: Nekecej,
1: je to
0: fakt
1: tak.
0: Jo.
1: Je to
0: no
1: tak.
0: Nic, je to takový ten extrémní případ toho fanouškovství fotbalového. Já jsem si právě přitom vzpomněl dneska na to, protože jsem byl kolem Edenu do práce okolo stadionu.
1: Jasně.
0: A tam jela tramvaj po kolejích a na ní byl ten polep AC Sparta Praha. A jedu vedle toho stadionu Edenu, říkám si, hele, a te, jako plánuje někdo ty linky těch tramvají a těch polepů, co na sobě
1: jako
0: mají?
1: Jako dá na schvál, nebo?
0: Proč nejezdí kolem Letný, kolem stadionu Sparty?
1: A tak jako to je jednoznačně promyšlený marketing.
0: Přesně, je to skutečně na schvál, že, ten, že ta tramvaj Sparty, ten polep AC Sparta Praha jezdí kolem Edenu, kolem Slávie, ještě potom, co se to v sobotu stalo?
1: Pro. No tak to, s tím sobotním derby asi jako nesouvisí,
0: no
1: že jo?
0: Souvisí,
1: ta, no tak ta tramvaj tam jezdí už asi nějakou dobu, že jo? To není ovlivněný jakoby tím, co se stalo v sobotu, chápeš?
0: Není to spíš nějaká provokace ještě potom toho dopravního podniku, že ten, kdo plánuje, plánuje ty tramvaje, tak si řekne, počkejte vy, slávisti, jako fanoušci, co jste udělali. Jo? Pošleme tam tady tu tramvaj. No a pak jsem si říkal, jestli vlastně takový ten pravorizí fanoušek Slávie, který skutečně tomu týmu, nemyslím tady ty divní lidi, kteří udělali to, co udělali, ale jako fakt
1: srdcaři,
0: ten
1: rizí, srdcaři
0: jako slávista, který by dechnul za svůj tým, jo? Jestli nastoupí do takovýhle tramvaje.
1: To bychom si zeptali Leoše, jestli by nastoupil do takovýhle tramvaje.
2: Děcka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
3: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
2: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
2: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jaké boty a kabelky na jaro? Na eobuv.cz najdete top značky. Reebok, Beverly Hills Polo Club, Max, Gino Rossi nebo Guess. Protože eobuv.cz ví, co nosit, když začíná nová sezóna. Podívejte se na eobuv.cz v aplikaci a v kamenných prodejnách.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
2: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega?
10: Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
11: Nenechte si ujít v České televizi.
12: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
13: Zpátky k muzice.
14: Evropa 2.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: S vámi odpolední show na Evropě 2. Já se tady dívám na zajímavosti různých pasů světových.
1: Světových pasů?
0: Myslím tím jako pas, jako cestovní doklad.
1: Ano, rozumím. No.
0: A jeden z těch nejzajímavějších designově umělecky tady, tady popisují lotyšský pas.
1: Jako Lotyšsko.
0: Jsem vůbec netušil, že taková země jako Lotyšsko má nějak významně zajímavý pas. A skutečně ano, ale je to rarita.
1: Co hledám,
0: totiž, ty naše pasy mají ten vodoznak takzvaný, to znamená, že ten papír má speciální vodoznak, aby se nedal padělat, má to i nějaký ochranný prvky, aby to nebylo tak snadný, že jo, na padělání a tak, a tak dále. Ten lotyšský mají speciální v tom, že je tam UV malba.
1: UV malba.
0: To znamená, že když otevřete lotyšský pas, vypadá to stejně, jo. Ale v momentě, když se tam posvítí UV světlem, tak na tom se rozsvítí jiný obraz, a to sice obraz lotyšské přírody. Takže ty listuješ.
1: Aha.
0: A já ti ukážu, ono to blbě popisuje pochopitelně do rozhlasu, takhle do rádia. Ale podívej se, jo. Tady takhle máš otevřený lotyšský pas pod UV světlem. Aha. Je tam třeba les, normálně lotyšský les, nebo lotyšský hory. Na každý dvojstránce je jiná fotka.
1: A je to skutečnost? Takhle opravdu vypadá lotyšský cestovní pas?
0: No, no, když ho otevřeš, tak ne, ale pod UV světlem ano.
1: Opravdu.
0: To je právě ten prvek proti padělání z roku.
1: Tak to je skvělý.
0: Můžete se podívat s UV světlem třeba u vás doma v ložnici. To bude taky umělecký dílo.
1: Tak,
2: a novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
6: Pro doma. Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: Fade it.
10: Jo, fade it.
12: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
10: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
13: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
14: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
15: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
16: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta.

0: Po nějaké době se v odpolední show na Evropě 2 volá a opět ve trojici.
1: Je to tak.
0: Protože dvakrát jsem tu na volání nebyl v minulém týdnu.
1: My jsme tě opět trošku pomluvili.
0: O kom se mluví, ten žije, jak se říká.
1: Naživu seš dost.
0: Je to tak. A já vytáčím v plném složení odpolední show mámu.
2: Ano, ano, synu.
0: Nazdar, Máti, Máti.
2: Jsem žhavá. Nažhavená, pozitivně naladěná.
0: Počkej, Máti, počkej, to volám já, to volám synek, to není žádný zákazník. Jak máš tu linku?
2: No, teď jo, dojel jsi v pořádku.
0: Jo, jsem v pohodě.
2: Jo, tak co? A ty tam jsi sám, jo?
0: Ne, tady z Rokala, ona se snaží dělat, že tady není.
2: Jo, aha. Tak mě,
1: mě nepozdravila ani tak jaký.
0: Ona je uražená.
2: No, ale tak já říkám děti, nebo co jsem řekla blbýho.
1: Ahoj, Tomášku.
0: No, řekl jsi.
2: No, tak to je děti, jako v uvozovkách.
1: No dobře, no, tak já se odurazím. Dobrý den.
2: No, ahoj, Zuzanko.
1: No, výborně.
2: No, tak jaký jsem měla prodloužený víkend? Já ho měla báječný, měla jsem tady vnoučátka. No, hele, já ti povím, hele, oni rostou jako z vody.
1: No tak to já vidím samozřejmě na fotkách.
0: Takhle, já u tebe, co jedí, to není z vody, bohužel, no.
2: No, představte si, Zuzanko, ten větší, Elliot, jo, ten starší vnouček, no. Ten je mi hledurme, ten, když se ke mně postaví, tak já už ho mám po prsa.
0: No to je ten menší.
1: To není zase tak těžký.
2: No takhle, no já když si šutám po prsenku, tak je i ten mladší, jo. Děda, jo.
0: To, když máma říkala někomu, že mají, že to, že tam byla taková čivavka a že byla velká, že jí byla až po prsa, tak jako nikdo nechápal, jak je to možný.
1: Zavolali Guinnessovu knihu rekordů a pak jim došlo, že to je omyl.
0: Pak jim že máma byla venku u bazénu bez podprsenky.
2: A co vy?
1: My jsme máme taky dobře, maminko, jste hodná, děkujeme za optání. No.
2: Byla někde na chalupě, že?
1: Já jsem byla na chalupě.
2: Že bych vás mírovala, že jo, to dá.
1: Byla jsem na chalupě, v dalekých Beskydech, bylo to krásné.
2: Mějte si krásně, zavoláme si teda zítra.
0: Dobře, tak jo. Rychlé ukončení, ale férové. Ahoj.
1: Naschle.
2: Tak jo, ahoj, čau.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
4: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
5: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
6: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Lupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kia zblízka.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
7: Tam se občas není čemu zasmát.
3: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
8: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
3: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
9: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
10: Podcasty Evropě 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
11: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
12: No, ale na volka
13: Ale to si, jak se tam zpívá to panda.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
14: stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples, je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
15: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Minuta po 16. hodině, takový je aktuální čas. Na Evropě 2 servírujeme zprávy, slovo má Lucka Hněvkovská. Se neslyším, tak jsem měla potichu sluchátko, se pak blbě mluví, chápeš?
1: Ty máš samé technické problémy.
0: Já dneska. Prostě dneska mě to studio nemá rádo, já nevím, čím jsem si to zasloužila, nebo naopak. Vidíš, no už vás slyším.
1: No tak ježiš.
2: I my tě taky slyšíme.
1: Celou dobu.
0: Celou dobu.
1: No, no, no.
0: Tak zprávě, Lucka.
2: Hezké odpoledne. Východní polovinu Česka a také část severních Čech zasáhnou dnes odpoledne a v noci na úterý silné bouře. Hrozí při nich zatopení podchodů nebo sklepů. Rozvodnit se mohou malé toky. Škody může způsobit také vítr. Nejsilnější bouřky se čekají v oblasti Českomoravské vrchoviny a východních Čech kolem 19. hodiny. Poté budou postupovat dále k východu. Také letos si mohou lidé nechat zdarma vyšetřit pigmentová znamenka ve speciálním stanu. Umožňuje to preventivní akce Stan proti melanomu. Dnes si můžete nechat vyšetřit znamenka na Dominikánském náměstí v Brně, a to až do 18 hodin. Ve čtvrtek 14. května v Ostravě. Díky kampani vyšetřili lékaři ve velkých městech už více než 65 tisíc pacientů. Další zprávu má pro nás Zuzka.
3: Po více než 10 letech se pro veřejnost otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Prostor, který je součástí komplexu jižních zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října. Do konce roku chce správa Pražského hradu v Hartigovské zahradě opravit veřejné toalety a obvodové zdi. V plánu je také postavit novou konstrukci pro popínavé rostliny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace České republiky. Soupeře pro generálku na šampionát 4. června v New Jersey teprve potvrdí.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Bouralo se na D3 na 114. kilometru před sjezdem na Lomnici směrem na České Budějovice. Kolem se zpomaluje, ale nezdržíte se. Naopak s velkou tradiční kolonou po

0: Vítejte na D1 u Brna. Na trase z Prahy je to na 20 minut, v opačném směru na 15.
1: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Během odpoledne na většině území zaprší, na východě čekejte bouřky a přívalové srážky. Teploty stoupají na 20 stupňů. Zítra se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty se můžou držet jen kolem 10 stupňů. Na horách bude sněžit. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
3: Bude ještě soutěž a také vám řekneme, jak se bránit rozlobenému aligátorovi.
4: To se v Česku hodí vědět. To je dobrý vědět.
3: Nikde víc, že najdeš tuto radu. Evropa 2.
2: Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Dříve, než se dostaneme k soutěži, tak pro vás tady máme, lehce se otřeme, jak jsem říkal, to je takové tematické frotérství tohleto. Lehce se otřeme o aligátory.
1: Aha.
0: A o to, jak se jim bránit, jo.
1: Já opravdu nevím, co je dneska za den, jo. Ale to
0: je divnej, to
1: tady vznikají strašně vtipné situace. Tomáš, přátel, jak vám promlouvá, do toho si vyndává něco ze zubu. Tak...
0: Já se omlouvám, ale jako nikdo by to nevěděl, kdybys to neřekla, Zorko.
1: A já jsem zase urvala ten mikrofon, chápeš to?
0: Mně zůstal
1: teď mikrofon v ruce. Já nevím, jestli se rozpadáme my nebo to studio, ale dneska je zvláštní den.
0: Je velmi zvláštní den. Posloucháte vlastně velmi svéráznou odpolední show, která se rozsýpá a rozpadá přímo pod rukama.
1: A vy jste svědky.
0: Tak, schválně, vážené slečny, dámy a ženy, Zorko a Lucko, jak byste se bránili aligátorovi? Máte nějakou obranu, kterou byste považovali za užitečnou a funkční hlavně?
1: Záleží, jestli bych se musela bránit nohama nebo rukama.
0: Rukama.
1: Ale jo, tak já bych se snažila mu roztáhnout tlamu.
0: Dobře, takže mrtvá. Lucka.
2: A vypíchnout oči.
1: Vypíchnout oko, to je taky, to mě napadlo jako varianta B.
0: Oni mají dost těch, jak se to říká, víček, takže mají ty oči docela chráněný, takže i ty jsou dost pevný, ale tady vycházíme z příkladu jedné holčičky, které je konkrétně 10 let, stále jí je 10 let.
1: Takže přežila.
0: I po útoku aligátora.
1: Takže přežila, ano.
0: A na Floridě, kde je jich jako mraky těch aligátorů, že jo, taky ten aligátor, byla to menší holčička, na břehu nějakého jezera, kde byl se projít s rodičema, chytnul za nohu a chtěl jí stáhnout do vody a sežrat.
1: Ano.
0: Jo, to se tam může stát. Ta holčička si vzpomněla, že byla v nějakém aligátorovém světě a tam dělali takový ty průvodci, že tu prohlídku a říkali o těch aligátorech a jak se mu případně bránit. A vzpomněla si, že jim říkali, že v případě útoku jim máš strčit prsty do nosu.
1: Oni mají nějaký nos?
0: Mají nozdry.
1: Do nozdry.
0: Mají nozdry.
1: Buďme přesní, do nozdry.
0: Mají nozdry, no.
1: Takže do té dírečky, jo, tak a strčím.
0: Mají dvě dírečky, jo, jako nozdry. A ona to udělala, skutečně si vzpomněla i přesto, že jí teda jakoby chytil tu nohu dost vehementně, tak nespanikařila bolestí a strčila mu prsty do nosu a on jí pustil.
1: To se děláš srovně.
0: A ona potom všem jako je v pohodě, tu nohu jí sešili a vlastně je v pohodě, bez následků.
1: To je neuvěřitelné. Takže stačí příště, takhle strčit do toho.
0: Strčit prsty do nosu, když vás někdo bude jako držet dlouho, funguje to jako samozřejmě i jinde, teda pokud je orientace opačná.
1: Jak jako opačná? A nic.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen. Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Zpátky k muzice.
7: Evropa 2.

Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. A my pro vás máme zmiňovanou soutěž. Už jsme o ní mluvili asi třikrát. Teď poprvé se dostáváme do fáze, že vám o ní řekneme více.
1: Je to tak. Soutěžíme totiž. Poslouchejte dobře.
0: Je to skvělá cena.
1: Je to skvělá
0: cena. Pro fanoušky zejména.
1: Podepsaný hokejový dres českého hokeje.
0: Ano.
1: Merchandising českého národního týmu, šála českého hokeje, silikonový náramek českého hokeje, šňůrka na krk na klíče, telefon či karta českého hokeje.
0: To všechno pro každého fanouška je nezbytností.
1: Je to tak.
0: A zejména ten podepsaný dres od hráčů českého národního týmu, to je prostě skvost.
1: Je to tak, no.
0: Tak kde ho seženete? Nikde. Všude jsou dresy, které jsou nepodepsané. Když seženete jeden, dva podpisy, tak si říkáte, wow, jsem dobrý. Ale celý český národní tým podepsaný na dresu českého národního týmu, to je přece jenom výhra.
1: Asi tušíte, že celá tato soutěž je zaštítěna mistrovstvím světa v ledním hokeji 2026. My si o tom řekneme ještě více, ale teď je pro vás klíčová už jenom jedna informace, kdy volat k nám do studia na číslo 257 400 888.
0: Až se ozve výherní signál, bude to odražení puku od mantinelu, tedy vystřelení a odražení puku od mantinelu. Je to velmi krátké, jako je to teda
1: ale úderné.
0: Ale úderné. Musíte dávat pozor, protože cena je skutečně pro fanoušky hodnotná. Takže až se ozve, voláte zmiňované telefonní číslo, potom je to bez soutěžní otázky, takže ten, kdo se dovolá jako třetí volající, odchází domů s tímto skvostem.
1: A krásným pocitem na duši.
0: Že jsi pohovořil s námi.
1: Ne, myslela z té ceny.
0: Jo, aha. Jsem tak naivní.
1: Evropa 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Víc muziky.cz.
4: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
5: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
6: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
7: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
6: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Vždy pro vás zajímavou nabídku v akci má. Nyní krásně bílý zásypový písek pro doma 25 kilo za akční cenu 95 korun z daní. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
10: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Ty nejlepší čtyři dny v roce. Beats for Love ti přiváží jména jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso nebo Charlotte David. Od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích v Ostravě. Buď u toho. Beats for Love.
14: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
15: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
16: Evropa 2.
17: Evropa 2. Evropa 2. I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Avery Craig.
1: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
2: Tak co, těšíte se?
1: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Zazněl úder puku nejprve do hokejky a potom do mantinelu, tedy střela do mantinelu. Což byl výherní signál.
1: Je to tak. My soutěžíme s mistrovstvím světa v ledním hokeji 2026 ve švýcarských městech Curych a Friburg. Říkám to správně?
0: No, říkáš to asi správně, ale musím tu švýcarskou intonaci, prosím.
1: Tak poprosím tebe.
0: Ne, to říkáš
1: ne, já neumím švýcarsky.
0: No, ale musíš se pokusit. Když neumíš, zkus to, nauč se.
1: Neumím.
0: Tak řekni aspoň Curych prostě pořádně.
1: Curych. V pátek, od pátku 15. května, Zorko, neotravuj Tomáši.
0: Friburg, řekni to nějak pořádně.
1: No tak přesně, jako jsem nechtěla znít do
0: éter. Tak?
1: No, tak přesně tohle jsem si nepřál.
0: Aus Weltmaster.
1: Omlouvám se těm, kteří odladili zpětně a děkujeme těm, kteří zůstali. Je to samozřejmě mistrovství světa v ledním hokeji od pátku 15. května do neděle 31. května. Fandi s vášní národnímu týmu během mistrovství světa, to je to, k čemu vás vyzýváme, protože i s novou aplikací českého hokeje budeš reprezentaci blíž než kdy dříve. My k tomu nabízíme v rámci této celotýdenní soutěže krásné ceny, jak jsme říkali, podepsaný hokejový dres českého hokeje, merch českého národního týmu, je tam šála, silikonový náramek, šňůrka na krk na klíče, telefon či kartu českého hokeje.
0: Hmm. Navíc v té aplikaci tady čtu ještě, že tam jsou všechny statistiky, videa a k tomu právě i merchandise, který dneska jeden z vás vyhraje, tedy třetí volající, za jedinečné ceny, které jinde neseženete. Takže česká aplikace českého hokeje národní, to je prostě skvělé, že?
1: Je to tak, nebo web českýhokej.cz, i tam máte samozřejmě úplně všechno potřebné. Tak.
0: My máme třetího volajícího, je to Lukáš. Lukáši, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj.
0: Jaký jsi fanoušek českého hokeje? Jak bys se sám charakterizoval?
2: Krivado, ale už odmala velký fanoušek.
0: Jo?
1: Na stupnici od 1 do 10, desítka je top.
2: Asi ta topka.
0: Topka?
1: Seš topka.
0: Takže tam se to láme podle mě od lidí, kteří si dávají vlajky na zrcátka u auta. Seš to ty?
2: Ne.
0: Takže devítka seš.
1: Tak a co jsi udělal, co jsi udělal třeba nejšílenějšího v rámci jako fandění?
2: Ale... No takhle úplně nevím, no.
0: Počkej, pomazal jsi třeba části těla nějak českou vlajkou? Barvama? Třeba ruce?
2: Ne, ale...
0: Osmička?
1: Takže osmička. Klesá nám to teda jako opravdu.
0: Nechal jsi někdy vystřídat českou vlajku, no, prostě když jsi hrál město, jsi tam v hokeji?
2: No, do hlasu.
0: Ne, sedmička.
1: Nechal jsi vytetovat některého z hráčů našeho národního týmu na zadní část těla?
2: Dobrý, takže jsem šestka.
0: Okay,
1: dobře,
0: okay.
1: No,
0: psal jsi někdy nějakému hráči a stalkoval ho?
2: Ne,
0: pětka. Takže jsi takový průměrný.
1: To nevadí, ale... průměrnost ti stačí k tomu, aby si dosáhl na tuhle výhru, protože jsi se dovolal jako třetí volající, my ti obrovsky gratulujeme.
0: A k tomu merči hlavně podepsaný dres od celého českého národního týmu, blahopřání.
2: Děláte.
1: Gratulace veliká.
2: Já jsem nečekal, že se dovolám teda nikdy.
0: No vidíš to.
1: My jsme to taky nečekali, že se dovoláš.
0: Lukáš má takový ten ambivalentní pocit, že prostě dovolal se, vyhrál dres podepsaný, ale říká si, tohle to bylo hodně nepříjemné. Jako, takhle hořkoslovský pocit jsem dlouho nezažil.
1: Ale tak zase ví, na čem je, že prostě v rámci fanouškovského nějakého klubu to může přesně ještě někam vytáhnout.
0: Kam se hrabe azijské... To sladko-kyselé kůře, že jo? No nic, tak Lukáši, měj se hezky, vydrž na lince, fandi s vervou, fandi tak, jak umíš už od svých mladých let, tentokrát se šálou, dresem a změny merchandisem, který dáváme od českého národního.
1: Gratulace.
2: Hokej. Díky moc.
1: Měj se krásně. Ahoj.
0: A vy ostatní vyzkoušíte tedy apku českého hokeje, kde jsou všechny zmiňované benefity a právě pokud máte zájem i o ten merch, tak za bezkonkurenční ceny právě tam. Evropa 2.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Halsey.

0: Shop4people.cz.
1: Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
2: Kia je teď všude. Co na ní všichni vidí?
3: Pojďte to zjistit k nám. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. V Auto Opat máme všechny modely Kia a nechybí ani nejnovější Kia K4 nebo K4 SV. Máme také širokou nabídku elektromobilů a ke všem vozům zajistíme výhodné financování.
4: Servis Kia najdete v centru Prahy i v Nupakách. Stavte se v Auto Opat a poznejte Kiu zblízka.

0: Těsně před 17. hodinou pojďme na zprávy, s nimi připravena Lucka Hněvkovská. Přejeme všem hezké odpoledne z Evropy 2.
1: Dobré odpoledne. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který dnes podepsal prezident Petr Pavel. Řidiče, který ujížděl před policií a způsobil přitom nehodu, ublížení na zdraví nebo větší škodu, budou soudy moci potrestat až 3 lety vězení. Počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou předložil ministr spravedlnosti Tejc. Na síti X dnes uvedl, že policisté v loňském roce pronásledovali přes 500 řidičů, kteří neuposlechli výzvy k zastavení a zběsilou jízdou ohrožovali ostatní lidi. Teď už má slovo Zuzka.
2: Teplárny Brno rozšiřují síť nabíjecích stanic pro elektromobily. Do konce roku 2030 mají v plánu vybudovat 500 dobíjecích stanic. Posilují počet nabíječek u obchodních center Olympia a Vaňkovka v Brně. Od začátku investic do elektromobility v roce 2020 už na budování sítě teplárny vynaložili 250 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: České dráhy v sobotu posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu Praha-Prčice. Vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje. Účastníci pochodu budou moci opět využít speciální celodenní jízdenku. Pochod Praha-Prčice se koná od roku 1966. Letos zájemci opět vyrazí na trasy dlouhé od 23 do 70 kilometrů.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Brzdí se na D1 z Prahy na Brno, před Brnem budete popojíždět 20 minut. Zdržíte se také na D5 na výjezdu z Prahy, počítejte s 5 minutami navíc a na příjezdu do Plzně s 10 minutami. A obousměrné kolony jsou na D8 u Litoměřic.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Východní polovinu Česka a také část severních Čech zasáhnou dnes večer a v noci na úterý silné bouře. Zítra se citelně ochladí. Denní teploty vystoupí maximálně na 7 až 12 stupňů. Bude většinou pršet, na horách může sněžit. Ze zpráv je to vše, pokračuje odpolední show a taky Tomáš Zástěra a Zorka Hejdová.
0: A my se podíváme na takové rodičovské téma, i když z jiného úhlu pohledu. Mm-hmm.
4: Tak buďte s námi na Evropě 2 a krásné odpoledne.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí. We were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: S vámi je stále odpolední show na Evropě 2. Pěkný den.
1: Hezký den.
0: Hezké pondělí.
1: Krásné.
0: My máme dneska svérázný den za rukou, přiznáme si.
1: Tak některé ty pondělky jsou taky náročnější, no.
0: Za prvé to moc nefunguje všechno, nejde to, ta spolupráce, Zorka rozbíjí studio a tak dále, no prostě, no to je jedno, zítra bude zase lépe.
1: Ano.
0: Tady čtu zajímavost z Velké Británie, která se může týkat České republiky. Jako to nikdo, u nás to asi nikdo neskoumal, ale máme podobné, že jo, jako historie, máme podobné, všechno možné. Přebalovací pulty na veřejných záchodech ve Velké Británii podle testů 90% z nich obsahovalo kokain.
1: Prosím.
0: Přebalovací pulty ve Velké Británii.
1: No tak to je...
0: 90% z nich obsahovalo kokain. A pak člověk si říká, kde ty děti budou energii, že?
2: Evropa 2 Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
3: A zadní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
6: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

Fandí český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: mámu.
1: Po nějaké době se v odpolední show na Evropě 2 volá a opět ve trojici.
2: Je to tak.
1: Protože dvakrát jsem tu na volání nebyl v minulém týdnu.
2: My jsme tě opět trošku pomluvili.
1: O kom se mluví, ten žije, jak se říká.
2: Naživu seš dost.
1: Je to tak. A já vytáčím v plném složení odpolední show mámu.
3: Ano, ano, synu.
1: Nazdar, máti, máti.
3: Jsem žhavá. Jo. Máš hlavina pozitivně naladěná.
1: Počkej, Máti, počkej, to volám já, to volám synek, to není žádný zákazník. Jak máš tu linku?
3: No, teď jo, dojel jsi v pořádku.
1: Jo, jsem v pohodě.
3: Jo, tak co. A ty tam jsi sám, jo?
1: Ne, tady z Rokela, ona se snaží dělat, že tady není.
3: Jo, aha. Tak to mě,
2: mě nepozdravila ani tak já.
1: Ona je uražená.
3: No, ale tak já říkám děti, nebo co jsem řekla blbýho.
2: Ahoj Tomášku.
1: No, řekl jsi,
3: no jo, no, no, tak to je děti, jako v uvozovkách.
2: No dobře, no, tak já se odurazím. Dobrý den.
3: No, ahoj, Zuzanko.
2: No, výborně.
3: No, tak jaký jsem měla prodloužený víkend? Já ho měla báječnej, měla jsem tady vnoučátka. No, hele, já ti povím, hele, oni rostou jako z vody.
2: No tak to já vidím samozřejmě, no, na fotkách.
1: Takhle, já to, u tebe, co jedí, to není z vody, bohužel, no.
3: No, představte si, Zuzanko, ten větší, Elliot, jo, ten starší vnouček, no. Ten je mi hned druhé, ten, když se ke mně postaví, tak já už ho mám po prsa.
1: No to, no, je ten
2: to
1: menší.
2: To není zase tak těžký.
3: No takhle, no já když si tam po prsenku, tak je i ten mladší, jo. Teda, jo.
1: No. Když máma říkala někomu, že, mají, že to, že tam byla taková čivavka a že byla velká, že jí byla až po prsa, tak jako nikdo nechápal, jak je to možný.
2: Zavolali, no. Guinnessovu knihu rekordů. Přesně. A pak jim došlo, že to je omyl.
1: Pak jim došlo, že máma byla venku u bazénu bez podprsenky.
3: A co vy?
2: My jsme máme taky dobře, maminko, jste hodná, děkujeme, jo, za optání. No.
3: Byla někde na chalupě, že?
2: Já jsem byla na chalupě.
3: Že by vás mírovala, že jo, to dá.
2: Byla jsem na chalupě, v dalekých Beskydech, bylo to krásný.
3: Mějte si krásně, zavoláme si teda zítra.
1: Dobře, tak jo. Rychlé ukončení, ale férové. Ahoj.
2: Naschle.
3: Tak jo, ahoj, čau.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show. Shakira, ta uzavřela dnešní naší show. Za chvilku už Ondra s Petrem, my se na vás budeme těšit zítra.
1: Ano.
0: Shakira měla ten obrovský koncert pod širým nebem v Brazílii, 2 miliony lidí.
1: To je jediná věc, která mi unikla, ty jsi mě o ní informoval, jinak většinou informuju já tebe. Ne, úplně mě to uniklo.
0: Dotovaný koncerty, nevím jestli od vlády, teda přesně nebo od koho vlastně, ale to je zdarma ten vstup tam.
1: To je fascinující.
0: To je zdarma, no.
1: Že dneska něco vůbec zdarma, viď, no to Shakira.
0: No a že to dotujou takovýhle koncerty velikánský, že? To je zajímavé. 2 miliony lidí, představte si to, jak to musí být obrovský koncert. Já jsem byl na koncertech takových těch klasických, že jo, kde je třeba 60-70 tisíc, jo, ty letňany a tak. Ale 2 miliony.
1: To je fascinující.
0: To je neskutečný. Pojďme si o tom jenom šeptat radši.
1: Budeme si o tom šeptat, ty to ještě si ve. 2 miliony lidí. A teď si představ, že jsi uprostřed toho davu a chci se ti čůrat.
0: To je strašný. Zasadte si rádio, ať nás slyšíte. Tak končíme, ahoj!
2: Evropa 2, 89.2.

0: Tady je Evropa 2, přejeme hezký večer, teď ještě poslední dnešní zprávy a Lucka.
1: Hezký večer. Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami, které dnes odpoledne a večer zasáhnou část republiky. Hrozí přívalové deště, lokální zatopení i silnější vítr. Nejvýraznější bouřky meteorologové očekávají na Vysočině a ve východních Čechách. Výstraha platí od dnešní 13. hodiny do zítřejší 6. hodiny ráno. Počet stížností na školách dál roste. Od září se na Českou školní inspekci obrátili rodiče téměř v 1500 případech a inspektoři očekávají, že číslo ještě poroste. Spoustě konfliktů by ale podle nich i odborníků šlo předejít, případně je řešit pouze v rámci školy. Za konflikty totiž často stojí špatná komunikace a také nejasně nastavená očekávání mezi školou a rodiči. Další zprávu má pro nás Zuzka.
2: Nové obory, jako je psychologie, dentální hygiena nebo management zdravotnických zařízení, připravuje Technická univerzita v Liberci. Jde o obory, po nichž je v regionu poptávka. Spolupracovat na nich bude univerzita s Libereckým krajem. Nové obory by měly nabídku rozšířit od akademického roku 2027-2028. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalové slávy za nedohrané sobotní pražské derby se Spartou kvůli řádění fanoušků a napadení několika hráčů soupeře odečet bodů nehrozí. V paragrafech, podle kterých bude disciplinární komise Ligové fotbalové asociace celý incident posuzovat, takový trest není. Potvrdil to předseda komise. Verdikt by měl padnout na úterním mimořádném zasedání.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Po nehodě je stále kolona na D1 na trase z Prahy do Vyškova. Na 196. kilometru u sjezdu na D2 se srazila dodávka s nákladním autem. Zdržíte se tady okolo 20 minut. A na D1 v opačném směru, tedy z Vyškova do Prahy, je kolona před sjezdem na Slavkov. Od 211. kilometru budete popojíždět 15 minut.
4: Dopravní servis vám přináší Shell Česká republika a občerstvení Shell Café. Více na shell.cz.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Východní polovinu Česka, také část severních Čech, zasáhnou dnes v noci silné bouře. Zítra se s příchodem takzvaných ledových mužů citelně ochladí a denní teploty vystoupí jen maximálně na 7 až 12 stupňů. Zítra bude většinou pršet a na horách může sněžit. Ze zpráv je to ode mě vše. Teď už startuje Večer na maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
5: Europa. 18. odbyla, my jsme připraveni a začínáme.
0: Nálada ve studiu fantastická, snad je to u vás podobný. Startujeme Večer na maximum.
3: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 večer na maximum, startujeme po prodlouženém víkendu.
1: Já jsem si odpočinul, ale teď už je teda odpočívání dost a pojďme se do toho vrhnout.
0: Navíc to byl takový slavnostní víkend, protože včera byl Den matek. A myslím, že to je téma, které bychom mohli probrat za chvilku se Švancim.
1: Jo, co se týká kalendária, určitě.
0: Švanc je rodinný typ, on nám k tomu určitě něco poví.
1: No, já mám tady vlastně i něco, co s rodinou může souviset a je to takový hezký, ryze český mám pocit, že my jsme v tom fakt průkopníci. V roce 1889, už to je nějaký ten pátek.
0: Bylo vynalezeno pivo.
1: Ne. To už dávno bylo. Ale taky to s tím souvisí.
0: Jsi říkal český průkopnický.
1: No, pozor. Klub českých turistů vytvořil první českou značenou turistickou cestu. Aha. Víš, jdeme po žlutý.
0: Z hospody do hospody.
1: No, právě. A když to projdeš, pivo, to je jasný.
2: Večer na maximum.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Monday, Monták. Pondělí 11. žádný Švanci, večer na maximum na Evropě 2.
2: Já se omlouvám, jsem se úplně lekl, kde jsou. Zdravím všechny, ahoj.
3: Máme za sebou prodloužený víkend, navíc včera den matek. Vzpomněli jste si na svoje maminky včera?
2: To je jedna ze základních povinností, kdy je den matek. To já prostě mám strašně rád. A vlastně jak manželce, tak samozřejmě mamince vždycky jako přiteče nějaký dárek, nebo minimálně zavolám, když bych byl pryč, ale včera to proběhlo úplně v pohodě, kytičky dostali a bylo to super.
3: A já jsem se na to přesně chtěl zeptat, že dáte dárek nejenom svojí mamince, ale pro jistotu i manželce teda.
2: No to musíš. Takhle já to dělám tak, že to dám vlastně jako
3: za dceru.
2: Za dceru, nebo dám to jí, že ona si samozřejmě nemůže vybrat z bankomatu, že jo, v 8 letech, ale a ty starší děti, ty si to řeší už samozřejmě sami, ale co se týče té mladší, tak to řešíme vždycky spolu, ona jí vždycky nakreslí nějaký obrázek, jo, miluju tě maminko a seš nejlepší máma.
3: A ty k tomu dodáš tu kabelku.
2: Ne, já vždycky napíšu a do závorky tam napíš ještě táta.
1: A táta.
2: Jo, ať je to komplet, ať nežárlím. No a samozřejmě kabelku úplně se jako na svátek matek nemusí dávat, ale nějaká pozornost je fajn. Lepší to upozornit, že jo, je, než zapomenout.
1: Já bych to otočil úplně jinam, jo. Ondra, pořád jako ťuká do těch kabeleček. Já už mám nákup kabelky za sebou. Ty už máš nákup kabelky, ty, co myslíme, taky za sebou.
2: No spoustu. Tě.
1: No, ale pan Ondra ještě neměl kabelčičku.
2: A všiml jsem si, že poslední dobou chodí čím dál tím víc s větším baťohem do práce.
1: Jo.
2: Otázka je, zda jsou tam cihly, nebo je to kešůvka.
1: No.
2: A nebo prostě po cestě sbírá kov.
3: Já chodím z
1: lašky od piva.
3: Za hváčeva chodím, vracím to.
2: No, cinkáš dobře.
1: Kabelka bude brzo.
2: Ano.
0: Večer na

0: Evropa 2 večer na maximum a dneska poprvé pojďme na telefon.
1: Tak kdo to v pondělí otevře? Haló, Evropa 2?
2: Haló, zdravím.
1: Haló, my taky zdravíme, koho?
2: U telefonu Martina z Mostu.
1: Je.
0: Ahoj,
1: Martina. Ty jsi mi teď tak pohladila srdce z Mostu.
2: To mě těší.
0: Co můžeme zahrát do Mostu, do Petrového rodného města?
1: Petrového, co to bylo za tvar?
2: Já bych byla ráda a přála bych si, protože jsme včera byli v kině na Ďábel nosí Pradu, dvojka, a viděla jsem tam Lady Gagu, napadla mě hned teďko jako první. Tak jestli by to šlo.
1: A teď se dívej, jak zamachru. V kosmosu, jo?
2: V kosmosu, přesně tak.
1: A pořád tam jsou ještě tak tvrdý ty dřevěný sedačky?
2: No, tak myslím, že půlka.
1: No tak
2: myslím,
1: pozor.
2: Půlka už je nová.
1: To
2: půlka
1: jsme se posunuli.
2: Stará a doufám, že ano, my se v Mostě jednoznačně posouváme.
1: To já jenom musím Ondru uvést do obrazu a vlastně všechny, co ladí Evropu 2. Kamaráde, tam když jsi šel na historický film do mosteckého kina, tak jsi měl pocit, že to kino zařídili kvůli tomu filmu.
0: Takhle to 4D.
1: Že tam jsou kulisy kvůli tomu. No. Když jsi šel třeba na Pelíšky, víš, zhruba z 60. let, ano. Tak jsem měl pocit, že to je normálně postavený kvůli tomu filmu to kino.
0: Dobrý. No tak děkujeme za výběr, Lady Gaga připravená a zdravíme do Mostu. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Děkuju, mějte se moc hezky. Ahoj.

0: Hezký pondělní večer na Maximum vám přeje Evropa 2.
1: Pojďme se podívat na sociální sítě. Vlastně to neděláme moc často. Nebavíme se o tom. Oba dva máme sociální sítě, budeme rádi, když nás budete sledovat, i když tam toho nedáváme zase tolik.
0: Dejte follow, odběr a like.
1: Přesně tak.
0: A nechte i koment.
1: A teď se řeší docela zajímavá věc ve Francii. Ve Francii by teoreticky už příští měsíc, když to všechno projde nějakým zrychleným řízením, mohl platit zákon, který by měl vlastně vlastníky účtu, jestli to tak říkám správně, nutit k tomu, aby mazali nenávistné komentáře a pomluvy.
0: Aha.
1: To znamená...
0: Musíš to takzvaně moderovat, tu diskuzi.
1: Jo. To znamená, dali bychom společně fotku...
0: Jo. Ano.
1: A někdo by tam napsal, Říbal je debil.
0: Ano.
1: Tak samozřejmě by měl pravdu, ale mně by se to nelíbilo a ty jako moderátor diskuze Aha. by si to musel smazat, jinak já bych si mohl stěžovat.
0: Dokonce bys mě mohl zažalovat.
1: Jo. A to je zajímavý,
0: to je přísný teda,
1: že bych nežaloval toho, kdo napsal, že jsem debil, ale že bych žaloval tebe, protože i za to nemůže, že jsi to nesmazal.
0: Ty, jo.
1: No ale zase jo, pojďme se nad tím zamyslet. Sociální sítě... A obecně komentáře. Kdybychom smazali nenávistný komentáře, co by na těch sociálních sítích vlastně zbylo?
0: To je pravda, nic. Večer na Maximu.
2: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
3: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
2: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
2: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
6: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
7: Zpátky k mu.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, ten pondělní Večer na Maximum a teď zase někdo na drátě.
1: 257-400-888, můžete vytáčet, vybírat písničky a už tady někoho máme. Haló, kdo tam?
2: Ahoj, tady Martin.
0: Martine, vítáme tě. Co to bude?
2: A já bych chtěl pro svoje kolegy v práci, kteří mají dneska noční, nechat zahrát Činasky první signální.
1: Je to jako nějaký vzkaz první signální?
2: A je to vzkaz, ať vydržej do rána.
1: Aha.
0: Jo.
1: A co dělají? Jsou někde na vrátnici nebo?
2: No, dělají logistiku.
1: Logistika, aha, takže kamiony a tak dál.
2: Přesně, překládají kamiony.
1: Překládají, OK, dobře, tak jo, Činasky máme nachystaný. Ty máš teda volno, jsem pochopil.
2: Já na ně akorát dozoruju přes počítač.
0: Nekecej.
1: Ty jsi špion.
0: Ty jsi doma, klídek, pohoda, monitor, kamery a když tak jenom houkneš, hoši, tady se bude fachčit, makat.
2: No tak v dnešní době už vidíš i jak rychle ten kamion jede a kam jede a jestli už je naložený, takže je to optika.
0: Ale, to je velký bratr. Martine, tak děkujeme. Ty užívej klidu, teda tvým kolegům přejeme, ať to utíká na noční a díky, že jsi brnknul.
2: Taky, díky.
0: Ahoj, čau.
1: Pardon,
0: ahoj.
1: Já k tomu ještě jenom dodám, jo. Zítra je Mezinárodní den profesionálních řidičů.
0: Takže
1: všichni v logistice mají zítra Mezinárodní den.
0: Tak logicky do logistiky zdravíme.
1: Gratulujeme. Večer

0: Činasky, první signální, večer na maximum, pondělní Evropa 2.
1: Tuhle písničku už většina z nás slyšela mnohokrát, protože už je starší, že jo? A mám pro tebe typovačku, kolikrát si myslíš podle vědců, že musíš tu písničku slyšet za sebou, aby se ti oposlouchala.
0: Ty hele, to je teda strašně zajímavý.
1: No.
0: Vím, že historicky se řešilo to, za jak dlouho musí zaznít refrén, aby tě ta písnička vlastně bavila.
1: Aha.
0: A teď hodně v souvislosti se streamovacíma službama se vlastně stalo to, že dřív vždycky byla sloka, refrén, sloka, refrén. A teď většina písniček začíná refrénem vlastně hnedka, aby tě to chytlo a ty jsi to na tom Spotify nebo YouRadio nebo kdekoliv jinde vlastně nepřepnul.
1: Je to tak, takže zopakuju otázku, kolikrát potřebuješ tu písničku slyšet, aby tvůj mozek už nebavila?
0: Jo, aby mě nebavila.
1: No, jakože se ti oposlouchá.
0: OK. 30.
1: Fakt?
0: 35.
1: Tak to jsi těžce pod průměrem teda, protože jo. Podle vědců je to 200 přehrání.
0: 200?
1: 200 krát jí slyšíš a pak si řekneš, a už mě nebaví ta písnička, chci nějakou jinou.
0: Jo.
1: A ne jako za sebou, ale třeba v průběhu měsíce.
0: No to chápem. No vlastně teď na tom je založený ale náš playlist, když to tak vezmeš. Aha. Víš, že ty největší hity opakujeme vlastně relativně tak často, aby to většina lidí, co poslouchají v tu dobu Evropu 2, slyšela.
1: To je vědecky podložený náš playlist. A v momentě, kdy to tam je po 200, tak už
0: tak
1: to nehraje.
0: Jde pryč, jde pryč. Hm. 200krát, jo. Ty to je ale jepičí život.
1: Cože?
0: Je pičí život.
1: Nebuď sprostej, prosím tě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Staněk Moto KTM Strakonice. Vybíráte výjimečný motocykl? KTM imponuje všem se srdcem závodníka. KTM nabízí špičkové stroje obdazené sportovním talentem do terénu i na silnici. Vyberte si ze skladových motocyklů KTM ve Strakonicích. Vše od KTM na jednom místě.
4: Staněk Moto. Člen skupiny Staněk Mobility Group.
3: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
5: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Pressbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách pro doma a na prodoma.cz.

0: Večer na Maximum na Evropě 2. Po prodlouženém víkendu se mohla stát spousta věcí a proto přichází Song za trest.
1: Jak říkáš, je za náma několik volných dní a to se mohlo stát spousta věcí a spousta nekalostí.
0: No vždycky se říká, že vlastně nejvíc hádek probíhá na Vánoce, protože jsme dlouho spolu, nejsme na to zvyklí, tak tam nějaká ta třecí plocha může být. No. Teď si vem, taky vlastně bylo celkem dlouho volno, no. Takže možná to bylo stejný.
1: Je to tak, tak jestli vás někdo naštval, ať už během víkendu nebo i dneska v práci, na silnici, kdekoliv, berte telefon, vytáčejte 257 400 888 a nechte si zahrát pondělní Song za trest na Evropě 2.

0: za trest.
1: Evropa 2 večer na maximum, je tady song za trest.
2: Halo, kdo bude trestat v pondělí?
3: Halo, halo, kluci, tady Michal ze Žatce.
2: Michale, zdravíme Žatec, tak povídej, co se děje? Neurodil se chmel, nebo co se děje?
3: Ty, kluci, chmel snad bude dobrý, ale stala se mi fakt blbá věc, fakt jsem naštvaný. Dělám teďko na rekonstrukci písku, jako píselek na trávník a potřebuji ten trávník, byl pěkně zelený, manželka mě pochválila. Tak jdu pro písek, potřebuji frakci 1 až 1,5. A přijedu z pískovny a mám frakci mnohem nižší, takže když jsem ten písek na ten trávník rozházel, tak jsem ho vlastně celý udusil, takže je úplně celý udusený v háji prostě. Fakt jsem naštvaný.
2: Počkej, my tě tak jako slyšíme z dálky, ty máš handsfreečko, viď?
3: Mám, no.
2: No, nejde to přepnout do ruky na chvilku, že by si někde zastavil třeba, teoreticky?
4: Tak počkej.
2: Ježiš, to je HDčko.
1: Mnohem lepší.
2: No, mnohem lepší. Takže chápeme, že máš doma trávník. A teď o ten trávník chceš nějak pečovat a potřebuješ ho posypat pískem.
5: Ano. Jo, aby se pěkně ta voda dostávala k těm kořínku.
1: Jo, no, to já znám, já jsem starý trávníkář, to je v pořádku. No. Ale ty si teda tu špatnou frakci zjistil, až jsi to tam hodil?
5: Jo, právě, protože se mi to vzal divný a neskontroloval jsem, věřil jsem a prostě jsem ten trávník udusil.
2: Počkejte, hoši, já v tom jako nejedu. Takže frakce je jako velikost těch zrníček toho písku?
1: No, jemný písek.
5: Hrubost.
1: No a jak jsi to vyřešil? Ty jsi to z toho nějak stáhnul, nebo?
5: No ne, musím prostě nějaký hrabičky, já to tam prostě pohrábnout a budu to furt hrabat jak blbec, než to ten déšť asi střeba, nebo já nevím prostě.
2: A nebo, když už tam teda máš ten písek, posyp to ještě cementem, zalej to vodou, ale to zabetonuj celý.
1: Máš chodník.
2: No máš chodník.
5: A jo, to je špatný nápad, kluci.
1: A nebo tom toho písku nasyp ještě víc a máš pláš?
2: Máš pískoviště, přesně.
5: Bez vágu, aby se asi rozvedl, se by dostal za krk.
2: Cože, že bys udělal doma pláš, jo, a za to by ses rozvedl? Ne, to je pecka, ne.
5: Naše maminka, moje manželka má hrozně ráda trávník, takže...
1: Aha.
2: Řekni doma takže bábovce, že by si mohla hrát na písku s bábovičkama normálně.
5: Jo, no, tak to by možná šlo, ale se mi to kluci neprošlo.
2: Jo.
1: Poslední otázka, řešil jsi to s tou pískovnou? Dají ti ten správný písek jako náhradu, nebo ne?
5: Volal jsem tam, až mi to nikdo nebral, tam jedou furt jenom nabírají a nikdo mi to nebral, tak to je prostě konec.
1: No tak jim můžeš aspoň přes rádio, přes éter Evropy 2 něco vzkázat, pojď do nich.
5: Hele, v pískovně, chlapi, když řeknu, že chci písek na trávník, tak prostě nechci dělat nic s maltou, takže příště poslouchejte pořádně a nekomplikujte lidem život, sakra.
0: Song za trest.
1: Já jako milovník trávníku mám pochopení, protože písek je pro trávník důležitý.
2: No, přiznám se, že to na tobě vidím, že tě to trápí, tak tady je trošku úlet.

0: Já jsem se úplně vrátil do dětství. Travička zelená na Evropě 2.
1: My to teďka zpíváme doma.
0: S manželkou.
1: No, s manželkou. Cera na nás kouká, tak zvláštně, no a co?
0: Když teda doma spí večer, tak vy sednete na balkón, zapálíte si a travička zelená jede.
1: Travička zelená. A pak se smějeme, smějeme a smějeme. Večer na maximum. Evropa 2. Evropa 2. 8.

0: I po 19. hodině posloucháte Evropu 2 a večer na Maximum.
1: Mám tady příběh o jedné babičce, která teda vyzrála na podvodníky. Obecně teď těch podvodů po telefonu, kdy ti vysajou účet, je strašně moc. Pekelný. Mimochodem, to je docela dobrý, jeden český operátor, vzdušnej, udělal to, že udělal virtuální babičku pomocí AI a ona zdržuje ty podvodníky a ti potom nestíhají volat nám. Myslím si vlastně dobrá věc, že dobrý, jsme tu dobrý. AI zase využili obráceně proti těm podvodníkům.
0: To je mi sympatické.
1: Ale tahle babička, ta je ještě dál.
0: To je opravdová babička.
1: Jo, reálná babička z Belgie. A zavolali jí podvodníci, děje se to všude v celé Evropě, v celém světě. A zavolali jí podvodníci, že její vnuk potřebuje půjčit peníze. Ahoj babi, tady vnuk, potřeboval bych peníze, pošli mi je sem na účet.
0: Klasika.
1: A ona ale žádného vnuka neměla. Byla při smyslech, teď ty podvodníky v klidu držela na telefonu, normálně si je povodila a dokonce si domluvili místo předání. Ona říkala, hele, žádný účet nemůžu, peníze budu mít, vyberu je, mám je doma, tak se sejdeme tady a tady a já vám tam ty peníze předám. Což se stalo a zároveň zavolala i policajty, takže policajti na tom místě ty lapky rovnou sebrali.
0: To je dobrý.
1: Dobrý, veď babička.
0: To je babča. Babča lapačka.
1: Výborná babička.

0: Pondělní večer na Maximum, pondělní Evropa 2 a my vás zveme na Summer Camp, na tábor Evropy 2.
1: Léto se blíží a ani letos nebude chybět Summer Camp Evropy 2. Bude v srpnu, klasicky v malebném prostředí Prachovských skal.
0: Což můžeme potvrdit.
1: A vy můžete vyhrát účast na Summer Campu, teda konkrétně děti od 9 do 15 let.
0: Je to tak, že ta účast se nedá koupit. Vy si to musíte jenom vysoutěžit. A právě teď u nás na webu Evropy 2 probíhá druhé kolo soutěžení a to probíhá až do neděle 17. května do půlnoci.
1: Tak vyfoťte, jací jste táborníci, nahrajte fotku na web Evropy 2 a můžete vyhrát a zažijete hezké věci, protože v rámci Summer Campu probíhají koncerty populárních interpretů. Byl tam Ben Kristoval,
0: Pokáč,
1: Xindl X,
0: Miraj,
1: Vojta Dyk,
0: Eva Farná.
1: No, spousta takových velkých jmen.
0: Byla Eva Farná?
1: Myslím, že jo.
0: Byla, no. Taky myslím. No a teď tam jsou moderátoři Evropy 2. My tam třeba minule byli s Petrem Švancarou. Hráli jsme fotbal, dělali jsme diskotéku. Zkrátka, já, kdybych byl dítě, tak tohle je něco vesmírného, galaktického.
1: Tak to pojďte zkusit, nahrajte tábornickou fotku na web Evropy 2 a soutěžte do neděle 17. května na evropa2.cz.
0: Držíme palce.

0: 257 400 888, známé telefonní číslo do éteru Evropy 2.
1: Hello, kdo je tam?
2: Ahoj, tady je Marek.
1: Marku, ahoj.
0: Co to bude, Marku?
2: Nějaký hezký song od Miraje, poprosím.
0: Dobře.
1: Ty jsi tak nějak jako vyklidněnej, to je, jestli je chill out, tak ty ho teď prožíváš.
2: Je to tak, pondělí večer, po práci, rozumíš.
0: Krása. A pro koho budou, Miraj, jestli chceš někoho pozdravit?
2: Pro všechny, co ještě musí pracovat.
1: Ty kdyby si ještě chvilku mluvil, tak já si dám nohy na stůl a usnu tady, to je paráda. Tak užívej a odpočívej.
2: Může dělat rozvážnost.
1: No jasně.
0: To je hezký, to bych tesal tohle.
1: Může dělat rozvážnost.
2: Je to tak.
0: To je slogan. Tak díky moc za tuhletou inspiraci a měj se hezky.
1: Ahoj. Čau.
2: Mějte se, kluci, ahoj.
1: Ahoj. Večer na maximum. Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Posloucháte Evropu 2 a Večer na Maximum.
1: A pojďme vyrazit do Anglie, do Londýna, kde... Byl jsi tam v metru?
0: Jo, byl jsem.
1: Kde v metru jsou turnikety.
0: Jo.
1: Takže když prolejzáš, mně se to třeba stalo, mně to tam skříplo batoh, já jsem tak jako nějak divně šel a teď mi tam jako skříplo do toho. A může se stát...
0: Jseš moc tlustej.
1: No jasně, že ti to skřípne ze zadu, ale taky ti to může skřípnout i ze předu.
0: A co je pro tebe příjemnější, ze zadu nebo ze předu?
1: Tak ze předu, jo. V pohodě.
0: Tam nic není, že?
1: Jasně. No. Ať mi to skřípne. No a teď se stalo to, že jeden Brit, 26 let, prostě běžel a ten turniket chtěl jakoby přeskočit.
0: Oh.
1: No a jenom si to představte. On vlastně tím, co z něj dělá Brita, se trefil přímo mezi jako ten turniket a tu zátarasu. Takže mu to tam jako zajelo. Já nevím, jak bych to vysvětlil.
0: Strčil to tam prostě.
1: No prostě to tam strčil.
0: Aha.
1: No a teď udělal ten krok navíc, takže to jako drbnul malinko.
0: No, nemusíš to popisovat, prostě co?
1: No prostě tam na něm zůstal viset.
0: Na tom turniketu?
1: No, za něj.
0: Aha,
1: za něj.
0: Za něj.
1: A visel tam takhle 20 minut.
0: Jako hlavou dolů nějak?
1: No, jo, spíš jako nohy trošku nahoře a hlavou dopředu.
0: Aha.
1: No a takhle
0: na
1: tam...
0: Supermana,
1: na Supermana. Jo, na Supermana. Takhle tam visel zhruba 20 minut.
0: Au!
1: No a teď lidi, jak je ta doba trošku zvrácená, se na něj vlastně báli sáhnout, aby mu neublížili ještě víc. Hmm. Takže on tam jako křičel. A až za 20 minut přijeli záchranáři a vytáhli ho ven za 20 minut.
0: A oni ho taky vytáhli ven. Tak tomu pomohli teda.

0: Večer na maximum, ten pondělní na Evropě 2.
1: Jdeme na telefon 257 400 888. Kdo bude další vybírat do éteru Evropy 2? Haló.
2: Haló, slyšíme se, Tereza.
0: Terko, vítej, slyšíme se, jasně, tak pojď, nasyp to do nás.
2: Já bych ráda pro mou dceru si nechala zahrát Huntrix, to je takový teď oblíbený
0: jo, jo.
2: Těch čtyřletáků.
0: Takže u vás jedou lovkyně démonů.
2: Ano, přesně tak, přesně tak. No už počkej. To nejsou takový ty typický český.
0: Jo, jo, to je zajímavý, čtyřleťáky, to má Ondra, v podstatě, tam jsme se trefili v obou případech.
1: No, tohle u nás nejde, u nás jede spíš Ledové království asi.
2: Tak samozřejmě to jde ruku v ruce, když nejde zrovna Huntrix, tak jde Frozen.
0: Není to divný, teď když je krásně květen koukat na Ledový království?
1: Ale tak...
0: Co? Není to divný?
1: Jasně, dobře.
2: Naopak se ochladíme.
1: Ale tak v květnu taky budeš koukat na mistrovství světa v ledním hokeji asi, ne?
2: No, ano,
1: no tak prosím.
2: To
0: no, jo, dobře, jedna. Super, beru.
1: Tak jo, tady máme to nachystaný, hrajeme pro vás domů, ať si to užijete. Ahoj.
2: Díky, mějte se.
0: Ahoj. Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2 večer na maximum. Jdeme plnit další hudební přání, které tentokrát nebude telefonické. Bude online.
1: Dorazilo nám e-mailem dokonce. To se vlastně děje málo. Mám takový zvláštní blažený pocit, jako kdyby nám někdo poslal dopis. Korespondiák.
0: A navíc ten e-mail je zo Slovenska. A myslím si, že by bylo dobré, abys ho přečetl ty, protože tvoje slovenština je naozaj zábavná.
1: Naozaj?
0: Naozaj, pojď na to.
1: Zdravím rádio Europa 2. Chcem vás poprosiť o zahranie piesničky pro môjho brata, ktorý v piatok oslavil 50 rokov. Keďže býva na Šumavie, je pre mňa náročné slaviť tento vzácný den s ním. Meno jeho je Adrian a ja, brat Peter, bych mu chtěl tento den zpříjemnit. Ďakujem a pozdravujem zo Slovenska, z malého mesta na pohraničí Čadca.
0: Ty jo, geniální.
1: Takže Peter a Adrian.
0: Mně se líbí, že Evropa 2 nejenom, že propojí dva státy, Česko a Slovensko, ale vlastně my jsme schopni propojit tu rodinu, která nemůže být na ty padesátiny spolu, ale díky Evropě 2 to přání doručíme.
1: Tam je vlastně dobrý, že teď teda Petr Slovák hraje Adrianovi v Čechách, a potom opačně může Adrian kontaktovat Europu 2 SK a hrát pro svojho brata Petra.
0: A já doporučuji, abys to přání opět četl ty, protože to je bezkonkurenční.
1: Není problém.
2: Večer na maximum. Evropa 2.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky a zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou dievča po ležiačky.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2 a dneska naposledy ho můžete vytáčet.
1: Last call. Halo, kdo je na drátě?
2: Ahoj, tady Robert.
1: Roberte, vítáme tě, ty to dneska uzavíráš. Čím?
2: Já bych si docela přál Ferrella Williamse.
0: Happy.
2: Tak happy, klidně.
0: No tak super.
1: Ale dáme.
0: Znamená to, že jsi happy?
2: Jsem happy, jako vlastně je teda pondělí a v pondělí nejsem happy, ale...
0: No ale... Ten pondělek už končí vlastně.
2: Tak právě proto.
0: No,
2: tak
0: chápu.
2: Teď už jsem happy.
0: Chápu.
2: Jasně, teď už jsem happy.
1: Tak jsme se k tomu nějak dostali. Pro koho to bude teda ještě?
2: Bude to pro moji ženu Žanetu.
0: Krásný, krásný. Tak si užijte večer s Žanetou a měj se pěkně, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj, díky. Čau.

0: Pondělní večer na Maximum, pondělní Evropa 2 a za chvíli velké finále. Navíc s maximálním osazenstvem přijde i Petr Švancara.
1: Petr Švancara je rodinný typ a tak si myslím, že bychom měli probrat to, co jsme prožili včera, den matek.
0: Ano, on má vlastně ty matky ze všech stran.
1: Jo.
0: Když to tak vezmeš, tak jednu má doma, jo. Jednu měl doma a jednu jistě má, protože je na světě.
1: Jo. Dobře jsi to řekl. No tak se ho na to zeptáme. Za chvilku žádný Švanci na Evropě 2.
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Evropa 2.

0: žádný švanci. Na Evropě 2.
1: Monday, Monták. Pondělí 11. žádný švanci, večer na maximum na Evropě 2.
2: Já se omlouvám, jsem se úplně lekl, kde jsou. Zdravím všechny, ahoj.
3: Máme za sebou prodloužený víkend, navíc včera den matek. Vzpomněli jste si na svoje maminky včera?
2: To je jedna ze základních povinností, kdy je den matek. To já prostě mám strašně rád. A vlastně jak manželce, tak samozřejmě mamince vždycky jako přiteče nějaký dárek, nebo minimálně zavolám, když bych byl pryč, ale včera to proběhlo úplně v pohodě, kytičky dostali a bylo to super.
3: A já jsem se na to přesně chtěl zeptat, že dáte dárek nejenom svojí mamince, ale pro jistotu i manželce teda.
2: No to musíš. Takhle já to dělám tak, že to dám vlastně jako
3: za dceru,
2: nebo dám to jí, že ona si samozřejmě nemůže vybrat z bankomatu, že jo, v 8 letech, ale a ty starší děti, ty ať si to řeší už samozřejmě sami, ale co se týče té mladší, tak to řešíme vždycky spolu, ona vždycky nakreslí nějaký obrázek, jo, miluju tě maminko a seš nejlepší máma.
3: A ty k tomu dodáš tu kabelku.
2: Ne, já vždycky napíšu a do závorky tam napíš ještě táta.
1: A táta.
2: Jo, ať je to komplet, ať nežárlím. No a samozřejmě kabelku úplně se jako na svátek matek nemusí dávat, ale nějaká pozornost je fajn. Lepší to upozornit, že jo, je, než zapomenout.
1: Já bych to otočil úplně jinam, jo. Ondra, pořád jako ťuká do těch kabeleček. Já už mám nákup kabelky za sebou. Ty už máš nákup kabelky, ty, co myslíme, taky za sebou.
2: No spoustu. Tě.
1: No, ale pan Ondra ještě neměl kabelčičku.
2: A všiml jsem si, že poslední dobou chodí čím dál tím víc s větším baťohem do práce.
1: Jo.
2: Otázka je, zda jsou tam cihly, nebo je to kešůvka.
1: No.
2: A nebo prostě po cestě sbírá kov.
3: Já chodím z
1: hlašky od piva.
3: Za hváčama chodím, vracím to.
2: No, cinkáš dobře.
1: No, ale... kabelka bude brzo.
2: Ano. Evropa 2.
1: Úvod týdne jsme zvládli, pondělní večer na maximum je za námi.
3: Díky za to, že jste poslouchali a těšíme se zase zítra od 18 na Evropě 2.
1: Ahoj.

Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royal. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.

0: užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, vej?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Marianka je krásný jméno, jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželová takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: Pecka. Chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2, nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
1: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
0: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Youngblood pobláznil Česko. Byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka. A ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest. A ty si užiješ Biffy Clyrou, Primal Scream, Peli Royal. A hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně

0: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
1: Co je za otázky, blbý?
2: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili vzorko.
1: Takže si je psal ty?
2: Samozřejmě, jako všechny.
0: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
3: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
4: No, to seš odvážnej teda.
0: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
0: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.
7: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find some

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Evropa 2. 18.

který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: you can head over to Europa yet.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey, it's Jared Leto from 30 Seconds to Mars. Zdravím Europol tebe.
1: Evropa 2.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Zpátky k muzice.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Yeah, I wanna jump in. I really wanna fly.

vzpomínat se přece nedá. Láska je věčná, ale silnější jsou naše ega. Nějak se nedojímám, když se vracím fotkám. Nevěřím minulost, proto jenom čekám. Čekám, až tě potkám, ty se budeš sladce smát. Budeš šťastná, nebudeš sama, bude to pro mě rána. Představíš mě, přítele, pozdravím a půjdu dál. Se vzpomínkou na lásku, kde nikdo nevyhrál.

0: Hlavě. Maximum nový muziky.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
0: Evropa 2. 80.

Fandi český repre v dresu, který vlastnoručně podepsali české hokejové hvězdy. Od pondělí do pátku hrajeme na Evropě 2 o podepsaný český hokejový dres a spoustu dalšího merče, který rozhodně potřebuješ. Výbava pro opravdový fanoušky českého hokeje je denně ve hře. Až do pátku na Evropě 2.

0: historkou ze Skotska.
1: A jiné.
2: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Lucie, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
2: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
2: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
2: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Když Youngblood pobláznil Česko, byli jsme u toho. Youngbloodův Bloodfest se letos stěhuje do Česka a ty budeš s Evropou 2 u toho. Weird v éteru Evropy 2 ti celý týden přináší lístky na Bloodfest a ty si užiješ Biffy Clyro, Primal Scream, Peli Royo a hlavně Youngblooda. Bloodfest 27. června v Hradci Králové. Exkluzivně s Evropou 2.